0: pohádku hrajeme tak, jak vykážete. A to dvěma způsoby, buď skrze mobilní aplikaci, kam nahráváte hlasovky, anebo telefonní číslo 210 323 323 a na něm už je připraven Tom. Ahoj Tome.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě.
0: Já tebe taky, tak jak tobě se daří už při pátku?
1: No výborně, mám noční šichtu.
0: Jo, a do kolika to dneska potáhneš?
1: Do 5 do rána.
0: No tak to už jde, to už jde, to už je skoro za chvilku.
1: To už je za chvilku, no.
0: Měl jsi kafe dneska?
1: Jo.
0: Jo, tak tu máš ještě jedno, nebo budeš mít
1: tak jo.
0: Hudební tu kafe, jak jsi vybral NOHA versus Prodigy ještě navíc. A komu to pošleme?
1: No, všem, co musí být v práci a tebe do rádia.
0: Já moc děkuju. A máš před sebou aspoň volný víkend?
1: Mám před sebou volný víkend.
0: Jo, paráda. Budeš něco podnikat?
1: Ani ne, budu odpočívat.
0: No, to je taky potřeba, hele. No, tak jo, tak prosím tebe, Tome, hrajeme ti.
1: Tak jo.
0: Měj se krásně a ti to uteče do pěti.
1: Zatím.
0: Taky.
1: Ahoj.
0: Ahoj. A vám všem parádní páteční noc. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Na to se můžete naprosto spolehnout a my zase na vás, že nás neopouštíte ani na vašich dovolených. Podobně to má teď Petr a ten navíc posílá přání dnešní oslavenkyni, která má meniny.
2: Nazdar legendo. Zdravím tě z chorvatského Trogíru, neboli ostrova Čijovo, který s ním sousedí. Užíváme si tu dovolenou, moře, jídlo, je to tady super. Akorát do neděle už se to krátí. Prosím tě, chtěl bych, aby si bysme zahrál písničku Slovenku. Probil to pro moji partnerku Martinu, která má dneska svátek. Tak ti touto cestou chci popřát všechno nejlepší. Díky, čau, Petr.
0: Be happy, Kiss. Radio Kiss.

0: krátce před půl třetí si dáváte páteční noční žuboxy na kyso, než se vrhneme na další várku vašich přání, ať už sapky nebo telefonu, tak se posuneme na chvilku na fotbalový šampionát, protože možná jste na ní taky narazili. Včera sociální sítě obletila 19 let stará fotka, na ní Lionel Messi, kterému tehdy bylo teprve 20, koupe v rámci charitativního focení několika měsíčního chlapečka. Z buclatého miminka mezi tím vyrostl Lamine Yamal, ano, současný klenot španělského fotbalu. Během společného působení v Barse se ale míjeli a když Argentinec z katalanské metropole odcházel do PSG, hrál španělský talent teprve za výběr do 14 let. Teď ale tento těžko uzvěřitelný příběh se dočká další fascinující kapitoly, protože obě hvězdy proti sobě konečně nastoupí, a to v neděli o 9 večer v přímém souboji o zlato ze světového šampionátu. Vyvstává už tak jenom jedna otázka, dopadne to obráceně, to znamená, že tentokrát vykoupe Yamal Messiho, to by znamenalo, že by Španělé ty Argentince dali a překazili jim obhajou titulu. No, já myslím, že spíš ne. A co vy?
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: sedí u Dule, tak bych jim chtěl jenom vzkázat, že jsou amatéři. Ale jinak pro ostatní, ať to hraje, ta hudba, ať se líbí, ať poslouchají, jste výborný rádio.
1: Moc
0: já za ten týden, co jsou tady, tak jsem si to neužil nikdy tak dovolenou, jak s váma, s tím rádiem KISS.
1: Radku, tak moc děkujem. Kde trávíš teda tu dovolenou? Na Blanensku aktuálně?
0: Blanensko.
1: Tak to je dobře. A měl jsi počasí dobrý?
0: Hele, no tak plus, minus, ale dobrý.
1: Jo, tak to je skvělý. No tak jo, tak ještě si užij, dokdy to máš tu dovolenou?
0: Do soboty.
1: Tak ještě ty poslední dva dny, doufám, ještě to uteče co nejpomaleji.
0: Já si myslím, že ještě se uslyšíme, ale pro ty amatéry, Dule, že je pozdravuju.
1: Dobře, tak snad to slyší.
0: No, možná... Já doufám, protože právě. Oni to poslouchají.
1: Tak skvělý. No, tak
0: oni
1: jo.
0: Oni totiž důle se snaží ho dovolat.
1: Dobře.
0: Já vždycky vybírnu na vrch a dovolám se.
1: No tak to je paráda. Tak zdravím amatéry Dule, měj se krásně, Radku. A zase někdy,
0: taky,
1: těším
0: taky.
1: Se.
0: Ahoj. Super večer, měj
1: děkuju,
0: se. Čau.
1: Ahoj.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Vánoční Jubox.
1: Ty si dopřáváte na kysu, no a já vám vždycky rád dopřeju něco, co si vy speciálně přejete. Teď to bude zrovna Dave.
2: Ahoj, dokázal by si mi prosím tě zahrát od Lily Kane Open Sesame pro všechny, co nespí. Samozřejmě i pro tebe, jo? Díky moc, Dave.
1: No Dave, jasně, že dokázal. Už se to tady rozjíždí, otevíráme Sesamovou ulici.
3: To nejlepší od 90. let.
4: Non-stop.
3: Kiss.
4: Radio Kiss.

0: 3:01 a na vás je, jak bude Kiss znít, buď přes apku nebo číslo 210-323-323, nejdřív ale skútr.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Debí jsme se na Kisu dotkli slunce, léto v plném proudu, jen co je pravda, a to i páteční noční žuboxy. Už jsme nakopli jejich druhou polovinu, ale spoustu času ještě zbývá na to, abyste vy si nechali zahrát nějakou vaši oblíbenou píseň, ať už přes mobilní aplikaci, anebo telefonní číslo 210 323 323. Moc vás všechny od mikrofonu zdraví Lukáš Bláha a teď taky Patrik, ahoj!
1: Ahoj,
0: vítáci. Ahoj, Páťo. Tak kde pak nás posloucháš?
1: Já právě teďko v autě.
0: Aha, a kam máš namířeno?
1: Nikam, sedím u baráku a poslouchám Radio Kiss večer ráno.
0: No tak hele, to je, proč ne, že jo? No.
1: Ano.
0: Tak jo, prosím tebe, ty jsi říkal, že bys rád slyšel United Six, jejich ponorku. Nakonec jsme dali dohromady verzi z roku 2001, kterou já jsem hodně dlouho neslyšel, a myslím si, že se docela rozpovedla, tak proč ne?
1: Přesně tak.
0: No, a pošleme ji někomu?
1: Pošlám to tobě do rádia.
0: Moc děkuju.
1: A jsem Kisákům, co stávě takhle do práce brzo, ať jim to utíká. Hlavně bude to pro mojí přítelkyni, kterou mám teď tady na drátě, pro Martinu.
0: Mm-hmm.
1: A jsem Kisákům, hlavně tobě do rádia, že hraješ takový bangry.
0: No tak... To je hlavně díky vám, že hrajou takovýhle pecky. No tak jo, prosím tě, Martině, vyřiď všechno nejlepší k svátku samozřejmě.
1: Dobře, vyřídím.
0: Tak jo, tak Páťo, přeju ti úspěšný pátek, potažmo celý víkend, měj se nádherně a zase brzo v éteru, ozvi se.
1: Jasně, ozvu se, zatím ahoj, Kisáci.
0: Ahoj. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: To platí i v posledních nočních jukeboxech pro tento týden. No a jdeme se zase podívat do mobilní aplikace, protože tam nám nahrála vzkaz Peťule.
3: Ahojky, prosím tě, zahraj tam něco od Pfaffendorf na probrání. A bylo by to pro všechny řidiče, řidičky, pro všechny, co jsou na noční, pro tebe do studia, pro kolegu Marťasa a pro všechny, co mě znají. Díky moc, kamioně Jda Peťule.
2: Já taky moc děkuju taky za možnost, že mám výběr, nebo že ten výběr je na mě. Já jsem vždycky od Pfaffendorfu měl rád tuhle pecku, protože je tam slovíčko marvelous, tedy úžasný, tak ať přesně takovou máte noc na pátek.
0: Nej.

0: 16. července u Máchova jezera.
1: No tak přátelé, uteklo to jako voda, úplně neuvěřitelně, to znamená, že už zítra večer, vlastně odpoledne taky, ale hlavně večer, se můžeme potkat na pláži Klůček u Máchova jezera, kde na vás čeká opravdu vrchol letošního léta, což je Kiss Party, na které se můžete těšit na výjimečné sety našich DJs a vůbec spoustu lidí z našeho týmu. Můžu slíbit, že dorazí i hudební dramaturg Karl Lenner, takže to bude stát určitě za to. No a navíc merch, který je taky dost vymazlený a mimochodem máme zcela z brusu funglovou kšiltovku, která je nádherná, černobílá, tak tu vám konkrétně budu prodávat přímo já. Tak to myslím, že to bude vlastně to nejlepší. To bude taky vrchol. Ale ne, jinak hlavně bude o to, abyste se dobře bavili. Bude tam pořádný zvuk, velká světelná show, výčepy, grill stánky, alko, pochopitelně i nealko, míchané drinky. Tak si nenechte ujít tuto výjimečnou akci. Už zítra Kiss Party u Máchova jezera. Vstupenky budou na místě, ale je lepší a levnější si je pořídit v síti QR Ticket. Tak pojďte do toho, moc se na vás zítra všichni těšíme a já se v tuhle chvíli těším zase na to, co si dál budete objednávat. Hezkou noc.
2: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: vytáhnout čavly, tak se moc omlouvám. Už se to víckrát nestane. Tak jo, povídej, jak se máš ze čtvrtka na pátek?
1: Pracovně, jako vždycky.
0: Jo. Jak dlouho to ještě vidíš?
1: Dneska na dlouho, protože pomáhám na odrách rozvážet noviny, takže nejsou tam lidi. Takže kdyby náhodou byl nějaký kysák tam z oder nebo z chuleku, tak ať se klidně
0: zve. Jo, dobře, dobře. No nějak člověče lidem se nechce nějak makat, viď? Je to možný.
1: Ne, smakat je dost.
0: Ach jo, no jo. Tak seš teda opravdu za mě nejlepší, že to takhle dáváš. No a čím ti zpříjemníme aspoň noc?
1: Prosím tě, jako vždycky, kiss love message.
0: Dobře.
1: A bude to teda pro všechny kysáky samozřejmě a pro všechny lidi z PNS.
0: Dobře, no tak jo. Máš aspoň volný víkend před sebou?
1: Ne, pracovní.
0: Jaj. No tak doufám, že si to aspoň brzo vynahradíš někdy.
1: Určitě ano.
0: Jo, tak
1: doufám,
0: jo.
1: Že se to teda namacháč, to si moc přeju. Jo. Tak doufám, že toho nebude moc, abych se tam dostala.
0: No tak to se budeme moc těšit. Já myslím, že si tam dokonce tuhle následující píseň i všichni pěkně zapijeme.
1: Doufám, že jo.
0: Jo, já se moc těším. Kačko, měj se nádherně a ti to utíká.
1: A i ty, ahoj.
0: Děkuju, ahoj. Lepší než originál.

0: podcast Eskysem a loterií Maxa na Pitbull. Jakmile na Kisu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Ano, na Kissu to pořád valíme podle vás a teď přímo z mobilní aplikace, kam se ozval Lukša.
2: Zdravím noční jukeboxy, tady Lukša. Mohl bych poprosit nějakou písničku pro moji mámu, která dneska slaví narozeniny, její krásných 57 let, tak ať se dožije aspoň Kilča. Díky moc, výběr nechám na tobě, bude to pro všechny, co poslouchají, pro tebe do rádia a hlavně pro Zlatku. Díky, ahoj Lukša.
1: No tak Lukšo, doufám, že nesklamu, když tedy pro Zlatku, tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát Golden Boye od Sinvit Sebastian, to si myslí Sebastiana, to jsem strašně dlouho neslyšel, až jsem si z toho zamotal jazyk, hlavně ať máte pěknou noc.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Odbyla čtvrtá, tak pojďte dál, taky vy všichni úplně everybody objednávat vaši oblíbenou muziku, ať máte hned o něco lepší páteční ráno.
1: To nejlepší, od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Dobré jitro, posloucháte KISS, velké díky, že i při pátku jste s námi a vybíráte muziku tak, jak vám dělá dobře a tak, jak byste ji chtěli slyšet, ať už přes mobilní aplikaci a nebo číslo 210-323-323. No a tahle linka není němá, protože na druhé straně už někoho máme a já se tak ptám, kdo to je?
1: Ahoj, tady Míra Kamioňák.
0: Nazdar, Míro, i tobě. Jak se ti daří při pátku?
1: No úplně skvělý, jsem v práci, jedu někam tam, napovím, je to, když jí miluješ, není co řešit, rozvážím.
0: Jasně.
1: A úplně v pohodě.
0: No, to je dobře.
1: Na práce je pátek.
0: Veď. Hned je to takový veselější.
1: No jistě.
0: To jsem rád. Míro, do kolika budeš jezdit?
1: No ale to vypadá to asi tak do 3 do odpoledne maximálně. No,
0: tak to doufám, že to díl nebude. Tak povídej, co ty bys si rád slyšel?
1: Já rád bych si poslechl, co jsem dlouho neslyšel, Funk MC Freestyle.
0: Dobře.
1: Jo, a bylo by to samozřejmě decibel sobecky, takže pro mě, to je jasný.
0: To je.
1: Pro všechny, kdo řídí, samozřejmě do rádia, všem, ať mají dobrou náladu, ať je to trošku nabudí ta písnička.
0: Přesně tak, no a hlavně, ať máš šťastné kilometry a vy všichni.
1: No to každopádně, hlavně bez nehody.
0: Zrovna přesně no. Tak, který zrovna brousíte silnice. No tak jo, tak Míro, díky, že jsi se ozval. Máš před sebou víkend, který bude nepracovní?
1: No, takhle, sobota bude pracovní, ale jinak už potom si to užiju na pohodičku.
0: To je dobře, to jsem rád. Tak jo, Míro, měj se nádherně a zase někdy.
1: Jo, my taky.
0: Díky moc. Ahoj. No a Lukáš Bláha vám od mikrofonu všem přeje, pokud možno, klidné páteční ráno. Radio KISS.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Na tom se nic nemění, ani při pátku 17. července dokážeme to dalším přáním od vás, které je z mobilní aplikace a přeje si ho Petr.
2: Ahoj Luky, zdravím do studia a dobré ráno všem kysákům, co vstávají takhle brzo ráno v pátek jako já dneska. Prosím tě, mám na to velkou prosbu, čeká mě dlouhá cesta, mám to 3 hodiny ke klientovi, tak proto jedu takhle brzo ráno. Mohl bys mi tam zahrát na cestu písničku od Members of Mayday, Save the Robot, trošku něco takového svěžnějšího, ať to dobře utíká. Mějte se všichni, ahoj, pěkný pátek, zdraví Petr z Brna, čau čau.
1: Taky moc zdravím, Petře, snad se nebudeš zlobit, přímo tenhle song od Members of Mayday tady nemám, ale mám tady jiný. To bylo tehdy, když slavila tahle velká monster akce, která se pořádala podobně jako Love Parade, tedy Mayday Party, tak bylo to 10. výročí, čili Ten in One, a navíc to úplně skvěle vymíchal Mr. Paul Van Dyk. Tak věřím, že si to nejen Petr, ale vy všichni hezky užijete. Dobré ráno.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Minutu před půl pátou, krásné páteční ráno z KISu. A jak pak jste se nám dneska vyhajeli? Jestli to nestálo za moc, možná byla lehká vina na vaší partnerce či partnerovi. Podle nové studie nás totiž naše láska během noci probudí v průměru až 6x. Nejčastější příčinou je chrápání, pohyb či klasické přitahování se o peřinu. Právě proto roste popularita takzvaného sleep divorce, tedy z anglického odděleného spaní. Ne, že byste toho druhého vedle sebe nesnesli, ale kvůli kvalitnějšímu odpočinku. Experti tvrdí, že to vašemu vztahu skutečně může pomoci, když se oba pořádně vychrníte. Ubude hádek a přibude pohody. No, hezky se to řekne, ale na druhou stranu, kdo si může dovolit ten luxus dvou ložnic, aby jeden nemusel spát na gauči, a já tuším, kdo z těch dvou by to asi tak byl. Tak praktikujete tohleto? Pomáhá to? Vyhovuje vám to? Dejte případně vědět přes vaší, nebo lépe řečeno, naší mobilní aplikaci. No a dál vaše muzika, tak jak ji chcete slyšet, 210 323 323 nebo apka. Dobré ráno.
1: To nejlepší od 90. let.

0: My to máme spolu naštěstí tak, že spíme teda vedle sebe už 22 let.
1: Hmm.
0: Takže jako super, ale jako je pravda, že občas mě manžel budí, že bych nemusela krápat.
1: Jo, takže vy to máte naopak trošku, jako jo?
0: To máme trošku naopak, no, já jsem ten chrápač, bohužel. Ale je teda pravda, že manžela už se mi taky podařilo nahrát. Prostě já třeba jako alergik mám celoroční rýmu, takže prostě pro mě jako to chrápání je takový asi normální trošku, ale není to nic hroznýho. Moje mamka chrápe 10krát víc.
1: No, takový správný dřevorubec. No nic, tak jako takhle je v tom vztahu samozřejmě potřeba velká tolerance a to o tom svědčí.
0: No, na tohle určitě. Ještě nás jako ani nenapadlo, že bychom si každý šli lehnout jinam.
1: Hmm.
0: A je to o tom, že v podstatě musí se opravdu člověk jako tolerovat a znám i lidi, kteří nosí špunty do uší. Manželovi to říkám pořád, že si mu to vadí, jak si nosí špunty do uší. Ale že rozhodně spát jinde nebudu, to mně přijde už takový jako, nevím, jako takový rozdělení toho vztahu.
1: Takový prostě, odcizení, no, co si budeme povídat.
0: No
1: tak jo, Mončo.
0: My to naštěstí zvládáme, no.
1: Díky moc za tenhle skvělý názor a povídej muziku, to jsme tak nějak vybrali spolu. I díky tomu, že on mi tady vypadl předchozí posluchač a on hrozně chtěl slyšet Tiesta, tak si ho dáme Love Comes Again, taky v podstatě taková romantika. No a pošleme to někomu extra?
0: Hele, extra, jelikož můj manžel ještě spí, tak on vás poslouchá teda celý den v práci, tak kdyby si třeba vzpomněl, ty končíš kolik, 6?
1: 6, přesně tak, ano.
0: Tak to už nestíhneme, no. No nic, on jezdí do práce, asi 6-10 odjíždí, takže a poslouchá vás celý den, protože jezdí s nákladňákem, takže by byl třeba rád, že by něco takového slyšel, a to už neuslyší. Takže v podstatě všem se museli dneska do té práce stávat a aby dobře dojeli hlavně.
1: No, aby nepřejeli.
0: Aby nepřejeli odbočku, protože je to hned. Jsem dneska zjistila, i když jsem si říkala, ještě mám jednu, tak je to dobrý, a ona už tam žádná nebyla, už bych dojela ze Pardubic asi. Takže úplně jako na klid a ať si všichni užijou víkend, má být docela hezky, my se máme jít podívat na veteránský sraz. Takže se na to docela těšíme, protože máme svýho broučka, s kterým rádi jezdíme, takže v podstatě kdo ví a kdo poslouchá, tak mě zná, protože ví, že na ty srazy opravdu jezdíme, že jsme takový jako zapálený do toho.
1: No tak jo.
0: Takže v podstatě pro všechny.
1: Tak Mončo, jasně, užijte si to, hlavně ti to uteče v práci a nádherný víkend.
0: Hezký den, tobě taky, měj se krásně.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Možná posloucháte rádio u moře.
1: Na chatě.
0: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
1: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
0: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: I'm a fire.
1: Noční Jukebox.
2: Ano, jsme s vámi v noci i v pátek 17. července, i když dá se říct, že v podstatě už skoro i ráno. Martinám dneska patří přání všeho nejlepšího, tak na ně nezapomínejme s dalšími přáními. A já děkuju Pecovi, že taky zareagoval na můj dotaz, jestli praktikujete, jestli děláte to, že nespíte úplně v jedné ložnici, v jedné posteli spolu. Je to nový trend, říká se tomu z angličtiny sleep divorce. No a na rozdíl od předchozí posluchačky, která si to nedovede představit, tak Peca, ten to má úplně takhle.
3: Krásné ráno. No, takhle to praktikujeme už 15 let, protože já jsem hrozně teplomřivej a i v zimě já mám pootevřený okno nebo ventilačku a partner se na partnerku jednou snížilo, tak mě poprosila, jestli prostě bych to okno nezavřel a že to musíme nějak vyřešit. No a vyřešili jsme to tím, že prostě každý spíme jinde a vyhovuje nám to úplně perfektně, prostě máme každý svůj ložnic a prostě je to super a bez problémů, absolutně, fungujeme úplně super.
2: A proč ne? Proti gustu žádný dišputát. No a za muzikou jdeme s Vaškem.
4: Ahoj Luky, tady Vašek. Nech tam zahrát pro všechny, co jsou vzhůru a poslouchají David Samstern. Díky ti moc. Ahoj.
1: Radio Kiss. Be happy.

0: Ať už jste popelář, kamionák nebo žena za pultem, na vás bude i s pátou hodinou výběr muziky. Dobré páteční nitro.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: byla v nočních juboxech na Kissu novinka od Rumunky Iny, jmenuje se to Whiz Away a dál už muzika, ta, která se objeví v playlistu, lépe řečeno rozezní, bude na vás, ať už přes mobilní aplikaci, kam nahráváte vaše hlasové zprávy a nebo přes telefonní číslo 210 323 323. No a já tam právě teď vítám Frantu, ahoj!
1: Ahoj!
0: Franto, nazdar, nazdar, kde pak nás posloucháš?
1: Teďka momentálně v autobuse, řídím autobus a jsem v Táboře a vyjíždím na Prahu.
0: Jasný, no tak doufám, že se ti pojede dobře, že nebude žádný problém. No a povídej, co bys si rád slyšel?
1: No já bych chtěl písničku pro moji Martinku, která dneska má svátek, Safri Duo.
0: Dobře, no tak jo. Oslovíte to nějak speciálně dneska?
1: Určitě dneska večer dáme nějakou skleničku.
0: No to je dobře, takhle to má. Ať máš plusový body nějaký.
1: Jo, přesně tak.
0: Tak jo, doufám, že i touhletou muzikou. Franto, šťastné kilometry před tebou, ať ti to frčí pěkně.
1: A děkuji a přeju hezký den všem kysákům a tobě taky.
0: I tobě, Franto, díky moc. Já se přidávám, no a samozřejmě Martinám, protože ty jsou opravdu 17. července v kalendáři. Přeje Lukáš jenom to nejlepší. No a jdeme si zahrát na bonga. Dobré ráno.
2: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Úspěšně v tom pokračujeme i pro pátek 17. července a z mobilní aplikace si dáme opravdu stylově naprosto dokonalý letní song, který alespoň za mě. Já myslím, že vlastně k snídani se to i hodí, protože je to vlastně takový summer jam a přeje si ho Míša.
2: Krásné ráno, Luky, já tě moc zdravím a já bych chtěla poprosit o písničku Summer Jam a hlavně bych tě poprosila pošlit to mému miláčkovi Jariskovi. Chci mu poděkovat za to, jak naplánoval krásný víkend, který nás čeká ve slunné Itálii se vzkazem Lásko, miluju tě a moc si toho vážím, co pro mě děláš. Děkuji moc a všem kysákům přeju krásný den. Míša.
0: Takhle zní léto.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Shaggy za námi, přímo andělské, božské ráno vám všem, 4 minuty po 5:30 z KISSu. V kalendáři 17. červenec, což je mimochodem Světový den emotikonů neboli smajlíků a zároveň Mezinárodní den tetování. Tak jestli jste dost odvážní, tak si klidně nechte udělat kérku nějakého pořádného smajlíka. No a taky jsou tam Martiny, to znamená všechno nejlepší a o nich to teďka v podstatě bude díky Jirkovi.
1: Dobré ráno, kysáci, tak já bych se připojil ke kolegovi, co volal před chviličkou, Frantovi. A chtěl bych popřát taky všem Martinám, Martinkám k dnešnímu svátku. A jestli by si tam měl od Alana Walkera The Spectre, tak by to bylo docela fajn, ať to trošku rozhejbeme, ať neusneme za tím volantem. Tak jo, mějte se.

0: Vánoční Jukebox.
1: No, v tuto chvíli už spíše trochu raní, 5.41, Kiraso takhle po ránu, no a tak proti gustu, žádný dešputát, ale hlavně je to muzice a tu nám teď bude objednávat Květa. Ahoj!
2: Ahoj, Luky, ahoj!
1: Květuš, tak co pak ty si dáš z našeho hudebního baru?
2: Tak já bych Roberta Buriana.
1: Dobře.
2: Žijeme len rád. A bylo by to asi, protože nám začíná dovolená na poradenské centrum do Mladé Boleslavy. Mickám z naší skupiny, Zuzce, Janče, druhý Janče, Jítě, Romče, ať si to dovču užijem. Samozřejmě, určitě tobě do studia.
1: Děkuju.
2: Že nám takhle krásně hraješ a že se vždycky takhle hezký dovolám docela. Takový hezký čas. No a všem kysákům, asi manželovi, dcerce, Barborce, ať prostě, ať máme všichni hezký den.
1: Přesně tak, a i víkend, no hlavně tu dovolenou, že?
2: Jo, těšíme se
1: moc. Ať se povede. No jo, žijeme len raz, moc bych se divil, kdyby tenhle ten song mimochodem taky nezazněl u Máchova jezera na velké Kiss Party zítra. Tak jo, tak děkuji za skvělý výběr, jdeme na to, Květo, měj se krásně.
2: Já moc děkuju.
1: A zase taky brzo v éteru.
2: Taky
1: krásný den, Luky. Ahoj.
0: Kiss. Ahoj. Radio Kiss. Be happy.

0: vašich uší proudí noční žuboxy na Kisu a já jsem moc rád, že v jejich finiši se nám ještě taky ozvala dnešní oslavenkyně Martina.
1: Ahoj, tak jelikož je dneska Martiny a já mám dneska svátek, mohu bys mi dneska k tomu svátku prosím zahrát Mobiho Lift Me Up. Děkuju, všem hezký ráno.
0: To víš, že jo, a i ode mě jen to nejlepší páteční ráno.
2: Radio Kiss.

0: show Rádia Kiss. Začínáme dneska trošku netradičně a zároveň zdravíme Lukyho, který tady byl od půlnoci. Dobré ráno.
1: A dobré ráno, všechno máme, co nemáme, to vám.
2: Čau, Luky.
0: To zpíval Patrik v pořadu Lepší než originál.
2: Jo, prodavač.
1: On si to tam hodí.
0: Totiž,
1: zítra.
0: Luky, ano. My se s tebou teď loučíme, co se týče vysílání, ale zítra se uvidíme.
1: Přesně tak, z moderátora se stane...
3: Kis šopák.
0: Prodejce.
1: Šopák. Takhle, že budou klobásy i šopáky.
2: Jako šopaholi kluky zní dobře.
3: Jo.
1: No, ti, co mě znají, by ti dali za pravdu.
0: Takže
3: počkej, rád nakupuješ. Mm-hmm.
0: Pokud pojedete na Kiss Party zítra a bude vám chybět něco kysáckého na sobě, měli byste dojít do stánku za Lukym.
1: Přesně tak.
0: A od kolika hodin bude postaveno?
1: No, 14 hodin.
2: Už jo, s otevřením bran. Od samého začátku to tam bude.
1: To bude přesně tak.
3: Takže si kysáci můžou koupit třeba trička, rovnou si je vzít na sebe, ano. Aby pak byly hezky oblečený. No tak tím pádem nemusíte kysáci řešit, co na sebe všechno tam máme.
1: Jo. No a hlavně uvidí mě, že jo.
3: To je, ty bláho.
0: To je vlastně víc, než si něco koupit.
1: Tak, já jsem takový největší merch.
0: Hele, tak až všechno vyprodáš, ano. Tak prodáme i tebe.
2: Jo, to bude drahý.
0: Co, nějaký paní třeba, nebo pánovi, no?
3: Hele, ale to se mi líbí, ten nápad.
1: Ten nápad nezní.
2: Já ti vyrobím cenovku.
0: Tak se těším.
1: Jeden velký kvento.
0: Hele, takže, Luky, těšíme se.
1: Taky.
0: Bude hezky, bude to velké. Nakonec počasí dobře, ráno možná sprchne, v noci nějaké bouřky, bacha na to dneska zase mají být. Ale odpoledne a večer máme sluníčko a 15 stupňů.
1: Takže čekáme, kdo skočí do toho.
0: Do čeho? Do tebe. Do stánku s
1: šopem. Do vody.
0: To si užijem taky. Tak zítra na Kiss Party.
3: Ahoj.

0: KISS počasí.
1: Pátek přinese oblačno až polojasno, přechodně zataženo a místy počítejme s deštěm, přeháníkami a také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Koupání v přírodních vodách v Česku je v polovině prvního prázdninového měsíce téměř bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání a zákaz platí jen na dvou místech na Vysočině. Pouze na několika dalších místech je voda na čtvrtém stupni z pěti, tedy nevhodná ke koupání. Americký prezident Donald Trump bude v neděli přihlížet finále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey. Oznámila to mluvčí Bílého domu. Na otázku, kterému týmu bude fandit, odpověděla, že o tom s ním zatím nemluvila. Španělský král Felipe VI. Naznačil, že se finále také zúčastní. Naopak argentinský prezident Javier Milei oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi. A teď zpátky domů.
2: Vodník se stal legendou. Když se po hladině přehrady Hracholůzky blíží výletní loď, na molu v jednom z nejužších míst nádrže se objeví postava v zeleném obleku a klobouku mávající pod běrákem. Zdeněk Srb se už desítky let převléká za vodníka a zdraví posádku i cestující. Pro KISS Blanka Holoubková.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková při návštěvě Přerova, který označuje za svůj domov, přiznala, že si na vlnu pozornosti teprve zvyká. Na zaplněném náměstí Tomáše Garrigua Masaryka jí během velkolepého přivítání čekala tisícovka lidí. Pro fanoušky bylo připraveno na 300 porcí jahod se smetanou. Wimbledonská šampionka jim poděkovala za podporu a kromě autogramiády si poslechla také koncert pro Lindu. A po zprávách startuje páteční ranní KISS.
3: Ona to opravdu řekla?
4: Co řekla?
3: Páteční ranní KISS.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.

0: Pátek ráno po 6. hodině. S tou radostí zpátku bychom to měli dělat tak na půl, protože někteří mají radost, začne jim dovolená, někteří jsou nešťastní, protože jim končí dovolená.
1: A pondělka zase do práce.
0: A když jsme u té práce a makání, musíme pozdravit pana inženýra Honzu, kterého jsem dneska ráno dole potkal u Penny. Uh-huh. Tam se maká normálně celou noc. Víte, proč se maká na Penny celou noc?
1: Já jsem tam byla. Já jsem šla okolo a já jsem si všimla, oni to tam nějak celý předělávají.
0: No jasně, a proč to nepředělávají přes den teda?
1: Jo, takhle to nevím, ale asi, aby to měli co nejdřív.
0: No protože dělají velký hluk a hned vedle televize, že jo?
1: Jo, takhle. No jo,
2: kvůli tomu jo.
0: No tak jako zbíječky, vrtačky, všechno. Jo,
2: to mě ve skladu do levky z shopu tam furt něco rničí.
0: Hele, Honzo, uberte jo, rušíte nám Patrika. Tak ať to zmáknete, ať už jste kdekoliv a pracujete od samého rána anebo celou noc. Páteční ráno pomalu začíná.
1: A dneska, protože je 17. července, tak se slaví Den smajlíku. A já bych za chvíli s váma chtěla probrat něco ohledně textovek. Protože mi přijde, že za poslední dobu se kultura textovek docela dost změnila.
0: Změnila, no, posílají se hlasovky, ne?
1: No to jo, to ano, to probereme taky. Takže dejme si teď Die Living. A potom to probereme, jo?
0: Jak to tam hledala Míša?
1: Já jsem tam měla zrovna takhle to rameno a neviděla jsem, co tam zrovna bude
2: hrát.
1: Já říkám,
2: co to je za interpreta Die Living?
1: Die Living, tak David Guetta.
3: Radio Kiss.

0: července se slaví Světový den smajlíku a to mě donutilo zamyslet se nad tím, jak se změnila kultura psaní textovek v průběhu let. Vezměte si, že někdy první SMSka byla odeslána v roce 1992. 3. prosince před Vánoci a bylo tam pouze Merry Christmas. Mm-hmm,
1: pamatuju.
0: To je krásný.
1: Takhle, pardon, ne, že by přišla mě ta SMS, jo? Ale mluvili jsme o tom tady v Raním Kisu.
0: A od té doby se dost změnilo. Pamatujete si ty první SMSky, kdy jsme psali jenom strohý zprávy, protože to mělo nějakých 160 znaků?
2: Já píšu furt jenom ok.
1: Hele, jako upřímně, já si pamatuju hlavně tu dobu, kdy se ani SMSky neposílaly, ale prozvánilo se.
0: Jo. To bylo taky dobrý.
1: To ty nepamatuješ?
2: Něco mi to říká.
0: Ne.
1: Jsme se prozvánili, jsme si jako dali najevo, že je, o sobě víme, anebo jsme se domluvili, když tě prozvoním, uděláš něco, protože to nic nestálo.
2: Jo, to je pravda.
0: No ale tehdy měli SMSky 160 znaků, takže člověk se snažil být co nejstručnější, protože pak se to dělilo na další zprávy a tak dále. Jenomže, jak pak už tohleto pravidlo ustoupilo a přišli na scénu smajlíci, tak si vezměte, jak ty lidi to začali hodně používat a v dnešní době, když někdo pošle zprávu bez smajlíku, což bylo kdysi normální, tak to vypadá, že je ten člověk naštvaný.
1: Jo, mám to úplně stejně. A někdy si říkám, že to je takový až trošku infantilní.
0: Mm-hmm. Jo.
1: A to, když si píšu s klientama třeba a podobně, ale když to tam nedám, mi to přijde moc tvrdý.
0: Jo.
2: Já to mám úplně stejně a hlavně, když dáš na konec věty nebo toho souvětí dvě tečky, tak to je ten člověk úplně naštvaný na mě.
1: Tak to já mám s vykřičníkama. Nemám rád vykřičníky, jako jo. Když mi někdo sype vykřičníky, jako já nepotřebuji nějaký důraz. Já to vím, že to je důležitý.
0: Ale čím to je, ty smajlíci? Předtím to vůbec nebylo a já třeba kolikrát, když píšu e-mail, tak třeba když přeji hezký den, já tam chci dát toho smajlíka.
2: Je pravda, že když mi od tebe přijde e-mail, tak je tam asi 8 smajlíků.
0: Aby si věděl, že se na tebe těším, že tě mám ráda.

0: Jak Míša říkala, dneska je den smajlíků a hezky si tady popsala ten vývoj od první SMSky až do dnešních dob. Zajímavý by bylo vědět, co nás čeká za dalších 5, 10, 15, 20 let, co vlastně bude, že jo?
1: Teď někdo ti pošle SMSku a řekne, ty seš boomer.
0: A hezkou vzpomínku má náš posluchač Rudla.
2: Bez mezer, prostě dohromady. Abych ušetřil místo a vyšlo se to do jedné zprávy třeba. A nebo ještě pamatuju, tohle je číslo mamky, už nepíš. Jo.
0: Vem si to, každá SMSka stála třeba korunu, dvě, jo. Bylo to drahý.
3: To je pravda, takže vždycky se tam potřebovalo napsat, protože člověk neměl kolikrát kredit, tak psal od mamky, tak pak už nepíš zpátky.
0: A měli jsme jenom určitý počet znaků, máš pravdu, Rudlo, jako bych úplně zapomněl, bez mezer se psalo, protože i ta mezera bylo něco, že jo, a ty se tam potřeboval vejít. To byly časy.

0: Tobě se podařilo, Míšo, hodit naše posluchače do tak pěkný nostalgie s tím, že jsou dneska oslavovaní smajlíci. Ale ty jsi začala v době, kdy jsme v rukou drželi první telefony, nejenom ty mobilní, ale i telefony v budkách, že jo?
1: Ano.
2: Ještě byla dobrá éra SMSky z telefonních budek za 3 koruny, to bylo taky úžasný, nebo jsme si prozváněli do budek. Do dneška jinak píšu všude 3 tečky, nevím proč, ale píšu.
0: Teď si vemte zlatý stránky.
1: Jo.
3: To by jsem chtěl někdy zase vidět.
0: Ty jo.
1: Jestli to vůbec ještě někdo dneska má.
0: Jo, to schovaný. Asi někde najde.
1: Muzeu.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Pátek přinese oblačno až polojasno, přechodně zataženo a místo počítejme s deštěm, přeháníkami a také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce, převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Poradenská kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech obcích s rozšířenou působností a bude jich o 100 více. Změny přinese novela zákona o podpoře bydlení, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Evropská komise uvedla, že schválila český systém takzvaných kapacitních mechanismů pro výstavbu nových zdrojů elektřiny. Stát by tak v příštích letech měl v rámci systému garantovat investorům formou státní podpory alespoň částečnou návratnost jejich investic do nových zdrojů.
0: Sport.
1: Juniorská hokejová reprezentace zahájila novou kapitolu pod koučem Janem Tomajkem, který přišel ke 20 po sezóně na střídačce 18. Po třídenním intenzivním kempu, který absolvoval tým od úterý do čtvrtka v Chomutově, se dnes hokejisté přesunou na sever Evropy, kde je čekají 4 přípravná utkání. To byly zprávy na KISu, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
2: Be happy.

0: Ricky D'Agostino na Kisu. A co jsi řekl, Patriku?
1: Co jsem řekl?
0: Co jsi řekl?
1: Kdy?
0: Jo, tak chtěl jsi to.
1: Jo, chtěl?
0: No jasně.
1: Jako co?
0: Ten song, What You Say.
1: No, to jsem chtěl, ano, no, to je pravda.
2: Že ty jsi to zapomněl.
1: Já nevěděl, na co narážíš.
0: No, název songu, ne? Co jsi řekl?
1: Jo, co jsi řekl, What You Say.
0: Nebo co říkáš.
1: Ano, já jsem si našel teď novinku, What You Say, což pro někteří z vás teď možná si myslíte, že to novinka není. Je to původně písnička od Jasona Derula, ale na svůj paškál si to vzali 3R Legend. Pokud vám to nic neříká, tak pod 3R Legend se schovává Dimitri Vegas, Like Mike a Steve Aoki.
0: Ty jsou teď na Tomorrowlandu.
1: Ano, přesně tak. A já si myslím, že oni společně tam právě něco zase udělají. A teď to vyšlo nedávno
0: a mě to teda strašně baví. Pojďme si to dát. Ranní show.

0: moc dobrý. Snad vám tenhle raní šot chutná, ale kdyby nemáme něco jiného chutného. Ňam. A víte proč? Máme pro vás jednu dobrou nabídku. Pokud o víkendu plánujete zavařovat, nebo si chcete odvést čerstvou zeleninu a ovoce přímo z pole, tak na farmě v Raňany právě probíhají samozběry.
1: No hele, to můžou kysáci spojit, pokud pojedou například z Kisparty z Máchova jezera v neděli a budou si chtít dát takovou nějakou dobrotu, tak to je plus minus 40 kilometrů, to je kousíček.
0: Pokud by to pro vás bylo poprvé v životě, že pojedete do Raňan, tak to vám tu říkám nahlas, jako že se anděl jmenuju, že nám potom napíšete, Romane, kysáci, fakt ta zastávka ve Vraňanech stála za to, protože tam je to nádherný. A teď pozor, jo, nazbírat si můžete momentálně meruňky, okurky, česnek, cibuly, cukety nebo sladký papriky. A pozor, jenom tento víkend mají okurky od 50 kilo, to znamená, nazbíráš minimálně 50 kilo, za 25 korun za kilo. A na místě je, a to je to nejdůležitější taky navíc, farmářská prodejna i kavárna. Těch dobrot tam...
2: Tam mě baví hodně.
0: Bacha na to, je to zrádný, jo?
2: No.
0: Mají tam toho moc dobrýho.
2: A mají to dobrý,
0: fakt. Takhle velký vod jedete potom, no. Takže si můžete udělat příjemný výlet.
1: Když si u těch cen a u těch kilogramů, mě to úplně připomnělo tu scénku v tom obchodě, já nevím, kde to bylo, jak... Kameňák. Papriky, toto.
0: Počkej,
1: to ono!
0: Jako růžičkou myslíte,
2: no,
0: jo?
2: No, máš jí tam.
0: Tak to se teď nehodí, ne?
1: Hodí, to je naprosto skvělý.
2: Hodí. Jo, já ti dokážu, že se to hodí, pusto.
3: Co stojí ty rajský?
4: 74.
3: Cože? No to si je strč do prdele.
4: To nemůžu, tam už mám papriky za 96.
2: Holky, kdybyste si zašli do Vraňan, máte to levnější.
5: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: chvíli přichází osobní prosba moderátorů Rádia Kiss na vás, naše posluchače. Prosím, když vyhrajete nějakou velkou výhru tady na Kissu, musíte s námi mluvit, protože poslední dobou, když někdo vyhraje vstupenky na Pitbulla a my je tu rozdáváme dopoledne a víme, že to je hodně peněz, jo, protože jedna má hodnotu snad
1: 3500 skoro,
0: takže to máte skoro 7000 korun. Tak naši výherci, víš, co dělají?
2: Co?
0: A nic jiného není slyšet. Oni mají takovou radost. Ale nikdo nemluví.
1: Musíte mluvit, kysáci.
2: Kdy se konečně dostaneme do toho, že na těch displejích, co mají kysáci v autech, se bude moct objevovat obrázek.
0: To by bylo boží.
2: Video.
0: Že bychom vás viděli, jo, tu radost.
2: Jo. Jo.
0: Takže radovat se, ale nahlas.
3: Vyrazte s Kissem a loterii Maxa na Pitbulla. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
4: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Filmové tipy.
1: Co nového ve světě filmů a seriálu? Tohle jsou tipy na parádní letní večery. Do kin se vydává Vajana v hrané podobě. Pokud máte chuť na dobrodružství, nádherný moře, exotiku a trochu magie, můžete vyrazit na výlet i bez balení kufírků. A pozor, vrací se i Dwayne Johnson jako Maui, takže o pořádný hlášky nebude nouze ve snímku. Odvážná Vajana. I streamovací platformy mají co nabídnout. Třeba sci-fi novinku Spasitel s Ryanem Goslingem, co se střihnul obyčejného učitele, který se stane poslední nadějí lidstva na přežití. Kapesníky nýdit. Prokys, Katka Čepelíková.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
0: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
4: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonávám a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.
5: Rádio Kiss. Be happy.

0: Mr. President na KISu, to se prostě neomrzí. Je tady pátek, takže dneska v práci nebo na nějaký letní brigádě to půjde samo.
1: Obzvlášť pokud to třeba pro vás byly první brigády, tak doufáme, že jsou v pohodě a že jste si tam třeba neřízli už nějakou ostudu.
0: O tom tady včera mluvil Michal Kavalčík, nějaký trapasy nejenom z brigády, ale z práce všeobecně.
2: Nejtrapnější okamžik v práci.
0: Posílali jste skvělý hlasovky.
3: Jsem kadeřnice. Bohužel mám vývod ze střeva, stomy, a jednoho krásného dne se mi podařilo před klientkou, když bylo největší ticho, si prostě prdnout a byl to prd prostě dlouhý třeba půl minuty. Stejně tak dlouho trvalo i to ticho. Takže všem, co máte stomy, zdravím, a vy, co nemáte, vy se máte.
4: Měli jsme papírnictví od roku 93, tuším, a prodávali jsme všechno možné. Papírnictví, vložky do diářů, vložky do kalendářů, ale taky hygienické vložky. Kamaráde, přišla paní a říká, že chce vložku. Já říkám, do čeho? Kamaráde, to byl trapas. Ve mně by se krve nedozvedlo.
2: Tohle to nechceš.
5: No, jednou jsem měl jít k šéfovi a ten si začal slíkat kalhoty. No, tak já jsem si řekla, OK, no tak jsem se začala taky slíkat, ale on, že ne, chce zašít knoflík. No, tak to vypadalo tak trochu blbě, ale v pohodě, zasmáli jsme se oba dva.
2: Šéfe, neblbněte! Šéfe!
6: Já si potřebuji rozepnout kalhoty a jestli byste mi zašila knoflíček. A škoda.
1: A ona si říkala, a budou prémie.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuální dopravní nehody v Pardubicích, v ulicích Pražská, Teplého, tak tady máme nějaký problém. Stejně tak před Pardubicemi, přímo na silnici číslo 37, od Chrudimi na Pardubice, nějaká kolona, jede se tady rychlostí maximálně 30 km v hodině.
2: Taky buďte opatrní, pokud jedete po dálnici D1 směrem z Prahy, tak na 318. kilometru vyšetřují dopravní nehody.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Pátek přinese oblačno až polojasno, přechodně zataženo a místy počítejme s deštěm, přeháníkami a také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Téměř polovina obyvatel České republiky má pocit, že vláda nedokáže dělat správná rozhodnutí. Mezi obyvateli roste nedůvěra v politiky obecně. Ukázal to aktuální průzkum mezinárodní agentury Norstat. Podle politologů jde o dlouhodobý trend a na vině je třeba i to, že politici nevěnují dostatečně pozornost problémům občanů i řada krizí v posledních letech. Italský soud udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v Janově, při kterém v roce 2018 zahynulo 43 lidí. Z více než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32, například z neúmyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti, která most spravovala, dostal nejvyšší trest 12 let vězení. A teď zpátky domů.
6: Kvůli opravě povrchu bude o dvou nadcházejících červencových víkendech částečně uzavřený výjezd z kruhového objezdu na silnici první třídy číslo 35 u Hrádku nad Nisou ve směru na Liberec. Řidiči musí počítat se zdržením kvůli objízdné trase. Ta povede přes město. Pro KIS Blanka Holoubková.
5: Sport. Tenisky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaj v Aténách do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Carol Monetovou z Francie, a to jednoznačně 6-0 a 6-2. Sedmá nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou 6-3 a 6-2. A teď už vám držím palce, jdeme na soutěž 7 v 7.
7: 7 v 7.
8: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
7: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na Rádiu Kiss začíná soutěž 7-7.
2: Konec týdne, soutěž bude pokračovat v pondělí a pojede do konce prázdnina, potom do konce roku 2026. Šancí bude hodně. Tu dnešní vychytala naše posluchačka Veronika. Veru, dobré ráno.
3: Ahoj, ranní trojko.
4: To by mě tak zajímalo, co taková Veronika dělá hezky v pátek 17. července v 7 hodin a 5 minut.
3: No, já řídím tramvaj, takže teďkom jsem momentálně na Konečný. Díky bohu za to.
2: Hezky, toto vyšlo.
5: A já vím ještě, co děláš, Veru.
3: Ano.
5: Já mám totiž takovou telepatickou schopnost a já právě teď vidím, počkej, dej mi chvilku, jo, vidím, že právě držíš v ruce telefon a voláš na číslo, nech mě to přečíst, moment, vidím 2 0 3 2 3 3 2 3, je to tak?
3: Ano, ano, přesně tak.
2: Tak podívej, ty chytrá. Když všechno takhle víš, tak mi řekni, co padne na kostce.
5: 6.
2: Jo, jdeme na to, jo?
5: Ježíš, kdyby teď fakt padlo.
3: Dobře.
2: Tak pro Veroniku, naší tramvajačku.
5: Házíme kostku do věže.
2: Tak co tam máme na pátek? Co to bude za výhru?
5: Není to 6, ale je to svým způsobem nejlepší číslo, protože je tam 1. Takže ti posíláme 1000.
3: To nevadí.
2: Ty jsi hodná, ty jsi zlato. Veru, tak hold prostě to nejnižší možné, ale na druhou stranu, aspoň na pořádný oběd nebo večeři, jo?
3: Jo, děkuji moc krát.
2: My tobě děkujeme. Ahoj, měj se krásně.
3: Mějte se krásně, jste
2: taky rádio. Děkujeme.
6: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
7: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: No hele, jednou to přijít muselo, Míšo, dlouho nebyla jednička.
5: Ale zase jsem díky tomu zjistila jednu důležitou věc.
2: A?
5: Vědma ze mě nebude.
6: 7-7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss. Be happy.

0: Avicii a další songy pro všechny naše Martiny, posluchačky, co slaví svátek. Co se jinak oslavuje v tento den?
1: Dneska můžou slavit všichni, kteří mají tetování, protože je Národní den tetování.
2: Zároveň je taky Národní den loterie.
1: A pak je taky Národní den broskvové zmrzliny.
2: Národní den žlutých prasat. Žlutých prasát?
1: Existují takový zlatý prasátko.
3: Pikachu?
0: Tohle je prasátko, to není prasátko.
1: To není prasátko, to je Pikachu.
0: A je žlutý je.
1: Ten je, jo. A pak jsou taky takový žlutý smajlice, víš, protože je světový den emotikonů.
0: A to za chvilku ještě dokousnem.

0: Dvojtečka, pomlčka, závorka. Takhle my jsme dělali smajlíky, že jo? Ne jako dneska, co tady Míšo oslavuje, že jsou emotikony.
1: To je pravda, my jsme to už časně z rána probrali, jak to vlastně začínalo, když jsme si posílali ty textovky, které měly jenom 160 znaků, takže člověk šetřil tím místem a vy jste vzpomínali s námi, kysáci.
2: Za nás se ty SMSky ani nerozkládali na dvě nebo na tři. Byly dva řádky, že jo, nebo řádek, jak kdo měl telefon a smajlíky prostě byly dvojtečka, uvozovka, že jo, jako úsměv nebo srdíčko, prostě se dělalo strojky a z veličiny větší nebo menší, že? A takový, jo, to byly časy, ty jo, to pamatuju.
0: Péco, ty už taky něco pamatuješ.
1: Pravda, srdíčko se dělalo trojka a takovej ten zobáček.
3: A teraz si představte, keď ste mali Sony Ericsson GA628, napísali ste tu 158 znakovú SMS-ku a teraz ste si potrebovali prekontrolovať na tom jednoriadkovom displeji, že či ste náhodou nespravili nejakú chybu, tak to bolo klikou.
0: Ty jo, Denny. Heleď, a u těch smajlíků, to asi vlastně znáte, ne? Že když přidržíte prst na tom smajlíku, tak si můžete změnit barvu pleti.
1: Jo, to vím, to je dobrý.
0: Jo, že...
4: Počkej.
0: No, že jo, máš jako buď méně žlutýho, nebo ho máš, nevím.
1: Hnědýho, v tělový barvě.
4: Mně to ale teda jde jenom u takových těch emotikonů prstů, jak máš třeba palec nahoru, dolů.
1: Jo, jenom
4: a
1: někde
0: to jde. Pardon, aha, takhle, tak to jo, tak já myslím, že to jde úplně u všeho.
1: No, ne,
4: ale prst je hezký, je takovej jiný.
1: Ano.
0: Ale co funguje, že když si vlastně vezmeš, přidržíš, pokud teda nemůžeš vyměnit barvu pleti, tak odtočíš prstem o 180 stupňů.
1: Jasně.
0: A odtočíš ten smajlík s hůrou nohama. U některých smajlíků je to potom vtipný, že jo. Ale musíš to nejdřív odeslat a tomu dotyčnímu, no, Míša točí celým mobilem. Ne?
1: Jo, počkej, nemůžu celým telefonem.
0: Ne, jako můžeš, tak buď toč prstem nebo mobilem, že jo, ale musíš přidržet prst na tom smajlíku.
1: Odešleš. Je!
0: A ono mu to přijde z hůru nohama.
1: Patriku, něco jsem ti poslala.
4: Proč mi posíláš opačně hovínko?
1: Padá dolů.
0: Něco si přej. Hele, padá hovínko.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Je 7 hodin 20 minut a na dálnici D1 se řeší hned dvě nehody ve směru z Prahy, a to na 172. kilometru a na 318. kilometru. Na D5 se na 104. kilometru ve směru do Prahy se srazil osobák s nákladňákem. A Jirku, máme na dálnici D6.
2: Kdo jedete po D6 z Prahy na Karlovy Vary mezi 8. a 9. kilometrem, je žebřík v levém pruhu, jo, dejte bacha, do toho nevlítnete.
3: Co D1?
4: Dobré ráno, kdo pojedete z Prahy na Brno, 172. kilometr, pravý pruh uzavřený, dopravní nehoda, kamion s osobákem. Kolona pro kamiony začíná na 162., takže nějakých 10 kilometrů aktuální kolona, poslední sjezd, velká bítež.
3: Kubo, děkujeme.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Pátek přinese oblačno až polojasno, přechodně zataženo a místy počítejme s deštěm, přeháníkami a také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Celní správa České republiky eviduje za první dva týdny od zavedení nového cla téměř 470 tisíc levných zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Vyměřila na ně clo ve výši skoro 117 milionů korun. Nové clo na tyto zásilky nízké hodnoty zavedla Evropská unie od 1. července. Chce tak narovnat podmínky trhu, posílit kontrolu dováženého zboží a snížit objem zboží doručovaný do Evropské unie v malých zásilkách. Podle eurokomisaře Magnuse Brunera jsou nyní vnější hranice Evropské unie díky migračnímu paktu lépe chráněny a nastal čas začít se zbavovat kontrol na vnitřních hranicích. Kontroly jsou stále prováděny například na české hranici s Německem nebo Rakouskem.
0: Sport.
1: Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho třetí triumf v tomto ročníku etapového závodu. Uspěl ve sportu, u kterého závěr poznamenal hromadný pád nedaleko od čela závodu. Zapletl se do něj i český cyklista Pavel Bittner, který kvůli tomu místo dalšího útoku na umístění v nejlepší desítce obsadil 86. místo. Žlutý trikot udržel Slovinec Tadej Pogačar. Aktuální zprávy jsou za námi a ranní pokračuje.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
2: The

0: Viděli jste na storíčku? Na Kisu, na Instagramu, jak už se Pláž Klůček chystá, stage už stojí, je připravena na zítřejší odpoledne a večer na Kiss Party. Takže nějaká základní data, informace o tom, jak to zítra bude s naší legendární Kiss Party u Máchova jezera. Co by měli kysáci vědět, začneme hned nějak odpoledne.
1: Ve dvě se otevírá areál, následně se hned otevírá Kiss Shop, takže můžete si hned něco koupit.
0: Zároveň bude naraženo.
1: Ano.
2: Ano, dá se platit hotově i kartou.
0: Dobrá informace, jasně. My, moderátoři, nastupujeme v 18 hodin, takže před 18. vlítneme zase mezi naše posluchače, aby jsme si udělali fotky.
1: Ale ještě předtím bychom třeba kolem 5. mohli jít mezi naše kysáky udělat si jednu, dvě fotky třeba.
0: Teď jsem to říkal.
1: No, ty jsi říkal, že se začíná hrát v 18, ne?
2: Pak to řekl, ale to nevadí. Ty už jsi se totiž soustředil na to, že to chceš říct taky.
1: Já mlčím.
0: Nevadí, v pohodě, co dál?
2: Jo, pak taky, že u nás na sociálních sítích najdete i program, jak to bude probíhat. Jasně. Takže se podívejte na Facebook nebo Instagram Rádia Kiss.
0: Konkrétní sety DJů, kdy ve finále to bude tak, že se to zase zvrhne a budeme pak...
1: Ne, nesmí, tentokrát to máme daný.
0: No, znáš to.
2: Jasně.
0: A co jinýho? No jinak dobrou náladu, pevný boty po případě.
2: Ano, jo. Dokolika se bude hrát?
0: Dokud budeme moct a můžeme nějak do půlnoci, do půl jedný.
1: Strop je úplně jako jednička, ale to už nesmíme jako přesáhnout určitě.
0: Zase se musí pamatovat na to, že jsou tam prostě spoustu lidí v kempech a tak oni všichni budou na Kiss Party.
1: Přesně.
0: No a to je asi všechno, viď?
2: To je asi to hlavní.
1: Parkovat můžete...
0: V doxech?
1: V doxech, přesně tak, tam ale je parkoviště.
0: Není to nafukovací.
1: Tak, přesně, musíte přijet fakt jako brzo, no.
0: Ale už kluci dohráli, tak jedeme dál. Dechovky tam nebudou, no i když možná.
2: Ale co tam bude, tak tam zazní tohle.
0: We are Kiss Family.
2: Jo.

0: Hlídej si hlasivky, zítra Míšo naživo na Kiss Party.
1: Já se na to těším a Kisáci, vy se naučte text, budete to zpívat se mnou.
0: Tento víkend bude velký z toho důvodu, že se koná Tomorrowland. A Patriku, teda musím říct, ty si jednu věc, bych to řekl, jako vychytal, on to není úplně správný
1: obrat.
0: Odhalil nebo vytušil správně.
2: Jo.
0: My jsme se tu jednou bavili o tom, kdo bude nebude vystupovat, jako Martin Garrix a tak dále. Dimitri Vegas, Like Mike.
2: Pozor, Like Mike prej ze zdravotních důvodů nemůže.
0: Tak to je ono, Kamil nám dal vědět.
3: Like Mike svoji účast včera zrušil ze zdravotních důvodů, takže Like Mike bohužel na Tomorrowlandu nebude.
0: Pro vás, co se těšíte, to je špatný, ale Patriku, si říká, že poslední dobou se to děje nějak často, máš takový jako trošku obavy o to, jestli je v pořádku, se zdravím je to dobrý, to víte, některé věci se dozvíme až potom s nějakým zpožděním.
2: Já jsem viděl spoustu vystoupení, a všude bylo psaný Dimitri Vegas, Like Mike, což je duo, ale vždycky vystupoval teď poslední půl rok jenom Dimitri Vegas.
0: Ono někdy to není jednoduchý a víme, jak to s tím DJským životem je,
1: no.
0: Tak snad to nebude nic špatného.
2: Doufejme.
0: Vrátí se zpátky na pódium, ale užívejte si to, teď už asi zbytečný vám to říká, teď už jste na Mejdanu a už to jede.
2: Já jsem viděl jenom pre-party stage, což znamená předtím, než se otevře areál, a to vypadá tak světově, to je neskutečné.
0: Oni měli Mejdan už ohromnej před vstupem.
2: To je větší než všechny festivaly.
1: Proč my neděláme před Kiss Party?
2: Pre
1: Kiss Party.
2: Já ti to řeknu naprosto přesně, protože bychom už Kiss Party pak neudělali.

0: před sebou na stole sklenici s vodou. Ale jenom voda nestačí. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun na nákup produktů v e-shopu na www.alavis-plus.cz.
1: Soutěžíme do dnešní 18. hodiny. Stačí zodpovědět jednoduchou otázku napsat do komentářů a hned rázem soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun.
2: A že je z čeho vybírat, vy už to možná víte, už jste se byli podívat na webu alavis-plus.cz. Jo, to je znamínek, když vám to takhle
0: Jo.
2: Ale kdybyste to nepochopili, proklikáte se klidně třeba přes naše webové stránky a tak dále, ale přes Google, Seznam, cokoliv, v pohodě najdete tuto webovku Alavis-plus a těch produktů je moc. To není jenom vlastně o hydrataci, ale vitamínech na vaše srdíčko.
0: Doplňky na klouby.
2: Taky no. Imunitu, hlavně abyste podpořili kontrolu cukru, abyste hlídali i na pleť, kosmetiku. Je to je věcí. A s těma 5000 opravdu už potom vykouzíte pěkný balíček, který vám dorazí domů.
0: Kouzlete co nejrychleji, protože dneska v 6 večer soutěž končí.
3: Radio Kiss. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: se ještě na chvilku vrátíme k Facebooku Rádia Kiss. Včera jsem tomu nechtěl věřit, když jsem to právě o Kýše, která teď dospívala, čet. Kýša má doma rozmístěné malé skleničky plné lidských zubů, které jí posílají fanoušci z celého světa.
1: Já jsem to včera slyšela, jak to řešili v odpoledním Jumpu.
0: Jo.
1: A nechtěla jsem tomu taky věřit, prý z toho dělá třeba i nějaký jako věci.
0: Hele, dělá z toho šperky, pásky nebo dokonce korunu. Jako korunu na hlavu?
1: No asi jo.
0: Jako jinou, že jo, korunu.
2: Foj.
0: A že prý si rozmístuje tady ty sklenky s těma zubama po baráku, aby to vyděsilo heterosexuální muže.
2: Cože? No to jsem si přesně představil. Vem si, že je v baru zbalíš Kýšu, teď přijdeš k ní domů a tam takováhle. Foj! Teď ti něco kousne do zadku.
1: Vyber si, čím tě pokoušu.
0: Tady mám, hele, tady mám zuby od fanouška z Anglie.
2: Jo. Chceš Jižní Koreu, ty jsou menší.
0: Tady mám z Afriky, ty jsou upilovaný.
1: Hele, ale několikrát ty lidi sbírají úplně jako zvláštní věci. No. Sbírali jste někdy něco?
2: Mě teď napadlo. Tady je s plombou, ten je bez plomby.
1: Pardon, já si nemůžu odpustit jeden malý pozdrav. Moje mamka je teď u kysáků, u zubních víl. A teď jí tam právě dělají zoubky, tak tam zdravím, když už se o tom bavíme.
0: Mami, to tak to zvládněte teda. Ale není, Karle, co to povede? Ne, ano, jako minule, ano. Jo? Ne, jako minule. Ne. No ne, kdy to nějak dopadlo, jak šíleně.
2: A Míšo, nebudou jí trhat třeba, že by poslal něco Kýše rovnou?
1: Ne, ježišmarja.
0: Jo, vidíš. Kájo, kdyby se to teda nepovedlo s těma maminčina zubama.
1: Pošlete to, Kýše bude mít další dozvědky.
0: Kýša bude ráda. Ježíš, pamatujete, jak jsme tady měli jednou tu ranní kachnu, protože tohle není kachna, to, co vám tu říkáme, jo? Vám to dáváme zadarmo. Blanka o tom mluvila, jenom mimo soutěžně.
3: Cena materiálu na výrobu zubních protéz se každým rokem zvyšuje. Česká stomatologická komora nyní přišla na způsob, jak náklady na výrobu zubních náhrad snížit až o 50%. Zubní lékaři budou od svých pacientů vykupovat čerstvě vytržené osmičky. Za jeden kus pacient utrží 600 korun. Z těch se následně vyrobí zubní protéza pro dalšího pacienta.
0: Podívej.
1: Ale mě to dává smysl, tak jako ty zuby se jinak vyhoděj.
0: Tvoje mamka má ještě osmičky?
1: Bude je mít vepředu.
2: Chudák mamka.
0: Nech to vygenerovat AI. Jak vypadá člověk, který má osmičky vepředu?
1: Dobře, jdu na to.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Je za 2:08 ráno a na Liberecku na silnici 13 se u Nové Vsi srazily dva osobáky. Bouralo se ve Frýdku Místku v Ostravské a v Praze v Sokolské ulici.
2: Těhule, to je obec, která je kousek od Slanýho, tady je dopravní nehoda, snad by měli být všichni v pohodě, je to srážka mezi osobákem a autobusem.
0: Best of Milan. Best of Milan.

0: velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Už dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: KISS počasí.
1: Pátek přinese oblačno až polojasno, přechodně zataženo a místy počítejme s deštěm, přeháníkami a také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo financí dnes oznámí maximální ceny pohonných hmot na víkend. Ceny ropy přitom s další eskalací situace na Blízkém východě dál rostou. To ovlivní ceny na tuzemských čerpacích stanicích. Kromě situace ve světě k tomu povedou také domácí faktory. Vláda totiž ukončí zastropování cen paliv, marže obchodníků i snížení spotřební daně u nafty. Ty současné mají platit do neděle. Americký prezident Donald Trump v projevu k národu obvinil Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v historii. Současně oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů, které podle něj odhalí šokující slabiny a zranitelnost volebního systému ve Spojených státech. A teď zpátky domů.
2: Vodník se stal legendou. Když se po hladině přehrady Hracholůzky blíží výletní loď, na molu v jednom z nejužších míst nádrže se objeví postava v zeleném obleku a klobouku mávající podběrákem. Zdeněk Srb se už desítky let převléká za vodníka a zdraví posádku i cestující. Pro KISS Blanka Holoubková.
1: Sport. První kolo závěrečného majoru golfové sezóny British Open zvládl nejlépe americký debutant Jackson Suber. Na hřišti v anglickém Southportu měl skóre -5. Vede o ránu před Korejcem Im Song Chem a domácím Danielem Brownem. To byly zprávy na KISSu v 8 hodin a pokračuje Míša, Roman a Patrik.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: na všechny možné cesty. Skútři na kysu a dost možná jste zbalení, už sedíte v autě a jedete na dovolenou. Řízky nachystaný, jablíčka nakrájený, vody dostatek, všechno zabaleno a hurá k moři.
1: Ona letecká dovolená například je hezká, ale za mě ta klasická, když jedete do Jugošky, jak si říkal Romane, s řízkama v chlebu v autě, to má něco do sebe.
0: To má teda, ale bacha, na spoustu věcí a ty bychom si mohli tady říct ve stručnosti, například se zelenou kartou, protože poslední dobou jsme slyšeli, že v České republice ji vyloženě u sebe mít nemusíme, že už si to policie dohledá, ale v zahraničí ano, na to nezapomeňte, nemusíte ji mít vyloženě vytištěnou, ale minimálně v PDF-ku, v mobilu uloženou, to neprohloupíte.
1: Pokud vyrážíte autem, tak nezapomeňte kysát si zkontrolovat povinnou výbavu, protože každá země může mít jiná pravidla, třeba kolik reflexních vest je třeba, nebo jaký další vybavení další potřebujete.
2: A když se nedej bože něco stane, nevolejte nejdřív odtahovku. Nejdřív byste měli zavolat asistenční službu své pojišťovny, protože tohle vám může ušetřit tisíce korun.
0: A to je taky dobrý připomenout, cestovní pojištění jako takové, minimální doporučený limit léčebných výloh je 1,5 milionu korun, protože léčba v zahraničí může stát 100 tisíce až miliony.
1: Pozor na takový ty v úvozovkách obyčejný dovolenkový sporty. Například pojedete někam na vodním skútru, na ferraty polezete, kitesurfing nebo potápění, mohou být někdy u některých pojišťoven vedené jako rizikové sporty a bez připojištění, pokud se vám něco stane, nemusíte dostat ani halíř.
2: A nepodceňujte pojištění odpovědnosti. To se hodí víc, než si myslíte. Když třeba vaše dítě rozbije vybavení hotelu, nebo na kole poškodíte zaparkovaný auto, nebo třeba na sjezdovce zraníte jinýho lyžaře, škoda může jít do 100 tisíců až milionů
0: ty
2: korun.
0: Jo, ty sjezdovky, to bych teď řešil aktuálně nejvíc, Míšo.
2: Tak já to říkám do foroty.
0: Jo, tak to jo, já musel, že...
2: Někdo už si na to začne šetřit.
0: Jo, že ve Slovensku jestli nevsněží nebo něco takového.
2: Třeba někdo právě vyráží na Antarktidu, víš.
1: Jo.
2: Udělá si tam kopeček.
0: Beru zpátky. Ne, tak hlavně šťastnou cestu, ne, že se nám pohádáte v autě ještě před hranicema, jo, znáte to.
1: Kdo to nezažil.
0: Kdo to nezažil. Ale pak to tichý auto, víš.
1: To se jede.
2: To se ten kys poslouchá.
0: Tak vám hrajeme na šťastnou cestu, na dovolenou, ať už pojedete kamkoliv. Oh, he-

0: I o cestách do zahraničí, na co bychom měli myslet. Ta zelená karta, to je zajímavý postřeh od našeho posluchače. Doporučeno totiž je jí mít minimálně třeba v mobilu, v PDF-ku aspoň, jo? Když už tedy ne. Ale říká Zbyšek, hele, třeba hranice Srbsko, Severní Makedonie, určitě pouze v tištěné podobě.
1: Je to jistota, i kdyby se vám třeba telefon vybil, je prostě dobrý mít ten papír.
0: To jo.
1: A Romane, jak jsi se mi tady před chvílí smál, když jsem mluvila o pojištění odpovědnosti, že zmiňuji teď v létě sjezdovky, tak se mě Honza zastal.
2: Míšo, nedej se, s tím lyžováním máš naprostou pravdu, i v létě se dá lyžovat. Pár let zpátky jsem byl na Hintertupsu, na ledovci, uprostřed července, neuvěřitelný zážitek, takže Míšo, máš pravdu, lyžování nám patří.
0: Naprostej souhlas, venku 30, lidi nafukujou lehátka, my tady řešíme lyže, jo,
1: ale
0: to je,
1: jo.
0: Ne, je to skvělý.
1: Je to skvělý, ano, taky v létě lyžoval.
0: To je profesionální vysílání tohle.

0: Ach jo, oni toho nenechají.
1: Jsou areály, kde je provoz takzvaně i celoroční. Zimně sníh a lyže, v létě třeba 3 kolky nebo 4 kolky sjezdy.
0: Neřešte furt tu zimu, teď léto teprve začalo, uživíme si, že je teplo, pak budem zase nadávat, že je pod nulou.
2: Dáváš si v létě do pití led?
0: Ne.
2: Nedáváš, jo?
0: Ne.
2: Tak to počkej, to já ti to zítra pohlídám. Jestli budeš mít něco ledového ve svém drinku, normálně to vezmu a vyhážu.
0: Ne, lidi řeší, jako, jak se teď namazat, čím se namazat, jako, jakým opalovákem. Míša ta už maže běžky tady teď.
3: Voskuje.
2: Ale jsou oblasti, jo, kde se v létě dá lyžovat.
0: Proto kvůli tobě za chvilku extra vstup, jak se nasazujou řetězy, jo?
2: Dobře, tak na to jsem zvědavá, Romane. To si vezmeš na starosty.
0: Zapomeň.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ve Varnsdorfu ve Štursově ulici boural nákladák do sloupu a další nehodu řeší v Českých Budějovicích na Plzeňské.
2: Ať už jedete kamkoliv, tak šťastnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Pátek přinese oblačno až polojasno, přechodně zataženo a místy počítejme s deštěm, přeháníkami a také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Stavbaři začali razit průzkumnou štolu u Luk pod Medníkem. Budou tam zjišťovat geologické podmínky pro dálnici D3. Práce na její středočeské části mají naplno začít v roce 2028. Proti projektu protestují občanské a ekologické spolky. Průzkumná štola má měřit 1500 metrů. Práce na ní potrvají zhruba 2 roky. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přípravě celého hlavního tahu. Zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je opět bez vody. Nechal ji v pondělí vypustit americký prezident Donald Trump, a to kvůli opravám škod způsobených domnělými vandaly.
0: Sport.
1: Nový ročník NHL začne v Zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu 5 zápasů. Carolina vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních 2 šampionů. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: 17. červenec, pátek je tady, svátek mají Martiny, ale hlavně, kdo slaví dneska narozeniny? 74. narozeniny slaví David Hasselhoff!
1: No jo, Michael a Kit.
2: Michael a Kit, a nejenom to. Říkám si, co mu víc závidím, jestli to, že držel volant Kita, anebo zadek Pamely Anderson.
0: Jako to je ano, že no, to je na pováženou.
1: A já chci slyšet odpověď od 50, vás 50. Od obou.
0: Já bych asi dal Knight Ridera.
2: Já ideálně odvízt si v Kitovi Pamelu Anderson někam.
1: Odvízt si v Kitovi zadek Pamely Anderson.
0: Jenom zadek.
2: Tak víc sledovaný byly prsa, že jo?
1: A to je pravda.
2: Heleď, víš, co jsem vůbec nevěděl, že David Hasselhoff byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako nejsledovanější muž v televizi, protože kombinace Knight Ridera a Baywatche oslovovala po světě přes miliardu diváků týdně po celém světě. Vzpomeňte si, jaký fenomén to byl. Nejenom Kit, ale i to Baywatch. A Baywatch je taky zajímavý v tom, že po první sérii to měli utnout, že to nemělo úspěch. On do toho nasypal své peníze.
0: Hustý.
2: A pak se z toho stal takovejhle fenomén.
0: Já třeba Knight Ridera, Mikea s Kitem, tak jsem sledoval ještě s dědou a přitom je to z roku 82. Já vůbec nevěděl, že už je to tolik, tyjo.
2: Velký retro. Wow. A Kit, viď, řekl něco do hodinek. A on přijel. A dneska je to vlastně reálný si možná jako přes hodinky otevřít auto a podobně.
0: Super B, přijeď.
1: Já si kolikrát říkám, jestli ty filmy právě neinspirují ty lidi, kteří vytvářejí tyhle ty věci.
2: Nedáme si nějaký song od Davida.
1: Jasně. Jaký?
2: Looking for Freedom.
1: To mi nic neříká.
2: To je nejslavnější song od Davida Hasselhoffa.
1: Pust toho.
2: To je nejvíc. Nejvíc osmdesátka. One morning. Vy to neznáte?
1: Ne.
3: Jasně, že to znám.
1: Taky neznáš.
2: Ne, počkej, teď to rozjede. A jede.
3: A kde je Huga, Čako, Huga,
2: jiná časnička.
1: A tohle, co, jako je to moc pěkný, já třeba mám ráda osmdesátky, ale tohle je opravdu nějaký archivní kousek, Romane.
0: No, to je voda.
2: No, jak chcete,
0: to
2: no.
0: Se každému líbí.
2: Ne, mě ne.
1: Až no, bude takhle, někdy no. Takhle klid, víš?
2: Tak Davide, všechno nej. Já vím, že to neslyšíš. Ale i tak ti tuhle zprávu posíláme, protože díky tobě jsme milovali všechny seriály.

0: má mluvící auto, líbí se mu červený plavky a dneska slaví narozeniny.
1: David Hasselhoff.
0: Kolikže mu tady je? 74 let. Hmm.
2: Takže já mám narozeniny, tak taky můžu držet zadek Pamely, ne? Tak sakra, Pamelo! Já
3: chci
2: taky.
3: Úplně vidím, jak běhá, hledá tu Pamelu.
0: A tohle, co jsme řekli, ať to od nás máte zadarmo, nebyla raní kachna, ale tu najdeme, jakmile budou Two Brothers on the Four Floor na KISu a zavolejte nám v tu chvíli.
4: Vyhrajete rádiový balíček.

0: Ranní kysu.
1: Je tady vyhodnocení ranní kachny. V čem jsme dneska zalhali, se pokusí odhalit posluchač Pepa. Pepo, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré, dobré. Pepo, ty někam vezeš žárovky, si říkal, a při těch žárovkách nevysypal si je, když jsi slyšel nějakou lživou informaci?
2: Ne.
3: Já musel jako, že řekneš, že se Pepovi rozsvítí, víš? Díky žárovkám. Hej, už jsem na to přišel.
4: Možná právě díky tomu odhalil raní kach.
3: Tak Pepo, co to podle tebe dneska ta kachna byla?
2: No, aby jsi to říkal ty, Romane, s těma emotikon. S těma, no.
3: Motikama.
2: Jak se to jmenuje, jo.
3: Ty motiky.
2: Že si otočíš ty prsty.
3: No, no.
2: Že si změní barvy.
3: To jo, hele, takhle, změnit barvu, to jsem říkal, ale pak si mluvil o těch, o tom otočení prstů, zkoušel jsi to?
2: Prstů, no. No.
3: No, a vyzkoušel jsi to sám?
2: Ne, neskoušel.
3: No, jak, škoda.
4: No tak to si funguje. To vyzkoušej, protože to opravdu funguje.
3: Ale jak to?
4: Dokud si to nevyzkouší.
3: My jsme říkali, že když dáte prst na nějaký emotikon, nějaký smajlík a otočíte prstem takhle o 180 stupňů, tak se vám ten smajlík otočí taky a bude vzhůru nohama. Ty si myslím, Míšo, říkala, že když to dáš se smajlíkem hovínka, takže vlastně bude padat.
4: Padat dolů.
3: Ano, že bude vzhůru nohama. Jo. No tak to je hloupost. Ale bylo by to dobrý.
5: Bylo by to vtipný.
3: Sami jsme si to zkoušeli, si to náhodou nefunguje, aby jsme tady neřekli nějakou jako kachnu.
6: Ale nefunguje.
3: Takže Pepo, máš rádiový balíček. Je to tvoje.
2: Děkuju.
3: Nemaj zač, rádo se.
5: Jste rozsvítil jak žárovička.
3: Takže dobře dojeď do Hradce Králové. Pozdravuj tam a my spolu ještě za chvilku dáme řeč, ať si připravíme ten balíček pro tebe. Tak se měj. Ahoj.
2: Ahoj. Děkuju.
3: Taky.
7: Krásně je poznat, kdo poslouchá kysy do kamionu, předjíždějí mě auta a vidím ty telefony v rukách, jak tam točijou těma smajlíkama a ono jim to nejde. Vy jste takový chuligáni, takhle napálit lidi. Čus.
3: Ale nachytali se.
5: Nachytali.
3: Aspoň někdo. Na

0: Ranní kachna byla vyhodnocena a napsal nám Michal. Hej, jako 2 hodiny to zkouším a nic. Asi 5krát jsem restartoval telefon a stále nic. Toto se dělá!
1: Promiň, Michale, no.
2: Nachytal.
1: Ty, anebo možná, hele, to půjde, zkus to ještě jednou. Ono. Prostě přidrž smajlík, otoč ho, třeba to fakt jde.
0: A když ne, ono se říká, že 6 je šťastný číslo, takže když po 6 restartuješ telefon, třeba to fakt půjde.
2: Já si myslím, že právě by měl ten telefon vypnout, nechat ho vypnutý 6 hodin a potom to zkusit znova.
1: Ne, měl být někam do servisu se zeptat.
2: Jo.
0: Co? Vyměň si baterku.
1: Michale, zdravíme
2: tě. Ahoj. Radio Kiss.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: I na D1.
2: Jedna dopravní, dálnice D1. Je to z Olomouce na Brno. Pozor, pozor, chodec jde v odstavném pruhu.
3: A nákladák havaroval na silnici 48 u Českého Těšína na 71. kilometru ve směru na Bělotín.
1: Vysílání KISu jede dál. V příští hodině budeme rozdávat vstupenky na zítřejší KIS party u Máchova jezera. Best of Milan.

0: Už dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
0: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Na obloze máme oblačno až polojasno, přechodně zataženo a místy počítejme s deštěm, přeháňkami a také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Rakovina plic si v Česku každý rok vyžádá více než 5000 životů. Lékaři přitom upozorňují, že lidé často přehlížejí první varovné příznaky a k vyšetření přichází až v pokročilém stádiu nemoci. Mezi nejčastější nenápadné projevy patří dlouhodobý kašel, zadýchávání a přetrvávající únava. Právě včasné odhalení přitom výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Hejno komárů znemožnilo let stroje společnosti Ryanair z Milána do španělského Alicante. Cestující museli letadlo napadené nepříjemným hmyzem opustit a odletět jiným spojem s téměř 3hodinovým zpožděním. A teď zpátky domů.
2: Kvůli opravě povrchu bude o dvou nadcházejících červencových víkendech částečně uzavřený výjezd z kruhového objezdu na silnici první třídy číslo 35 u Hrádku nad Nisou ve směru na Liberec. Řidiči musí počítat se zdržením kvůli objízdné trase. Ta povede přes město. Pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Nedělní finále mistrovství světa ve fotbale má být i s Donaldem Trumpem pompézní přestávkou, jakou svět ještě neviděl, a hlavně s velkolepým fotbalem, ale zatím také čelí nevídané hrozbě. Kouřové cloně, která se do New Yorku a nejbližšího okolí valí z Kanady, kde se na velkém území rozhořily lesní požáry. Hrozba kouře z lesních požárů nemá v historii mistrovství světa obdoby. Ovzduší bylo klasifikováno jako nezdravé. To byly zprávy v jedné minutě na KISu a Tereza Jandová.
3: Chcete vyhrát vstupenky na Kiss Party u Máchova jezera?
4: V téhle hodině budeme dvě speciální rozdávat, tak si to nenechte utíct.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: tyhle vstupenky se nedají nikde koupit. Mluvíme o vstupenkách na Kiss Party u Máchova jezera, která proběhne už tuhle sobotu.
1: Nejsou to ledajaký vstupenky, o které jsme tady tento týden soutěžili. Jedná se o vstupenky, které vás jednak samozřejmě dostanou zadarmo na náš mejdan, ale druhak vás dostanou za námi do backstage. Dva z vás dostanou do backstage na 15-minutový pivko s moderátory Rádia Kiss.
2: 15-minutový pivo, jo.
1: Tak jestli zvládne dvě.
2: Teď nám to vypijou.
1: Je, to bude dobrý. Takže ano, má to jenom jeden háček. Musíte se za malou chvíli dovolat. Ve chvíli, kdy bude Robin Schulz v playlistu, volejte. A druhý háček. Tento úkol, který od Patrika dostanete, jen tak nezvládnete.
3: Budeme opravdu přísní, protože to je velká cena. A jenom vám napovím, musíte nás dobře znát.
4: Radio Kiss.

0: července u Máchova jezera.
1: Toto je definitivně poslední soutěž o vstupenky na zítřejší Kiss Party. Vstupenky si můžete zítra na místě zakoupit, jenom abyste věděli, že možnost na Máchovo jezero se dostat je. VIP jsou ale zcela vyprodány, ty se nedají sehnat. I když toto, Patriku, co jsi připravil, bych řekl tak trošku jako VIP vstupenka je.
2: Já bych řekl, že to je VIP s velkým P, protože hrajeme o dvě vstupenky, které vás dostanou nejenom na Kiss Party u Máchova jezera zadarmo, ale také vám zajistí vstup na pivko k nám do backstage.
1: Protože když si říká velký P, to je pravda, protože vzadu za backstage bude pípa, ze které vám načepujeme pivo a dáme si ho spolu, jo. Pokud vyhrajete. Na telefonu máme koho?
3: Uvidíme, jestli Adel, která se dovolala, si s náma zítra ťukne. Ahoj, Adel.
4: Ahoj, ahoj.
1: Takže Adel, ty by ses mohla zítra dostat k Máchovu jezeru.
4: Já doufám, že jo.
1: Jo, to je dobrý. No a řekni mi, jak dlouho posloucháš Radio Kiss?
4: Ježíš, několik let.
1: Ty jo,
4: hlavně od té doby, co jsem na mateřský, na rodičáku, takže od rána pořád.
3: Jo, to
1: vypadá nadějně. Patriku, ty máš připravenou soutěžní otázku a úkol.
2: Mám to připravený pro Adélu. Pokud Adéla zná dobře tým Radia Kiss, bude to pro ní hračka.
1: Dobře, tak jo.
2: Adel, na Kiss Party u Máchova jezera jede 15 moderátorů a moderátorek. Já řeknu křestní jméno moderátora nebo moderátorky a ty mi musíš doplnit příjmení, případně jednu známou přezdívku. A musí to být, jak když bičem mrzká, jakmile bude lehká prodleva, bohužel musíme dát šanci někomu jinému.
1: Tak jo, tak Adel, myslíme na tebe.
4: Kolik že jich musí být?
1: 15.
4: Všech 15?
1: Jo.
3: Jo.
1: Protože prostě tuhle vstupenku speciální do backstage může vyhrát jenom ten, kdo zná absolutně přesně celý tým.
3: Ale chápu to správně, Patriku, ty řekneš křestní a Adel doplňuje příjmení.
1: Přesně, tak vždycky budeš napovídat. Jako. Tak jo, jdeme na to.
3: Jdeme na
1: začínáme.
3: To.
1: Pozor.
2: Adel, první jméno zní Míša.
4: Dinhová.
1: Jo.
3: Jo.
2: Roman.
4: Anděl.
1: Jo.
2: Radek.
4: Hrdina.
1: Super, skvěle.
2: Patrik.
4: Peltan.
1: Jo.
2: Dobře jedeš. Sonja.
4: Ede.
1: To už je pátá.
3: Hezky.
2: Víkendový moderátor Honza.
4: Honza. Sklenář.
2: Tři.
4: Ne, to je Vítěz Sklenář.
3: Ne.
2: Dva. Jedna.
1: Adelko.
2: Bohužel. Jela si hezky.
4: Řekněte mě to jméno, prosím.
1: To nemůžem.
4: Jo, jasně, pro dalšího.
1: Jo.
2: Je na stránkách Kisu v takový kšiltovce.
1: Jo. Mm. Adel, je nám to moc líto.
4: Nevadí, nic se neděje.
1: Ok,
4: já jsem ráda, že jsem se dovolala.
1: Hele, nedáme Adel aspoň klasický vstupenky.
2: To by patřilo, víš.
1: Že jo.
4: No. Co? Ježíš, fakt.
1: Jo.
4: Vydrž, Vojtíku, budem potom.
1: Vojtík se chce koupat.
3: Vojtísek se chce koupat.
1: On chce skočit do vody už, u Macháče, víš?
4: Nebom se koukat, my tady promítáme. A...
3: jo, takhle koukat.
1: Takže, tak kysáci, další šance vyhrát tyto exkluzivní vstupenky budou teď po Backstreet Boys, tak nám pojďte zavolat. A Míšo, s Adel se domluvíme a aspoň ty klasické vstupenky Adel předáme.
3: Souhlasím.
1: Jo? Tak se budem těšit. Tak jo,
4: moc děkuju,
1: nemaj zač.
3: Ahoj.

0: pokračujeme v soutěži o lístky na Kiss Party u Máchova jezera, které vás dostanou do backstage, kde si budete moct dát pivko s moderátorama a to nikde nekoupíte.
1: Soutěž už nám tady probíhá, Adel to bohužel nevyšlo, je to jednoduchý, já řeknu jméno moderátora, který jede na Kiss Party, vy musíte doplnit příjmení. Ano, je to těžké, ale hrajeme o velmi zajímavé lístky.
2: Pro našeho posluchače teď trošku jednodušší, protože některá jména od Adel slyšel. Připomeňme, že to pivo si nedáváme někde normálně na baru, ale v backstage, to je důležitý, proto je ta vstupenka tak výjimečná. A kdo je na telefonu?
0: Je tam Pepa, ahoj.
3: Čau, čau.
0: Nazdar, Pepo. My tě máme nějak potichu, ještě jednou se nám ozvi.
3: Čau.
0: No, nazdar.
2: No. Tě totiž budeme muset pořádně slyšet. Pepo, jak ty dlouho posloucháš Radio Kiss?
3: Já asi tak 5 let.
2: To je dobrý.
4: To je dobrý, taky dobrý základ.
2: Takže hele, slyšel jsi to předchozí soutěžní kolo s Adel?
3: No, slyšel.
2: Jo. Dobrý, takže Pepa ví, do čeho se jde. Mm-hmm. Takže Pepo, pozor, dáme si to znova od začátku. Patriku, seš ready?
1: Jsem ready, jakmile bude krátká prodleva, Pepo. Bohužel musíme dát šanci někomu jinému.
2: Začínáme.
3: Dobrá.
1: Pepo, říkám první jméno. Míša.
3: Dinhová.
1: Výborně. Roman.
3: Anděl.
1: Díky. Radek.
3: Hrdina.
1: Správně.
2: Patrik.
3: Peltan.
1: Sonja.
3: Ede.
2: Dobrý.
1: Honza. Mm-hmm.
3: Honza Průcha.
2: Jo! Tady jsme se zastavili, jedeme dál.
1: Magda.
3: Vronková.
0: Jo!
1: Hezky. DJ B.
3: Bejslikr.
1: Výborně. Hezky. Wendy.
3: Vronka.
0: Jo, dobře.
1: To vypadá nadějně. Kuba.
3: Kuba Krabáč.
2: Ten je ten kluk, ten nás zná.
1: Lenka.
3: Chlupáčová.
2: Wow. Kolik to máme jmen ještě?
4: Ještě 4 jména.
2: 4.
1: Lukáš.
2: Lukáš.
0: Pepo.
1: 3, 2.
0: Pepo.
1: 1.
2: Pepo.
0: Ne.
2: Noční moderátor, ty bláho, on to nevěděl, Pepo.
1: Tak blízko. Jo, no.
2: Lukáš Bláha.
3: To nedá nic dělat.
2: Tyjo.
0: No tak, hele, nedá se svítit.
2: Pepo, a ty by se zítra dostal k Máchovu jezeru?
3: No. Dostal bych se tam, no.
2: Že bychom aspoň klasický vstupenky pro tebe taky měli, ať je to fair. A ostatní kysáci nám budou volat za nějakých 8 minut, až bude David Guetta v playlistu a zkusíme to do třetice, Patriku.
1: Zkusíme.
2: Tak schválně. Pepo, jak se budeme těšit i tak, zatím.
1: Ahoj.
5: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. And I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Jsme spořádaní.
1: No, ano, určitě. Měl jsem skřížený prsty, když jsem to říkal.
0: Na radní holky jsou.
1: Adel, to nevyšlo. To byla první posluchačka, která volala, byla skvělá. Pepa, ten věděl snad všechna jména moderátorů, kteří zítra budou na Kiss Party. Ale taky nevyslovil jméno Lukáše. Lukáše, našeho nočního moderátora, neznal příjmení. A teď je to na naší posluchačce, která se jmenuje Peťa.
0: Peťo, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Peťo, budu ti moc držet pěsti a teď tě předávám Patrikovi.
3: Doufejme, že do třetice to vyjde, Peťo. Úkol zní následovně, pokud si to neslyšela, zopakuju ti ho. Já řeknu křestní jméno moderátora nebo moderátorky a ty mi musíš doplnit příjmení, případně přezdívku. A musí to být rychle, jako když biče mrzká.
2: Okay. Jo,
1: jak dlouho ty, Peťo, posloucháš Radio Kiss?
2: Hele, asi 4 roky.
1: Dobrý.
2: Ale pak jako od denodenně vás prostě poslouchám.
1: Wow. Mm-hmm. Peťo, jdeme na to, držíme ti všichni kysáci palce a Patriku, děkuji. Začínáme.
3: Peťo, první jméno zní Míša.
2: Dinová.
3: Roman.
2: Anděl.
3: Radek.
2: Hrdina.
3: Patrik.
2: Teltan.
3: Sonja.
2: Ede.
1: Prvních 5 za námi.
3: Honza.
2: Rucha.
3: Magda.
2: Vronková.
3: DJ B.
2: Bejtlikr.
3: Wendy.
2: Vronka.
0: Hezky.
3: Kuba.
2: Krabá.
1: Dalších 5 za námi, už posledních 5. Lenka.
2: Krupáčová.
3: Lukáš.
2: Pláha.
3: Žán.
1: Žán.
0: Ano. Jo, jo.
3: Vítě.
2: Lesák.
1: A poslední jméno.
3: Pojď. Poslední jméno tě dělí od těchto exkluzivních vstupenek. A to jméno zní...
1: Dej tam někoho z country rádia.
3: Poslední jméno zní, Peťo. Blanka.
2: Blanka.
3: 3, 2
2: Blanka Holoušková.
3: To tam.
0: Povedlo se to.
1: Dáme si pivo. Zítra si dáme pivo.
0: Peťo, zítra se na tebe těšíme.
2: Já jdu na máka.
1: Jo. Jedeš na Kiss Party.
0: Gratulujem.
1: Tak jo.
2: Děkuju.
1: Ježíš, já myslím, že tu Blanku neřekneš.
2: Jo. No, ty to mi mám tak ráda.
1: No hezky. Zítra ji uvidíš taky. Všechny jména, který se jmenovala, zítra uvidíš, takže se na tebe budeme moc těšit, jako na všechny kysáky. A no a jedeme k Máchovu jezeru.
0: Jo, na Kiss Party.

0: předtýdenní dovolenou se na vás těší Michal Kavalčík.
1: Dobré dopoledne, ahoj.
0: Ahoj.
1: No, sluníčko vám přivezu potom, nebojte.
2: Hele, to je to tajný, kde budeš nebo nebudeš?
1: Ne, není to...
2: Ne.
1: Ano, to nám začíná moc hezky ten pátek. Ne, není to tajný. Jedu do Řecka zase ke Falonie za synem. A pozor, je tam malá změna. Beru i 22-letého syna se svou dívkou, takže to bude mega rodinná dovolená. Máte nějaký ten, jak jsem říkal, rohypnol, nebo na ty nervy?
2: Neurol, ne?
1: Neurol.
2: Lexaurin. Ale no, je pivo, no,
3: ale
2: no,
3: si víno.
2: Šest Ibalginů zapít to
0: vodkou. Takže jim tam takhle jako táta budeš křenit, jo?
1: No, tak jako budu je hlídat, že jo? No, ale zase super, že teďka jako do toho moře, vždycky když táta, že jo, se synem, no tak bude teďka ten syn s bráchou, že jo?
0: Hej, víš? Jo.
1: A tatínek bude popíjet pěkně a hlídat to z pláže.
2: Máte jeden pokoj, nebo je to rozdělený?
1: Máme takové to velké apartmán, s dvěma terasama.
0: Ten už je hlavou na dovolený, ten už to nemluví.
1: A musíme poděkovat Martinovi Hajkovi, že příští týden ten se bude o vás starat. Hezky.
2: Skvěle.
0: Dobře, tak si pojď užít poslední vysílání před dovolenou.
1: Ano, těším
2: Michael
1: se.
2: Řecku.
0: Ahoj.
1: A vám zítra, ať to klapne. Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak pojďme se podívat, jak to vypadá před 10:00 za 4 minuty přesně a máme tady pár drobností. Pozor, Dolní Pohleď, okres Kutná Hora, silnice 126, tam jsou dva osobáky v sobě, probíhá vyšetřování. D1 od Brna na Prahu, tak tam je poruchané vozidlo na 209. kilometru a neprůjezdný jeden jízdní pruh, pro poruchu odstavený osobák. V ulici Beethovenova Ústí nad Labem dva autáky v sobě a ještě Kostelec nad Černými lesy, okres Praha Východ, to je 108. Osobák se potkal s motorkou a na místě už jsou všechny složky, které to vyšetřují. Naštěstí to je jenom s lehkým zraněním. A-Teens nám odstartují 10:00.
0: Best of

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Na obloze máme oblačno až polojasno, přechodně zataženo a místy počítejme s deštěm, přeháňkami a také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Stavební úřad uložil čestnému prezidentovi motoristu a poslanci Filipovi Turkovi pokuty v celkové výši 200 tisíc korun v případu dvou staveb, které postavil bez stavebního povolení. Jeden přestupek označil za nedbalost, druhý za úmysl. O sankcích rozhodl stavební odbor úřadu městské části Praha 15 ve dvou samostatných správních řízeních. Farmáři ze španělského regionu Andaluzie došla trpělivost s výkupní cenou. Úrodu cibule proto neprodává, ale vyzval nejen své sousedy, aby cibuli sklidili z pole a zadarmo si ji odnesli. Kvůli neobvyklému kroku drobného zemědělce proudí na pole davy lidí. A teď zpátky domů.
2: Vodník se stal legendou. Když se po hladině přehrady Hracholůzky blíží výletní loď, na molu v jednom z nejužších míst nádrže se objeví postava v zeleném obleku a klobouku mávající pod věrákem. Zdeněk Srb se už desítky let převléká za vodníka a zdraví posádku i cestující. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty podlehli Bialystoku 0-1 a ve třetím přípravném utkání před novou sezónou poprvé našli přemožitele. Hradec Králové také na soustředění v Rakousku v generálce na druhé předkolo Evropské ligy remizoval s Charkovem 3-3, i když po první půli prohrával o dvě branky. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už startuje dopolední KIS.
3: No a já vám přeju opravdu nádherný pátek, nádherný den a dneska bude krásně. Pojďme si to užít s nejlepšíma devadesátkama.
0: To nejlepší od devadesátých let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

0: krásných let kolem let 2010. Zdravím Martinu Pártlovou, Martinko a samozřejmě teda všechny Martiny, které ladí KISS. Ale k téhle té Martince mám hodně blízko. Naspívala nám úžasný refrén Ostrava. No, já jsem se snažil najít nějakou pranostiku na dnešní velmi podle mě magický den, protože sedmičky určitě přináší štěstí a zjistil jsem, že 17.7. platí stará pranostika. Sedmička nosí štěstí, ale dvě sedmičky nosí minimálně 37 stupňů. No, tak 37 dneska neočekávejte, je tam asi maximálka nějaká 30 nebo 31. A ještě 17.7. dvě sedmičky v datu, to není náhoda, jedna rozpálí oblohu a druhá sedačky v autě. No, já teda, když už jsem jel do KISSu, tak musím říct, že teplota 25 stupňů v 9.30, to mě trošku překvapilo. Dneska se budeme trošku smažit, tak opatrně na ten pálivý volant, opatrně na rozpálené kožené sedačky. Ať si nepřipálíte zadní část vašeho těla. Tak až do 14. hodiny bezpečně tady u nás na vlnách Rádia KISS. A i dnes připomínám, hledáme, posloucháme pozorně, držíme vlnu, až zazní Pitbull, hned volejte 210 323 323. Poslední dva nádherné lístky za 7000 do 14. hodiny.
1: Michal Kalžík, KISS, Rádio KISS.

0: I přesto, že velkou rýmu mám, Kiss Radio poslouchám.
1: Ano, ať máte rýmu, ať je vám krásně, ať máte horečku, nemáte horečku, odpočíváte, jste v práci, což vás bude asi opravdu hodně, ladíte Radio Kiss. Dneska na Martinu si dovolím tady jedno moc krásné téma. Balíček je tady s váma každé pondělí až pátek od 10. do 11. hodiny a před tou 11. jedna vítězná hlasovka, které přijde pěkně bublinková obálka, v tom bude tričko s logem Radio Kiss, samolepky, podpis karty, diplom a vůně do vašeho auta ve tvaru 90kové kazety. Našel jsem opět na sociálních sítích studnici nekonečných komentářů, je jich tam přes 3,5 tisíce. Děkuju Václavovi Dolečkovi za tohle téma, půjčuju si to do éteru Rádia Kiss, posíláme propisku a jednoho toho, jak se tomu říká, bludišťáka. Otázka, no, to jsem zvědav, holky, jak se dneska vytáhnete vy. Jestliže muž dává ženě květiny, co by měla žena dávat muži? No, to jsem ještě nikde neviděl, to jsme tady ještě neprobírali. Pojďme pustit fantazii na špacír. Já myslím, že ve svém životě máte několik historek, když muž obdaruje ženu krásnou květinou. Ono to jako nemusí být někdy nebo vždycky kytka za 500, za 1000, za 2 litry nebo 100 růží, jak teďka vidím plakáty. U nás 100 růží za pouhých 1400 korun, to bych chtěl vidět. Tak pojďme zjistit, co by ženy měly dávat mužům. No, dáváte něco? Máte nějakou praxi? Nějaké doporučení, nějakou fintičku, která vždycky udělá nám chlapům radost? Mě by to zajímalo. Tak pojďte na to tlačítko soutěž v apce Kissu a před 11. vítězná hlasovka. Kiss.

0: Posloucháte Kiss, venku dneska bude vedro, jak ve filmu Vesničko, má středisková a slunce, seno, jahody, erotika a pár facek. Pojďme na první vaše hlasovky. Jestliže muž dává ženě květiny, co by měla žena dávat muži? No, začínají chodit zajímavé hlasovky. Tak co, Lenča?
1: Ahoj, Majkle. Já jsem kdysi k výročí naší svatby manželovi zaplatila domů aroma masérku na dvouhodinovou masáž. Manžel se měl vysprchovat před masáží, ale myslel si, že bude úplně něco jiného.
0: Ještě Lenča mu měla říct, prosím tě, miláčku, hlavně se pořádně osprchuj od pasu dolů. To bych chtěl vidět pak ty reakce. No a Jakub opět promluvilo, jak bych to řekl, chlapské ego nebo macho, nebo jak to nazvat?
2: Nazdar, sice nejsem ženská, ale vím, co by mě udělalo největší radost. Kdyby si moje žena vzala obě dvě děcka a jeden den nebyla doma, jeden jediný den, to by mě udělalo největší radost.
0: A Jakube, proč jsi ty děti dělal? Proč je spolu máte? No! Mám tady jednu pěknou SMSku od Ivetky. Tak já jsem manželovi už dala různý zážitky, bomboněry a podobně, ale zjistila jsem, že nejvíc ocení, když mu dám sebe. Počkej, Ivetko, jako myslíš, jako třeba jako kousek ledviny?
3: Vyrazte s Kissem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
4: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.
6: A

0: prvním dopoledním balíčku tady v tomto týdnu. Jestliže muž dává ženě květiny, co by měla žena dávat muži? No, rozjeli jste to zajímavě a teď si dáme třeba Zdeňka.
1: Ajko, tak to je docela zajímavé téma a já si myslím, že my muži dáváme květiny proto, aby jsme něco získali. Je to docela dost zišné, málo kdy je to úplně čistě z lásky, ale když donesu květinu, tak nečekám ani bůček, ani sex, nic, ale čekám tu nádhernou domácí pohodu, bez výčitek, bez vymýšlení důvodu, proč to bylo špatně a tak dál a tak dál. Čau.
0: Takže vlastně taková jako žehlička, jo, myslíš, Zdeňku? Kytička znamená žehlička. Honza?
2: Čau, Michael, tady Honza. Jako já vůbec netuším, co vy tam řešíte, protože vlastně co by měla žena muži dávat, když on vlastně stačí, když dá. Čau, Honza.
0: No, Honzo, ale právě co? Co má dát, jo? To je hezký, že má dát, ale co? Co, Honzo? To si neřek. Takže nahraj znovu hlasovku, děkuji. Lenka ta má úplně jasno.
3: Ahoj, tak u nás doma je to jasně dané. Když já dostanu květiny, tak dávám pivo a sex.
0: Ó, Fanny to vidí takhle?
4: Ahoj, Michaele, tak co by žena měla dát za hezkou květinu, no? Všichni byste byli rádi, kdyby dala, no, ale stačí pro začátek aspoň, kdyby dala hezkou hubičku za to.
0: Luboš, moja mi chtěla dát kus svých jater, ale pak v nemocnici zjistili, že jsou tvrdší jak moje, takže to neklaplo. Ježíš Maria, to jsou někdy. Pak tady máme koho? Já myslím, že Kateřinu si dáme.
5: Michaele, tak to je úplně jasné. Dlouhý mazlicí políbek na myslící zónu muže.

0: tím by se dalo vyželit snad úplně všechno. Filip Sedláček napsal, ženy mužům můžou dát Lego, banánový chléb, obětí a Porsche 911.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Úžasná další předělávka, děkujeme Kaskádě a tohle byl také Felix. 10.49, finálové hlasovky a dneska téma, které jsme tady ještě neměli. Jestliže muž dává ženě květinky, květiny, co by měla žena dávat muži na oplátku? Ode jako dokud to člověk neslyší nějak, jako tu větu, že jo, tak nad tím podle mě nepřemýšlí, vůbec ho to nenapadne. Kuba, takhle.
1: Čau, Michale, dobrý téma. Zrovna dneska jsem natrhal manželce slunečnici, tak uvidím, co za to dostanu. Ale myslím si, že prd. Díky, čau, Kuba.
0: Tady se mi zase líbí, že někteří muži vlastně už jakoby ví, jak to dopadne, jo? Lucie?
2: Ahoj, tak mému muži první dělalo radost, když jsem mu koupila třeba košily, nebo nějaké hezké tričko, nebo trencle, no a teďka po 10 letech má největší radost, když koupím správný akrylový transparentní tmel, a nebo třeba samozřejmě basu piv, že jo. Tak jo, tak se mějte, ahoj.
3: Jo, po 10 letech je šťastný za cokoliv. Kačí!
4: Ahoj, Majky, tak za kytičku určitě obětí, vlídní slovo, pusina, dobrá véča, lahvinka něčeho dobrýho. No a jelikož my jsme taková fajnová, veselá rodina, i co se týče svatby a tak, no tak za kytičku třeba i pozitivní těhotenský test. Ahoj, Kate.
0: O, dobře, dobře, těhotenský test za jednu kytičku. Dana, Michaele, můj muž dostává za kytku to, že tu kytku nemusí kupovat. Když přijde domů, vrazí mu ji mezi dveřmi, aby mi ji dal, čímž máme oba radost. Já, že jsem kytku dostala a on, že ji nemusel kupovat a myslet na ní a to je pro mě ten největší dar, jaký ode mě za kytku může dostat. Facando grando. Aha, dobře. No, tak... Další je tady Lucie, slyším správně?
5: No tak, Michaele, přece ženská by mu měla dát za tu kytku svoji vázu.
0: Vázu? Vy nemáte doma vázy? Michael?
6: Ahoj, Michaele, tak já teda manželke dávám na výročí a na hen také akcie na narozeniny těž květy, ale já osobně nepotřebujem nič. Mně stačí, že je so mnou a to mi úplně stačí. Mm-hmm. Tak čuju s Michal.
0: Lucie, co by měla žena dát muži za květiny? Tak já si myslím, že dostává dost. Má uklizeno, uvařeno, 2 děti doma. Kytka by měla být pro radost a vůbec, když kytky nenosí, nemůže ani za to nic dostat, že? Michal?
6: Ahoj, Mike.
0: Jo, to už jsme měli, pardon, ještě tady máme Šárku.
7: No mně, kdyby chlap daroval kytku, tak... Když se tak nad tím zamyslím, asi nejlepší dárek pro něho by byl, kdyby mu darovala pokoj a takhle by byly obě dvě strany spokojený. On by byl spokojený, že neremcám, já bych byla spokojená, že mám hezkou kytku a všichni by byli spokojení, nikdo by se nehádal.
0: Ano, legendární hláška, dej už mi svatý pokoj! Já se občas divím, jakoby proč někteří lidé spolu jsou, když potřebují od sebe svatý klid a pokoj. You win. Podle mě nejlepší hlasovka a dokonce to vyšlo, nebudete tomu věřit, ale naše posluchačka se jmenuje Martina. Martina má dneska svátek, takže i k tomu svátku výherní hlasovka. Děkujeme, Marti.
8: Hele, Michaele, jako já tomu svýmu udělám radost, když mu přinesu bomboniéru nebo čokoládu. Ale já si stejně myslím, že úplně největší dar pro chlapa je, když má plný žaludek a může spokojeně odpočívat. Prostě ležet v posteli po vepřový se zelím a s knedlíkem a pivečko. Rozumíš? Tak asi takhle to vidím já.
0: Jo, jo, Marti. Děkujem.
9: Michal Kavalčík. Na kisu.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Mám tady dvě hlasovky, tak čo sa robí, čo sa robí?
2: Ahojte kysáci, D11 z Náchodu na Prahu, 110. kilometr, kde havaroval kamion, je to jiným pruhem, průjezdné opatrnosťou. Dávajte si fakt sakramenský pozor, neštosuje se to.
1: Tumba se ozval.
3: Čau Michael, čau kysáci, lidi bacha, v Buchlákách se asi nějak podrbal traktor, je tam vysekaný do jedničky. Naštěstí na krajnici, ale letěla tam izraelská, tak bacha.
1: Mára!
4: Ahoj kysáci, tady Mára. Všichni, kdo jedete z Doksan na Litoměřicku nebo přes Doksany, tak tady dělají silnici. Jsou tady z obou stran semafory, jak od Litoměřic, tak od Budyně nad Oří. Tak kdo můžete jet na Litoměřice, tak jeďte přes dálnici, protože jsou tady kolony jako blázen. Tak ještě jednou, Doksany na Litoměřicku, kolony z obou stran, průjezd na prd. Čau.
1: A nahrával to v tramvajce, jo? To je nějaký divný, no? Dobře, okej. Okay.

0: KISS počasí.
1: Na obloze máme oblačno až polojasno, přechodně zataženo a místy počítejme s deštěm, přeháníkami a také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zemědělci mohou nově zaměstnávat brigádníky na dohodu výrazně déle než doposud. Nový režim platí od dubna hlavně pro sezónní práce v ovocnářství a zelenářství. Brigádník může u jednoho zaměstnavatele odpracovat až 1280 hodin ročně místo dosavadních 300. Brigádníkovi navíc zůstane z výplaty více peněz. U této dohody totiž neodvádí svou část sociálního pojištění. Americká společnost Google bude muset podle nových požadavků Evropské unie umožnit společnosti OpenAI i dalším konkurentům v oblasti umělé inteligence a internetových vyhledávačů přístup ke svým službám. Ve svém rozhodnutí o tom informovala Evropská komise. Opatření má zajistit dodržování pravidel. Cílem je omezit v Evropské unii tržní sílu velkých technologických firem. Google s tím ale nesouhlasí. A teď zpátky domů.
2: Kvůli opravě povrchu bude o dvou nadcházejících červencových víkendech částečně uzavřený výjezd z kruhového objezdu na silnici první třídy číslo 35 u Hrádku nad Nisou ve směru na Liberec. Řidiči musí počítat se zdržením kvůli objízdné trase. Ta povede přes město. Pro KISS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal za 4,9 milionů dolarů, v přepočtu asi 103 milionů korun. Informovala o tom aukční síň Sotheby, kde se vzácná relikvie dražila. To byly zprávy v 11 a Tereza Jandová.
3: A pojďme teďka vydražit Michala Kavalčíka, vyvolávací cena 100 korun. Přihodí někdo... Haló, tady jsem, haló.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
1: Be happy.

Ale Michale, vy tam jste sám, ne? No to jo, ale do levačky a do pravačky, že jo? Dámy a pánové, připomínám, že do 14. hodiny čekáme na Pitbulla. Poslední dva lupeny, jeden za 3 500. Skoro 60 nebo kolik, možná 40 metrů od scény uvidíte ho na vlastní.

0: 5000 korun. Maxa vám přináší maximální zábavu a šanci na obří výhry. No a tou obří výhrou v pátek 17.7. poslední v tomto týdnu se stala Lucka, ahoj!
1: Ahoj, Míšo.
0: Tak Lucinko, co na to říkáš?
1: To je to paráda, jsem úplně nadšená.
0: Kolikrát jsi to zkoušela tento týden se dovolat?
1: Teď poprvý.
0: Ne, kecej! Jenom takhle jako, jako takhle to riskla.
1: Jo, zkusila jsem to, no, a vyšlo to.
0: Odkud se ti to podařilo dovolat?
1: Severní Čechy.
0: A co to je za městečko?
1: Rumburk,
0: no vidíš, tak to ti možná i Rumburak trošku pomohlo s prstenem, že jo?
1: Je to možný.
0: Lucko, máš příští neděli večer volno, letiště Letňany?
1: No, kdybych neměla, tak si ho udělám.
0: Jo, Praha Letňany, 26.7. A koho vemeš s sebou?
1: No, určitě manžela.
0: O, jak dlouho jste spolu?
1: 16 let.
0: Ty brďo, no tak to zatrsáte, ne?
1: No jasně,
0: cítě. A už tak nějak jako v hlavě máš třeba nějaký speciální outfit, co byste si vzali?
1: Tak nad tím jsem ještě nepřemýšlela, ale něco vymyslíme.
0: Já jsem slyšel v nějaké, teda četl v nějaké facebookové skupině, Lucko, že před tím koncertem tam bude nějaký stánek, kde se bude prodávat taková ta pleška, víš, jako že to dáš na hlavu. Vzala by si ji nebo ne?
1: No jasně,
0: určitě. Jo, s manželem, tak mi potom pošlete prosím vás selfiečko, jo? A nebo víš co, označ Radio Kiss a my to rychle přesdílíme potom na Instagram Kissu, jo?
1: Dobře.
0: Lucko, velká gratulace, Radio Kiss, loterie Maxa, lístky za sedmičku, příští neděli, užij si to a díky, že jsi zavolala.
1: Děkuju.
0: Měj se krásně a gratulace, ahoj.
1: Díky.
0: Tohle byla poslední posluchačka a posluchač, kteří vyhráli tyhle ty lístky. No jo, no, tak zase příště, jo, kysáci, zase příště. Užijte si nádherně koncert. Užijte si to příští neděle.
2: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: kamrad. Kdyby jsme tam přidali ještě to jedno A, tak by to byl fakt kamarád. No, ale oni tam to Ačko nedali. Chtěl bych pozdravit jednoho mého kamaráda, který mi dneska poslal moudro dne, které za okamžik tady dáme na kysu. Chtěl bych pozdravit Michaela Bartůňka. On teďka někde je na střeše, někde na Kozolupech. Poslouchá kys, je to věrný kysák. K tomu má ještě pomocníka, tašky, ty nové pálené tašky, za strašně moc peněz mu tam podává Honzíček. Tak chlapi, moc krát děkuju. A Michaele, já teda smutý nepiju, jo, ale věřím, že uděláme teď hodně lidem radost. Co to vlastně to smutý je? Pojďme se na to podívat.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Jestli pak víte, co je to smutí? Smutí. Způsob, jak někomu prodat jednu broskev a jedno jablko za 112 korun.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Společná Rihanna, 11:45 dopolední Kiss. A opět jsem našel nějakou novou studii, která se snaží odpovědět na otázku, jak spolehlivě poznáte nějaké znamení, že ten s váma to myslí prostě vážně a není to jenom nějaký jakoby flirt, jo? Že má někdo o vás skutečný zájem. Pojďme se na to podívat, možná jste nějakou odpověď na svoji otázku na to hledali. Jak poznat, že o vás někdo opravdu stojí a nejde mu jenom o flirt nebo fyzickou přitažlivost? Podle nejnovější vztahové studie existuje jedno překvapivě spolehlivé znamení. Člověk, který má skutečný zájem, se vás snaží opravdu poznat. Zajímá ho, co vás baví, co vás trápí, jaký máte životní příběh, chce s vámi trávit čas a přemýšlí o společné budoucnosti. Nestačí jenom o komplimenty nebo chemie, důležité je, jestli investuje svůj čas, pozornost a energii právě do vás. A ještě jedna věc je tady v této studii, když se trochu otevřete, pošlete třeba fotku s větou "tohle mi připomnělo tebe", člověk, kterému na vás záleží, většinou přirozeně zareaguje. Nemusí psát romány, ale dá najevo, že jste pro něj důležití. Pokud přijdou až po 3 dnech jenom 2 písmenka nebo palec nahoru, odpověď už vlastně znáte. No jo, no. Emoji, smajlíky. Opravdový zájem se neměří počtem srdíčky, ale tím, kolik pozornosti vám ten druhý věnuje. Držím palce.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na dopravu. Máme tady od vás hlasovky a Martin se ozval.
2: Ahoj, tady Marty. Kdo jede od Trutnova na Hradeckou dálnici, tak těsně před dálnicí u vesnice Hořenice je dálnice zavřená. Jsou tam policisté, nepustí vás tam, musíte přes Jaroměř. Takže počítejte se zdržením tady. Mějte se.
1: Mára.
3: Čau, Michaele. Nahrával jsem to v autobuse, v linkovém autobuse jedu.
1: Jo, to je
3: takže
1: ještě...
3: Takže to není to žádná tramvajka.
1: Jasně, děkujeme, to bylo ještě k tomu. Mám tady mimořádku, 110. kilometr, tak kde pak to je? D11 ve směru na Prahu, mezi exitem 113 Jaroměř Sever a exitem 108 Jaroměř, vyprošťovací práce, je to tam úplně uzavřeno, z důvodu právě vyprošťovacích prací po dopravní nehodě. Kdybyste o něčem věděli, kysáci tlačítko doprava v naší apce a můžete poslat zprávu.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
4: Radio Kiss počasí.
5: Dobré poledne, dnešní obloha bude oblačná až polojasná, přechodně čekejme i zataženo. Odpoledne a večer se na většině území objeví přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 32 stupni Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Většina z téměř 200 lehkých pevnůstek takzvaných řopíků, které ve 30. letech tvořily československé pohraniční opevnění na Králicku, je dnes opuštěná, poškozená nebo zarostlá. Obnovit všechny není možné. Podle Zdeňka Jenčíka z Muzea opevnění Králický řopík by se ale měly zachovat alespoň některé jako připomínka historie i součást krajiny. V automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu německého podniku to dnes uvedla agentura Reuters. Dosud se hovořilo o možném propuštění zhruba 100 tisíc lidí. V srpnu se chystá několik setkání pracovníků s šéfem koncernu Oliverem Blumem. A teď zpátky domů.
6: V Pesvicích na Chomutovsku se zítra koná diskotéka pod širým nebem a nejde jenom o diskošku. Čekají vás zajímavé ceny v tombole, čímž podpoříte děti z dětského domova na severu Čech. Budou i soutěže pro dospělé, pro děti, taky odměny a ještě tanec pod širým nebem. Osobně se na vás těším a těší se i místní. Tak zítra v Pesvicích. Lucka Sinková.
4: Sport.
5: Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal za 4,9 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 103 milionů korun. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
7: Přejeme vám nádherné pravé poledne a pokud už se dáte k vašemu pátečnímu obědu, tak Kiss přeje dobrou chuť. Dario G.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

Zdravíme všechny Martiny, Martinky, Marťásky. Myslím, ženské pohlaví Martiny mají dneska svátek, všechno nejlepší. A teď skoro 9 minut po 12. hodině vás vemu do Karviné, protože tohleto městečko bude mít podle nejnovějších zpráv vlastní lázeňské oplatky. Město společně s místní cukrářkou připravuje originální suvenýr, který ponese název Karvinské oplatky. Uprostřed bude mít vyražené srdce a kolem něj lipové listy podle městského znaku. Chystají se také různé příchutě, třeba malinové nebo citronové, a pokud vše půjde podle plánu, a to je trošku škoda, první oplatky se začnou prodávat už příští rok. No, dobře, na ty si zajedu. Konečně nebudu muset jezdit pro lázeňské oplatky do Mariánských Lázní a do Karlových Varů. Hurá, děkujeme za tyto dary. Na to se těším. Karvinské oplatky. Dobrou chuť.

0: Letní 90 Rádia Kiss.
1: Tak kdo pak je tím šťastlivcem a dovolal se jako třetí v pořadí 210 323 323? Haló, haló.
2: Haló, haló, čau, tady Lukáš.
1: Nazdar, Lukine, tak prosím tě, jak jsi zvládl tenhle ten týden? Máš nějaké dobré zprávy?
2: Bylo to nádherný, nádherný týden v práci, takže pecka.
1: Jo, a co bys tak jako vypíchl z tohoto týdne, jako co se ti povedlo?
2: To se mi povedlo tady v tom týdnu, jako v pracovním, anebo osobním.
1: Hele, jako, co chceš, to dej do popředí, no, to víš, že jo? Ano, vidím, že máš hodně zážitku.
2: Ano, nevím, co si z toho vybrat.
1: A v práci?
2: V práci je to pecka, mám tam úžasný kolegyně, který teďka určitě poslouchají, tak jestli můžu tímto pozdravit Šárku a Káťu.
1: Určitě.
2: A za chvíli dám si oběd a za chvíli přijdu zpátky do práce, tak už se na ně těším.
1: Dobře, a prosím tě, Šárka, jak se jmenuje ta druhá kolegyně?
2: Káťa.
1: Káťa, Šárka s Káťou, máš u nich jako třeba takovou protekci, jakože i kafíčko, víš, občas nějaká buchtička domácí, zákusek, něco takového nosí?
2: No, máme kávovar teďka novej, takže mě ukázali, jak se dělá kafe, takže určitě.
1: Ale musíš se udělat sám, jo?
2: No, to jo, no. A ohledně buchtičky bych radši, to bych radši neříkal.
1: No, pozor, taková domácí bábovka, jo? Teďka nedávno jsem zase měl jednu s takovým tvarohem. Ježíš, to je dobrůdka, no tak můžeš poprosit kočky.
2: No to jo, no, tak by si to měli vzít k srdci a něco v pondělí přinést, no.
1: No, tak vidíš, takhle to oficiálně žádáme tvé kolegyně, aby v pondělí přistála pěkně na kancelářském stole nějaká domácí bábovka, OK?
2: Výborně, děkuju.
1: Chlape, vybral si skvělou 90-ku 24/7 Is It Love? Ano, je to láska i na pracovišti. Měj se hezky a pěkný víkend, čau.
2: Taky všem, díky, čau.
0: Letní 90-ka Rádia Kiss.

Dámy a pánové, já bych vás chtěl srdečně pozvat hlavně všechny kysáky, kteří večer usednete k televizi Prima, protože dneska hned v showtimeu, hned po hlavních zprávách na Primě, jsme něco pro vás připravili. Takovou nádhernou pozvánku na zítřejší Kiss Party Máchovo jezero, pláž Klůček a Doxy. Takže dneska večer TV Prima a showtime.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Beatles jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss. Best of Millennium.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS.

Teď vás vemu do Řecka. Je vtipné, že já se v neděli ráno chystám do Řecka a pípne tady na mě zprávička, že Řecko čeká náročná sezóna. Některým ostrovům totiž dochází voda. To je super. Jak se tam jako budu sprchovat? Pokud se letos chystáte do Řecka, možná budete muset s vodou šetřit. Hned 7 řeckých ostrovů, včetně Karpátosu nebo Patmosu, vyhlásilo kvůli extrémnímu suchu stav nouze. Zásoby vody jsou na minimu, některé farmy už přestaly zavlažovat a hotely motivují hosty, aby si nechávali uklízet pokoje méně často. Za odměnu dostanou slevový poukaz. Řecko proto investuje miliony eur do nových odsolovacích zařízení. No. Tak. Já jsem dokonce někde viděl video, že někdo se pokusil uvařit špagety anebo těstoviny normálně ve vodě z moře, jo? Výsledek byl ten, že jako nedalo se to jíst. Samozřejmě, kdybyste byli na poušti, tak ty těstoviny jako sníte, ale bylo to prý tak přesolené, že se to jako nedalo konzumovat. No. Tak kolik já si můžu vzít vody s sebou do letadla? 100 ml? No. To se ani neosprchuju. Radio Kiss.

S váma je Kiss a já teďka marně kysáci hledám nějaký název, přísloví, úsloví, moto, k čemu bych přirovnal tento jev, který právě teďka tady zhruba už asi hoďku jakoby prožívám, jo? Tak nevím, jak se to ten internet dozvěděl, že v neděli cestují někam do Řecka za svým synem a mě tady normálně skáčou veškeré informace ohledně letů,

Jenomže dveře letadla musely zůstat zavřené, aby dovnitř nepřiletěli další. Někteří cestující chtěli letět za každou cenu, jiní odmítli riskovat. Nakonec posádka uznala, že takhle se opravdu letět nedá, všichni vystoupili a do Alicante odletěli jiným letadlem s téměř 3hodinovým zpožděním. No. A přitom stačilo si vzít sebou, jak se to jmenovalo, biolit? Nejlepší na komáry je... Pst, biolit.

0: Já se moc omlouvám, kysáci, ale ohledně těch komárů v tom letadle, já jsem si tady našel na YouTube úžasnou tu scénku, kdy Kaiser s Lábusem dělali reklamy, minutové reklamy. Tak pojďme se podívat do 90. let.
1: Minuta s reklamou. Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pssst, jau, vrazi, jau.
2: Radio Kiss. To nejlepší
3: od 90. let.
2: Non-stop.
4: Kankok to nihon je, jo, koso.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme Lucince, že si dala tu práci a poslala hlasovku. Pardon, Lucinko?
2: Ahoj kysáci, dávejte prosím vás všichni bacha, kdo jedete na Brno na 18. kilometru D1. Je tam nehoda 3 vozidel, je to stažený do jednoho pruhu. Já jsem teď aktuálně v protisměru na nějakém 12. kilometru a stojí to furt, takže nevím, jestli se to dá v oběd, ale bude to určitě ještě na dlouho. Držte se, pěkný víkend, ahoj.
1: Dominik.
3: Chtěl bych poprosit všechny kysáky, soužně, po celé republice jezdí kombajny a když jede doprovodné vozidlo, tak bych vás chtěl poprosit, respektujte to, protože já s tím kombajnem se opravdu nemám kam uhnout. Takže bych vás požádal jenom o respekt, když jede doprovodné vozidlo, abyste se kolem něj necpali. Díky moc.
1: Jasně, Lukáš.
4: Čau Michaele, mimořádka, D10, od sjezdu na Bezděčín, směr Liberec, Turnov. Od Bezděčína až do Boleslavy popojíždíme a začíná to být dlouhý.
1: To bude hezký pátek, viď, Romane?
5: D10 ve směru na Turnov, na Boleslav, od exitu 40 až po exit 44B nebo A. Až ke Škodovce, asi 5-kilometrová kolona aut. Dobrzďuje se, opatrně, pomalu to jede krokem 20, 10, jak jde.
1: Tak pevné nervy.

0: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
1: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Rádio KIS počasí.
4: Pro dnešek je oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a na většině území se objeví přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 26 až 34 stupni Celsia.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Hasiči 9. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Zásah potrvá i celý nadcházející víkend. Dron s termokamerou totiž stále nachází v sutinách ohniska hoření. Hasiči trosky objektu, který se minulý týden na dvou místech zřítil, dál prolévají vodou. Není jasné, jak dlouho ještě hasební práce potrvají. Izraelské ministerstvo životního prostředí změnilo status krokodýlů nilských, což otevírá cestu pro jejich využití v okolí věznic s Palestinci. Píší to dnes izraelská média. Podle nich nižší ochrana vychází vstříc nápadu ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben-Gvira, aby krokodýlové hlídali vnější perimetr věznic, kde jsou drženi palestinští vězni. A teď zpátky domů.
5: Dostavba dálnice D3 na Českokrumlovsku vstupuje do závěrečné fáze. Už na konci července se řidiči poprvé projedou po novém úseku mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm a do roka by měla být celá jeho česká část dálnice dokončena. V Kaplici vznikne nové středisko správy a údržby dálnice. Z D3 Lucie Sinková.
4: Sport. Letošními mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem, sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje Michael.
6: Přidám vlastní tip, já si myslím, že to bude Argentina, kruh se uzavře a Messi pozvedne zlatý pohár. Uvidíme.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

14.10, za chviličku vás ještě pozvu na zítřejší Máchovo jezero, velká Kiss Party Live sobota a ještě předtím výlet do světa umělé inteligence, tam se totiž mění pravidla hry, kysáci. Stále více velkých firem jako Siemens, Airbnb anebo DoorDash začínají využívat levnější čínské AI modely místo těch amerických. Důvod je jednoduchý, pro běžné úkoly nabízejí podobný výkon, ale mohou být až 10x levnější. No jo, no. Každý chce ušetřit. My ale nešetříme a dáme si Shawn Mendes. Michal Kahalčík.

0: 1. července u Máchova jezera.
1: Je to neuvěřitelné, ale my jsme to tady promovali už od března a najednou je prostě červenec. A já jsem to spočítal právě od této chvíle za 24 hodin a 44 minut se otevřou brány areálu Máchovo jezero, pláž Klůček, Doxy. A dovolte mi, já tam musím dát teďka úplně jinou muziku.

18. července zazní. Radio Kiss pro vás připravilo úplně novou stage. Úplně nový letky. Máte se na co těšit. A pokud ještě nemáte fakt lístky, ta adresa je velmi jednoduchá. qrticket.cz. Kdo chce ušetřit? Samozřejmě i na místě budou lístky. Ale je možné, že to tam vemete tak útokem, že vás přijede tolik, že už se tam pak nevejdete. Takže předem lístek.

počasí nějak nevyšlo, ale zítra má být vedro. Vedro, vedro, vedro. Vemte si kraťásky a do baťušku gumáčky. Kdyby něco. Hlavně plavky. Od 14 hodin se tam někde kolem můžete koupat. A v 18 hodin startuje právě celá show Rádia Kiss. A kdo vydrží trsat do jedné, bude největší borec.

0: Legendární Kiss Party, Machovo jezero, zítra od 18 hodin.
1: Kiss, Radio Kiss. Be happy. Scatman's World.

0: Prosím vás, hned mi psal Patrik, že samozřejmě těch kysáků tam bude daleko víc, ale vy to všechno pochopíte zítra. Už zítra Máchovo jezero. Těšte se!
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Teďka kysáci, ještě než vás tady předám odpolednímu jumpu, 13.38, jedna osobní zkušenost, jedno osobní doporučení a věřím, že za tu hoďku a půl, co tomu budete věnovat váš drahocenný čas, tak mi určitě dáte za pravdu, že to stálo za to. Já jsem tak nějak včera brouzdal po Netflixu a říkám, na co mrknu, mám volný večer, tak si trošičku jako oddychnu, přijdu na jiné myšlenky. No a vykoukla na mě fotografie velké výletní lodi, taková ta sedmipatrová pro 4,5 tisíce cestujících a možná si vzpomenete na katastrofu z pátku 13. ledna 2012 kolem 21.45, kdy loď narazila na podmořský útes poté, co kapitán záměrně odbočil z plánované trasy kvůli takzvanému pozdravu, salutu, průjezdu těsně kolem ostrova. Jestli fakt nemáte dneska večer co dělat, podívejte se na to, jmenuje se to Costa Concordia, katastrofa na vlnách, má to asi hoďku a půl, je to na Netflixu a to není takový jako nějaký další katastrofický film, kde někdo jako podle scénáře vám říká nějaký příběh, jak se to stalo. Tam jsou skutečné záběry cestujících, které se ještě nedostaly nikdy ven z mobilu, z kamer, telefonáty, výpovědi přeživších i členů posádky. A můžu vám říct, že člověku úplně dochází, jak tenká je někdy hranice mezi pohodovou dovolenou a bojem o váš holý život a ještě když k tomu třeba máte dítě, které má rok, rok a půl, dva roky. Nejsilnější asi na tom byla samotná ta nehoda a k tomu ty lidské příhody, strach, odvaha, chaos, rozhodování, jestli máte věřit lampionům, které vám říkají, že se máte schovat dolů do podpalubí, že je všechno v pořádku, ale vy cítíte, že loď se naklání a že se možná potopí. Tak jestli dáte na svůj selský rozum a zdrháte směrem nahoru, abyste se zachránili v těch člunech záchranných, anebo prostě dáte na kapitána, který vám lže, že všechno je OK. Najděte si to, podle mě, když zapnete Netflix, tak to hned na vás vykoukne Costa Concordia, katastrofa na vlnách, masakr. Neuvěřitelný masakr, dlouho jsem neviděl tak dobrý dokument. Doporučuji.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

a Radek, tak se máte na co těšit. Samozřejmě páteční odpolední jump nesmí chybět. 14 až 18. Kysáci, já vám chci poděkovat za tento celý týden. Příští týden od pondělí do pátku se tady za mikrofonem o vás bude starat náš kolega a úžasný parťák Martin Hájek. Tím tomu chci moc poděkovat, že mě takhle uvolnil. Já frčím na Kefalonii do Řecka. Není tam voda, ale tak snad tam budou mít aspoň pivečko na pitný režim, uvidím, anebo nějaké smutí a určitě vám pošlu nějaký pozdrav. No a připomínám, zítra Máchovo jezero, sobota, tam se můžete vidět skoro se všemi kysáky. Budu se těšit zase za týden, mějte se krásně a užívejte léta!

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, jak je to s dopravou, Soni?
2: Krásné odpoledne vám všem, co jste za volanty, tak teď jen napněte svá ouška. Na Českobudějovicku v Nové Vsi se bouralo na silnici 156. Pozor také v Ostravě, tady to odnesla ulice Závodní. A pak tady mám ještě Teplice, i tady se bouralo v ulici Masarykova třída.
1: No a ode mě hlavní tahy D10, 43. kilometr ve směru na Turnov, je tady nehoda nákladního vozidla, dále D3, 104. kilometr ve směru na Prahu, i tady je nehoda.
2: Šťastnou cestu, kysáci.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Pro dnešek je oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a na většině území se objeví přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 26 až 34 stupni Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hoří les na ploše 50x50 metrů. Požár, který zasáhl kořenový systém, je ve velmi obtížně přístupném terénu. Podle hasičů se oheň nešíří. Požár na Šumavě je v posledních letech ojedinělý, uvedla to mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Nově ho ale chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Vyplývá to z dlouho očekávané revize systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1, kterou dnes představila Evropská komise. A teď zpátky domů.
6: Hlavní město se ve spolupráci s policií zaměřuje na kontroly různých elektrovozidel. Jde o elektrokola a elektrokoloběžky. Cílem kontrol je zvýšit bezpečnost v ulicích. Policisté aktuálně zkontrolovali 94 vozidel, z toho u 37 nalezli nedostatky, především v souvislosti s nevyhovujícím technickým stavem.
4: Sport.
5: Hokejový obránce Jakub Vaněček má za sebou první sezónu v Zámoří. Strávil ji v týmu Tri-City Americans. V rozhovoru s novináři si rozhodnutí odejít do juniorské VHL pochvaloval. V průběhu ročníku měl pocit, že se zlepšoval s každým dalším zápasem. Velkou radost mu pak udělal na konci června draft, ve kterém si ho ve druhém kole vybral Dallas. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
7: A je tady Soňa Dallas Ede, no a Radek Hrdina.
8: Pinguín. Odpolední jump začíná.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: 14 hodin, 10 minut, my vám přejeme moc hezké páteční odpoledne, je 17. července a to znamená, že v tuhle tu chvíli běží už ani ne 24 hodin do Kiss Party Live.
1: Ano, do Máchova jezera. My se tady na to
0: jako,
1: připravujeme.
0: Nás, nemusíte hledat neopreny, jo? Není to do Máchova jezera. Jo,
1: je to na Máchovo jezera.
0: Je to na Máchově, u Máchova jezera.
1: Ano, aby jsme byli úplně přesní.
0: Tomu se dostanem.
1: Samozřejmě. No a krom toho je tady taky pátek. Páteček, o.
0: A Martina má sváteček. Martiny, všechno nejvíc nejlepší, že jo? Ty máš sama kamarádky Martiny. Já dokonce příbuzný, dvě sestřenice hned mám.
1: Tak
0: z jedné i z druhé strany, takže Martinky, všechno nejvíc nejlepší.
1: Ano, přesně tak. No a přátelé, vy se těšte, dnešní vysílání bude nadupané. Budliky, budliky.
0: Tak hezký odpoledne.

0: Kiss hit. V jedné vteřině.
1: Já si myslím, že jako pro DJku by to mělo být úplně, ale úplně jednoduchý, a ta tady naproti mě sedí, protože tohle je klubová scéna. Sice dříve, než Soňa ještě vůbec hrála,
2: ano.
1: Tahala podle mě ještě nějakýho kačera někde za něco.
2: Nebo jsem se možná ještě houpala někde, ne?
1: To ne, to zase ne, to zase ne, člověče.
2: Ne.
1: To ne, to ne. Já myslím, že jsi to zaznamenala, takže určitě to nebude nic těžkýho pro tebe. A je to věc, která je předělávaná teda hojně.
2: Mhm.
1: Dokonce Geta a jim podobný jména si od téhle paní tenhle song vypůjčili.
2: Aha.
1: Takže...
2: No to jsem zvědavá teda, s čím na mě dneska vyrukuješ. A mám říct teda ten originál, jo? Ty jsi pro mě připravil originál.
1: Jak chci originál, přesně tak. Odkud to pramení, nebo teda co nám je blízko jako rádiu Kiss.
2: Mm-hmm.
1: Je to tohle.
2: No ježiš, tak to je jasný, to je přece Robin S, ne, Show Me Love.
1: A je to Robin S, a ne Robin A S S.
2: Je to se S, ale věřím, že má i hezký zadek.
1: Je to tak, samozřejmě, Robin S, Show Me Love, tady u nás na Radio Kiss.
2: Jo, to byla klubovka, vej, to si pamatuju i já, tohle no. Možná už v remixech nějakých, ale...
1: Čoče, tohle je jako

0: Juhu.
1: Juhu.
2: Kiss hit. V jedné vteřině.
0: A Ráďo, a kde mám svíčkovou vlastně? Už máme pátek.
1: Haló. Hoďte minci.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Rádio, ty jsi byl včera v kině, viď? Pojď nám říct, na čem jsi byl a jak se ti to líbilo? A jestli vůbec?
1: Odyssea. Mm-hmm. Musím říct, že přátelé, pokud byste se chystali na tenhle film, tak já jsem si našel nejdřív jako profíky, kritiky a to teda začal jsem na ČSFD. Mm-hmm. Kolik to má procent? 81.
0: To je dost.
1: Za mě, to je dost, to je dobrý. Za mě bych se nebál klidně 95.
0: Fakt jo. Takže evidentně se ti to líbilo?
1: Líbilo se mi to hodně moc. Jinak samozřejmě režie Chopin, Christopher Nolan a pokud znáte Počátek, jo, a tak dále, jsme mohli pokračovat. Temný rytíř povstal. Jo, a to jde, a to jde, to není důležitý, prostě je to dobrý režisér. A to obsazení je naprosto geniální. Matt Damon, Tom Holland, Annie Hathaway, Robert Pattinson, moje oblíbená, krásná, úplně...
0: Sonja Ede.
1: No, ta tam naštěstí není. Ale Charlize Theron a tak dále prostě. A je to prolínačka, nepadá tomu řetěz. Jenom jediná vada na kráse, přátelé, pokud tohle chcete slínout, musíte vydržet to, že to má 172 minut. Když půjdete do kina, nějaký ty ukázky, počítejte přes 3 hodiny. No.
0: Přes 3 hodiny, jo, tak to jsem vydržel koukat jenom na Avatar, jinak ne.
1: No a tady je to velkofilm a je to nádherný pojetí, prostě ten příběh, že jo, toho Odyssea, no, ale... je skvělý.
0: No, děkujeme.
1: Pak se mi to, mně se to za mě, přátelé, jděte do kina, opravdu krásný film, který pozbírá opět několik Oscarů, protože Christopher Nolan tam nechal všechno.
0: Děkujeme za recenzi, Ráďo. A mně se hrozně líbilo, ty jsi mi tady vyprávěl jednou, jak jsi vyjel, ne vyjel, ale jak jsi se vypořádal s člověkem, který v takovém kině ruší. A to bych chtěla dát jako návod našim posluchačům, ale samozřejmě i za pár okamžiků. Tak pak, když půjdete do kina a uslyšíte někoho, kdo tam opravdu ruší a chová se nemístně, tak Ráďo vám teď ukáže fantastický návod, jako já jsem tady opravdu spadla ze židle. Ale musím jako zatleskat a dát klobouček dolů, že jsi to vyřešil snad nejlíp, jak si mohl opravdu.
1: Tak si na to počkejte, dáme k dobru za malou chvíli tady na kysu a teďko vodopády chaos.

0: Téměř plný, no. Jo, když je to nějaký kinohit. Takže prosím vás, do kina na první rande opravdu ne. Tady ten ale opravdu idiot byl, protože to byl chlapec, nevím, do 30 let a vzal svoji frajerku, asi potenciálně budoucí, nevím, právě do kina a jelikož chtěl být hrozně vtipný a zábavný a asi i byl, to já mu jako neupírám, tak se tam furt smáli, on něco furt komentoval a tak dále. Tím ale vyrušoval celý kino. Celý kino. Mě to bavilo chvilku.
1: Dobře, ale ty jako jediný si vstal a ano. Uměl si s tím hezky, opravdu krásně zdvořile v podstatě vyřešit
0: ano.
1: Tu situaci.
0: Protože mě to opravdu až normálně sra, no, už opravdu jsem začal jako mi nabíhat, ale říkám, jako nebudu tady dělat nějaký scény a tohleto, takže jsem vstal, předpřipravil jsem si pod mě bankovku 500 korun, což jako asi odpovídá cenom dvou mlízkům plus minus. Přišel jsem k němu a říkám, na. On na mě koukal, co, proč? Já říkám, to máš za kino. Já říkám, vem si slečnu, vem si prachy, jděte někam na kafe a tam buď vtipnej a šarmantní. A říkám, ale vypadni, protože já z toho filmu mám úplný kulový.
1: No a jaká byla reakce?
0: Do neřekl ani popel, že jo. Odsedli si teda kousek, omluvil se, že se omlouvá. Peníze si nevzal, abyste jako nečekali, že to. A odsedli si, chviličku tam ještě tak nějak šepitovali, jako třeba 2-3 minutky a skutečně z kina odešli.
1: No to je krásný. To
0: ale
1: je...
0: jako prostě, pokud opravdu jdete do kina, tak myslete na to, že...
1: Tam
0: jako,
1: jsou i ostatní.
0: Jsou tam ostatní,
1: ano,
0: no.
1: Ano.
0: Takže tak.
1: No a mimochodem, když jsi byl v kině, slyšel jsi mě tam?
0: Slyšel, přicházel jsem a ano. Slyšel jsem tě a první, co moje bylo, tak to je skvělý.
1: Ona mi nedá pokoj.
0: 4 hodiny s ní vysílám, ona tady ještě mluví z nějaký upoutávky na cinemu. Je to tak, takže přátelé, do kina ano, choďte, jako nějaká koruna navíc to stojí, ale já si tam chodím to plátno užít, chodím si tam užít ten zvuk a všechno a právě
1: odpočinout
0: to slovo užít. Takže pokud jdete na rande, jděte do kavárny, do vinárny, ale ne do kina.
1: Tak, souhlasím.

0: Sky jsem za volantem po celé republice.
1: Hlavní tahy D1, 207. km ve směru na Brno. Tady je nehoda, takže opatrně. Dále je to D0, teda chcete-li Pražský okruh, je to kilometr 20. ve směru na D1. I tady je nehoda dopravního prostředku.
2: No a já přináším dopravní nehody z našich měst. Ostrava, pozor, bouralo se v ulici Bohumínská, v Pardubicích ulice Legionářská a pak je ještě Lidická, opět Ostrava. Tak tady všude došlo k dopravním nehodám a já doufám, že budete dneska opatrní. Je pátek, tak nám začíná provoz trošku housnout.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Rádio KIS počasí.
3: Pro dnešek je oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a na většině území se objeví přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 26 až 34 stupni Celsia.
2: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická a hrubým odhadem se dnes nachází na výpusti ze Staré Dyje do Dyje 1,5 tuny mrtvých ryb. Hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Ty se dostávají do toku níže právě z nádrží. Dnes je hasiči s rybáři odstraňují. Rybáři se společně s vodohospodáři a hasiči snaží zachránit, co se dá. Popularita ruského vůdce Vladimira Putina během jediného týdne klesla o 5% bodů. Podle jiného průzkumu Putinovi nevěří pětina dotázaných, což je nejvíce od začátku války proti Ukrajině. Podle tohoto průzkumu Putinovu práci aktuálně schvaluje 66% Rusů. A teď zpátky domů.
4: Větší část vyhlídkové lávky, ze které je možné pozorovat vlky v návštěvnickém centru Srní, je turistům po téměř roce opět přístupná. Uzavřena byla v loni v srpnu po útěku několika vlků. Národní park Šumava uzavření využil k opravě nosných konstrukčních prvků, které byly v havarijním stavu. Ze Šumavy pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Nové logo, dresy a také ambice. Fotbalové Pardubice chtějí podle slov sportovního ředitele Jiřího Bílka v nadcházející sezóně vylepšit 9. místo z uplynulého ligového ročníku. Nevyloučilo, že kádr východočeského týmu ještě dozná změn. S Pardubicemi by v budoucnu rád zažil nejen sportovní, ale i ekonomický úspěch. Například v podobě prodeje některého hráče v řádu milionů eur. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
5: Přátelé, ne, váš přijímač je naprosto v pořádku. To se jenom zvánila. Soňa jede.
2: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
6: Be happy.

0: Je 9 minut po 15 hodině, my vám přejeme moc hezké páteční odpoledne. X z vás, samozřejmě asi ta většina, pokud chodíte teda od rána do práce, má hotovo, předpokládáme, nebo už chybí jenom pár minut do toho, abyste započali svůj víkend. A možná o tom víkendu budete mít o čem přemýšlet, protože Soňa má pro vás zajímavý informace.
1: Ano, přátelé, pokud právě teď patříte mezi třeba studenty, kteří hledají brigádu nějakou, a nebo prostě si hledáte nějakou novou práci, nějaký nový job, tak tady pro vás budu mít něco, řekla bych, dost exkluzivního.
0: Opravdu. Já bych řekl eňoňoňo, nebál bych se toho.
1: Jakože fakt jo, tentokrát, no. Tak poslouchejte KIS a za chvilečku se dozvíte víc.
2: Jump. Odpolední Jump. KIS.

0: Věřte, nevěřte, nikdo má, nikdo nemá vysněnou práci, samozřejmě to musíte posoudit vy sami, jak to máte rádi. My svoji práci tady na Rádiu Kiss milujeme. Já bych asi mohl klidně mluvit tady za každého kolegu tady prostě, co jsme, protože to je práce, kterou fakt máme rádi.
1: Ano, díky bohu. No ale pokud vy třeba jste někde, kde vás to štve, nemáte rádi svého šéfa, nebo zkrátka děláte to, co vás nebaví, tak možná vás zaujme tahle ta brigoška, kterou si můžete najít. Protože totiž existují takové práce, které opravdu
0: opravdu existují, protože to, co uslyšíte, existuje.
1: I když se zdá, že to může být jenom pouhý sen, opravdu to existuje. Tak třeba můžete dělat posuzovače luxusních postelí. To znamená, že přespáváte v 5-hvězdičkových hotelech a testujete potom ty postele, jestli jsou v pořádku, jestli se vám na nich spí dobře, kolik hodin jste na nich prospali a tak dále, jaký mají pohodlí a td. Jo? Potom třeba můžete být taky správce ostrova, ale prosím vás, ne jakýho opuštěnýho, ale opravdu takového toho luxusního rezortu, který znáte třeba z Malediv nebo ze Seychelles a tak podobně. A tam se vlastně staráte jako o bezpečnost toho ostrova.
0: Jste takový king tam?
1: Ano, přesně tak. Nebo můžete být degustátor čokolády, což třeba velmi jako zaujalo mě. To mě by teda šlo opravdu jako extrémně
0: jo,
1: dobře.
0: Jo, postavit tvojí, to si myslím, že prostě paráda u tebe.
1: Bebečku. A nebo třeba můžete být Netflix tagger, takzvaný. A tam vlastně jako sledujete nejnovější filmy, seriály a přiřazujete k ním různé štítky a hodnotíte a tak dále.
0: Tohle to ale by přivítalo podle mě hodně moc lidí v České republice. Čuměj na seriály, já taky, jo, to nemyslím jak zle, ale ještě za to dostáváš kačky.
1: No. No a třeba koho z vás baví hry, jo, protože spousta kysáků taky hraje, tak třeba jsou profesionální kontroléři videoher, jestli tam nejsou nějaký chyby v těch obrázkách a tak.
0: Aby se to dalo už tak ještě opravit, přesně, smazat, upravit, přesně, aby ty hráči byli spokojení.
1: Nebudu vám ani říkat, kolik ty lidi berou, prosím vás, jo?
0: No, přátelé, stačí jenom zvednout hlavu, porozhlídnout se, ale ono to tam někde leží. Tak hodně štěstí.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Best of Millennium.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. Rádio KIS. Be happy.

0: Seznamovací reality show Are You The One míří do Česka.
1: Hromada z vás na tohle kouká, je to Prima Plus, protože přátelé, tohle se není jenom obyčejná prach, obyčejná nějaká seznamka. Méďa Béďa šel kolem nějaký Médi Bédice a dali to dohromady. Vůbec ne, tady ne. To je i logická hra a je to velmi, velmi zajímavý projekt a nám se to moc líbí.
2: Ano, a sofistikovaný.
1: Jo.
2: No nicméně teda pojďte si poslechnout, oni samozřejmě s námi komunikují a máme ty nejčerstvější informace z této vily, která je v Tajsku. Tak se pojďme podívat, co se tam aktuálně teď děje.
3: Ahoj kysáci, tady Petr.
4: A Gabi, tenhle týden to ve vile byla naprostá divočina.
3: Na matching ceremonii se rozsvítily jenom dva paprsky, za to ale v kaplici lásky slavíme první potvrzený perfect match. Jenže idylka se nekoná.
4: Zrzená Marie totiž rozjíždí toxický trojuhelník a u Matyase s Natálí to pořádně skřípe. Došlo na slzy, frustraci i rozchody.
3: A největší zvrat? Jirka zmáčknul buzzer, sám určil všech 9 párů a pak s Anetou rovnou zamířil do Boom Boom Room.
4: Jestli chcete vidět, jak tenhle absolutní chaos dopadne.
3: Nenechte si ujít nové epizody od pondělí do čtvrtka na Prima Plus.
1: Prima Plus!
2: Jestli mi naštveš, Ráďo, tak taky ti vezmu brzo do Boom Boom Roomu. Až mi taky moncli, že jsi to ještě nevěděl.
1: No, a to je zajímavý jako název to, že? Protože některé masáže právě jsou označený Boom Boom, konec.
2: Jo, a jo, vlastně máš
1: ale
2: pravdu,
1: právě za, jako, tohle musíte zjistit právě ano. Na Prima Plus, ano, jak to tam podívat. Všechno je.
2: Nicméně, pokud byste chtěli vidět, my jsme si vzali tak trošku jako příklad tady se seznamky a zkusili jsme se zeptat kolegu moderátorů. Kdyby si museli vybrat někoho z moderátorského týmu, s kým půjdou na rande, tak kdo by to byl? A hlasovalo se anonymně. Jak to dopadlo, tak to už teď můžete vidět na sockách Radia Kiss na Instagramu, přesně tak se mrkněte.
0: Radio Kiss. Be

0: Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: ale to si dal moc krásný podkres, kolego.
1: Proč? Protože my půjdeme do Jižní Koreje.
0: Ano.
1: Bude to takové malé feministické okénko, ale přátelé, jenom v tom nejlepším slova smyslu, protože to je věc, která nám se líbí a možná by to nebylo od věci,
0: udělat
1: kdyby
0: tady
1: se
0: u nás.
1: Dopravní podniky jednotlivých větších měst, třeba nebo obecně průřezem celé České republiky, na tohle tak nějak i specializovali.
0: Ano, je to tak, protože Jižní Korea spustila speciální noční autobusy jenom a jenom pro ženy. No a díky tomu je cesta domů, co? I pozdě v noci mnohem, mnohem bezpečnější. Já jsem si teda ale všimla, nevím, jestli si všiml ty, jestli pokud ty jezdíš někde třeba Boltem nebo Ubrem, tak tam jsou opravdu jako přímo ženské řidičky, že jako žena si můžu vybrat ženu, abych třeba nemusela mít strach, ale jako pravdou je, že městská hromadná doprava, tak to tady nic takového není. A minimálně v Praze a v těch velkých městech by něco takového, věřím tomu,
1: asi by to nebylo od věci, prostě jako takový ty aspoň pátky, soboty, teď to beru jakoby třeba z těch mladý holky jedou z diskotek nebo z nějakých zábav nebo něco podobného, nebo v letních měsících, jo, asi by to nebylo úplně úplně jako špatný.
0: Přesně tak.
1: No, opak.
0: Tak uvidíme, dopravní podnik nás poslouchá, to víme už skrz Míšu, že jo, která se přiznala, že jela bez lístku, tak uvidíme, jestli se třeba něco takového neudělá i tady u nás.
2: Odpolední Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISu.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Kuba Kubánec má pro vás zprávu.
2: Zdarec, odpolední bando, tady Kuba Kubánec. Chtěl bych nahlásit jednu dopravní. Je to v Brně, ulice Olomoucká směrem z města, tak jak je sjezd na Holcovu, na Slatinu, tak už to stojí od Molky, takže opatrně, je tam taková 500-metrová kolona z důvodu toho, že asi na mostě byla opět nějaká nehoda. Takže kdo může, ať to objede, anebo vydrží a má pevné nervy.
3: Děkujeme za informaci. A co pro nás máš, Nek?
4: Sáci, dojede po D1 z Prahy na Brno, tak nesouvislá kolona pro kamiony začíná u sjezdu na Domašov a končí u sjezdu na Bratislavu. Čágo!
1: Mockrát děkujeme, D10, pozor.
5: Čau, kysáci, dálnice D10, měr z Prahy na Mladou Boleslav, Karov Mladý Boleslavy, nehoda kamionu osobáku, hasiči policie na místě, je to stažený do jednoho pruhu a kolona začíná už od Brodců, jo, zdržení minimálně tak půl hoďky a asi se to bude překládat, takže to bude ještě na dlouho.
3: Děkujeme a pojďme na poslední dopravku od vás.
6: Zdravím, do Radijaky. Dojedete z malého městečka v Keveler v Německu do malého městečka v Béze v Německu. Tato cesta běžně trvá asi 7 minut, jedná se o 4 až 5 kilometrů, tak momentálně tato cesta trvá již 30 minut a dalších 45 podle navigace ještě bude trvat, pokud možno objedete to jinudy.
3: Děkujeme a šťastnou cestu přejeme.

0: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hector. Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hector.cz.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Zítra bude převažovat oblačná obloha a během dne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mezd místo nynější třetiny vláda teď prosazovat nebude. Z chystané penzijní novely, kterou by měl kabinet projednat v pondělí, záměr vypadl. Podle podkladů k zákonu by se opatření mohlo objevit případně až v další předloze. Na sociálních sítích se v posledních dnech šíří záběry zachycující žraloka u pobřeží Černé hory. Video bylo podle jeho autorů pořízeno přibližně 2 námořní míle od zálivu Boka Kotorská. Na internetu se následně začaly objevovat spekulace, že jde o žraloka bílého. Odborníci ale tyto domněnky vyvrátili. A teď zpátky domů.
7: Součástí přestavby železniční stanice v Hradci Králové jsou i úpravy přejezdů a přechodů v okolí nádraží. Na podzim se uzavřou 2 přejezdy ve směru na Předměřice nad Labem. Jeden z nich se zruší, druhý zmodernizuje. K tomu upravenému se zároveň vybuduje nová komunikace podél tratě. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport.
6: Nový ročník NHL začne v Zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu 5 zápasů. Carolina vyvěsí ke stropu haly paketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních 2 šampionů. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
8: No co je?
9: Co je?
8: No halo.
9: Halo.
8: No jsme tady furt s vámi.
9: To znamená, že ještě 2 hodiny spolu.
10: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.

0: Ne, že bychom byli tady s rádiou věžci, ale můžeme vás vzít do budoucnosti, přátelé, a to už za malý okamžik.
1: Za malý okamžik se podíváme do jednoho konkrétního roku nebo období.
0: Roku.
1: Roku přímo.
0: Roku. Ano.
1: Do přímo roku jednoho. Ty jo, šoupneme se opravdu hned o několik dekád.
0: Ano, 2050 takže. Přesně. Jak to tady bude vypadat, tak to se dozvíte už za okamžik. Zůstaňte s námi.
1: Na Kesu.
2: Odpolední Jump od 2 do 6 na rádiu Kiss.
3: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, fast.

0: Návrat do budoucnosti bychom tento vstup klidně mohli nazvat, protože my jsme slibovali, že se nakoukneme do roku 2050.
1: Ano.
0: Takže to je vlastně za 24 let.
1: No a musím říct, že ten rok by mohl vypadat oproti dnešku opravdu k nepoznání, jo? Protože ty technologie...
0: No všechno jde nahoru, ano, a rychle.
1: Ty technologie jsou opravdu neskutečně rychle. Ono, když se podíváme třeba do Japonska, nemusíme chodit daleko, tak tam jsou podle mě třeba o 50 let dál, než jsme my tady kdekoliv jinde. Je to tak. No tak jenom tak, abychom vám udělali takovou jako představu o tom, jak to bude opravdu vypadat v budoucnosti, nebo tedy v roce 2050, bude naprosto běžné, že budete mít doma robota.
0: Aha.
1: Takového ženského robota jako hospodinku, která vám bude prostě ráno dělat kafe, pak půjdete do práce, ona mezi tím uklidí, zase vám připraví nějakou...
0: Přátelé, v roce 2050 nebude piskovat. Ona to kafe prostě normálně udělá.
1: To je pravda, bude to bez piskování, jak říká tady můj kolega Ráďa. No a třeba jako bude na vzestupu vesmírná turistika. Minimálně pro bohaté, počítá se.
0: No ne, tak ono to vlastně už začíná, že jo? Teďka už několik takových výletů máme za sebou, nebo někdo.
1: Ano.
0: A tak si myslím, že za 24 let se to odost šoupne.
1: No to rozhodně. No a třeba balíky, tak to už budou doručovat jenom a jenom drony. Jo.
0: To už se taky dneska děje v některých místech a lokalitách. Takže jo.
1: Chytré brýle nahradí mnoho telefonů. Jo, tak jako tenkrát vlastně přišly smartfony a vytlačili tlačítkový telefony, tak teď přijdou brýle a vytlačí úplně telefony. Tak na to jsem docela zvědavá, to už je taky v podstatě technologie, která tady je,
0: je
1: že jo,
0: ano,
1: to známe,
0: jako
1: to víme, ale nepoužívá se ještě tak hojně, není tak dokonalá. Auta, tak na to se těším nejvíc, ty budou řídit sami sebe.
0: No, tak na to já se vůbec netěším.
1: No, ale můžeš si zdřímnout po cestě, chápeš?
0: Nechci se zdřímnout, vůbec. Já se tam prostě nezdřímnu, no, jako.
1: Ale oni tam nemají ani volant, takže jako tam není co.
0: No nic,
1: jde o to, že prostě hold jako pak...
0: Tak se prostě auta schováme do sena, tyhle ty nafťáky a benzáky a budeme prostě to vytahovat po tmě.
1: Co se mi třeba líbí, a to by se to bude líbit taky, tak to je, že lidé budou mít AI klony. Jo, to znamená, někam nemůžeš, rozumíš, takže já stihnu třeba tři akce najednou. Někam nemůžu, tak prostě tam pošlu klona a někam půjde originál.
0: Ty jo,
1: ty, kdo dají víc, no, dítě jo. A nebo třeba roboti, tak ty nahradí většinu pracovníků v těch továrnách, jak dělají takový ty jako jednoduchý jasně. Prostě nějaký práce, spojování drátů.
0: Je to pak bezvadný, ale ty prachy nám budou teda posílat jen tak prostě zadarmo.
1: Jak
0: jako, no tak když nebudeme mít práci, protože nám to seberou roboti.
1: No ano, bude nepodmíněný příjem takzvaný. My se budeme vzdělávat a budeme růst na úrovni vědomí.
0: Přátelé, dávám teda dobrou radu. Nevím, jestli se vám tato budoucnost líbí, nicméně já si jdu zabrat někam pod most místo, plakovat tam ještě nějaký flek.
1: No a víš, kolik vydrží třeba taková baterie mobilního telefonu?
0: V roce 2050?
1: Ano.
0: No ani ne, protože budeme mít brýle.
1: Dobře ty, ale tady píšou 100 let. Kdyby náhodou někdo chtěl třeba
0: jako
1: mít mobilní
0: nabití?
1: Telefon. Ano.
0: Dobře. Radek Hrdina a

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: A my budeme pokračovat samozřejmě po víkendu, to znamená hned v pondělí v 7 ráno ranní trojka to tady vyhodí do vzduchu, teda myslím tu kostku, že jo?
2: No ještě to no, s tím straš, prosím no, tě, ježiš, opravdu.
1: No, já vím, no, ta čeština je v tomhle hrozně krásná, kreativní, ale ne, budeme soutěžit v pondělí v 7 ráno, třetí volající dostane tu možnost zase nějaký prachy si nechat od nás poslat.
2: Ano, dneska se zadařilo Janě, takže moc gratulujeme a vy nezapomeňte.
1: No, byla to Veronika, ale pojďme jí říkat Jano, že jo.
2: Dobře, tak, no. Tak Veronice. Každopádně vy nezapomeňte, vyhrát můžete až 7000 korun.
1: My vám přejeme hodně štěstí, ale zase nebudeme pospíchat, jo?
2: Ano.
1: Je to prvé víkend před náma.
2: Právě.
1: Jo, takže v klidu a v pondělí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

0: července u Máchova jezera.
1: Juhu, je to tady!
2: No tak to se máte na co těšit zítra, přátelé, opravdu. Když tady teď vidím a pozoruji svého kolegu Ráďu, který sedí naproti mě a je úplně brunátný, ano, z toho, že zítra konečně si bude moc dupnout, že jo, do rytmu.
3: Ano, já se chtěl říct vrznout, ale to zase by si mohl někdo jako
2: jinak vyložit.
3: Jinak vyložit, no.
2: Takže
3: prostě
2: dupnout,
3: protože mě vržou kolena, takže z toho důvodu.
2: Ano. Takže dupnout do rytmu pěkně, tak. Hodit bokem, jak se říká, nebo já, bůčkem tedy, viď?
3: A to, že já mám.
2: A to teda tom se ti má co vlnit, viď? Člověče, to zastavíme tady zase až ve středu, podle mě.
3: Je to tak, no.
2: No, takže každopádně, pokud nemáte plány na víkend počasí, přestože dneska
3: už máte,
2: ano. Přestože dneska to nevypadá třeba úplně všude.
3: Proč, tady dobrý.
2: No, tak ne všude na místech republiky je
3: hezky. No, ale máme
2: zprávy,
3: ale dobře. Jako Ostrava, jako, a promiň, ale jako nás zajímá Máchovo jezero a tam je to dobrý.
2: Takhle, možná dneska ještě trošku sprchne, ale zítra.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Soňa má pro vás aktuální informace z dopravy.
2: Je to tak, Brno, pozor, tam se bouralo v ulici Otakara Ševčíka, dávejte bacha, také na Žďársku nad Sázavou, protože v obce Sirákov na silnici 3539, tak tam také došlo k bouračce a pozor, bouralo se také v Plzni, a to v obci Stot, ulice Plzeňská.
1: Ode mě v Praze Kamínská, protože tam se bouralo. A já tady vidím ještě jednu dopravní nehodu, a to je v Praze Malešická. A tam je to trouble v podobě i zácpy dopravní.
2: Ajaj. No? Takže opatrně, kysáci, je tady pátek.
0: Best of Millennium. Best of Millennium.

velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Už dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.

0: Quiz počasí.
1: Zítra bude převažovat oblačná obloha, místy se objeví přehánky a nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Napříč republikou budeme mít 23 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 57 haléřů na 43 korun 41 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun 13 haléřů, což je o 95 haléřů více než dnes. Jde o ceny pro celý víkend. Americká technologická společnost Apple dnes vystřídala amerického výrobce čipů Nvidia na pozici nejhodnotnější společnosti na světě. Informovala o tom agentura Reuters. Apple se na tuto pozici vrátil poprvé od loňského dubna. A teď zpátky domů.
2: Dostavba dálnice D3 na Českokrumlovsku vstupuje do závěrečné fáze. Už na konci července se řidiči poprvé projedou po novém úseku mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm a do roka by měla být celá jeho česká část dálnice dokončena. V Kaplici vznikne nové středisko správy a údržby dálnice. Z D3 Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražské Slavii smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si dnes na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. Klub z Edenu o tom informoval na webu. Tolik zprávy na Kisu a Blanka Holoubková.
3: A je to tady, přátelé, poslední hodinka odpoledního jumpu před námi.
4: Medúza, Leteč a Avicii na Kissu. Hezký podvečer.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Kiss Active Weekend.
1: Tak to je rubrika, do které se můžete zapojit i vy, naši posluchači, a to tak, že vezmete do ruky svůj chytrý telefon, otevřete apku a nahrajete nám hlasovku s tím, co máte v plánu třeba o víkendu, kde se koná ve vašem okolí jaká akce, anebo třeba možná sami nějakou pořádáte a chcete o tom dát vědět jiným kysákům.
2: Přátelé, ale v sobotu a v neděli teď nic neposílejte a hlavně bylo by fajn, kdyby to bylo na ten víkend, který je daný. Mm-hmm. Jo, když nám uděláte, že za měsíc je nějaká akce, super, ale přece jenom ano. Pojďme se držet v tom daném víkendu, prostě právě v ten aktuální čas. Je jasné, že drtivá většina z vás má vybráno kvalitní program a to je Máchovo jezero a Kiss Party Live. Ano. Moc se na to těšíme a kdyby náhodou jste tam byli ode dneška, nebo byste tam přijeli ráno, no tak se, přátelé, můžete na Máchově jezeře stavit i v kempu Bílý kámen, a to na skvělé psí akci Psina proslona, a to na podporu psa Avatara, který už brzo poletí chránit ohrožená zvířata v Ázii. Čeká vás tam zábavný program pro psy i samozřejmě děti a celé rodiny. Veškerý výtěžek akce jde na dobrou věc. Akce už je od 10 hodin ráno, chcete-li dopoledne, takže to je akorát předtím, než půjdete na klůček právě k nám na Kiss Party Live.
1: Takže Bílý kámen zdravíme. No a samozřejmě, když budete něco mít, tak dejte vědět, budeme rádi.
2: Od 7 od rána, jak v sobotu, tak v neděli. Hezký víkend.
0: Kiss Active Week.

0: vesmíru si vydáme společně, přátelé a milí kysáci, protože koukneme na to, co jsme tady říkali asi hodinku plus minus dozadu v odpoledním jumpu na Kisu, že turistika v roce 2050, kam jsme nahlédli podle predikcí různých vědců a vůbec tady těch odhadátorů, a vlastně, že tam v roce 2050
1: odhadců
0: bude vesmírná turistika úplně normálně běžně pro ty bohatší dostupná.
1: Ano.
0: Jenže rok 2026 a furt to není ale úplně dobrý.
1: Je to tak.
0: Raketa Starship společnosti SpaceX těsně před očekávaným vzletem aktivovala systém automatického přerušení startu svého 13. teprve v roce 2026 testovaného letu.
1: No. Vidíš to.
0: Pokus o start se měl skutečnit v pátek dneska kolem 1 hodiny ranního času našeho. To se ale nestalo. Tím chci říct, jako, že mi to asi úplně nechybí ještě, že ta možnost tady není, protože sedět v raketě, kde to máš pade na pade.
1: Je to tak, no.
0: To jako není úplně dobrý ještě, no.
1: Ještě.
0: Sice se koukneš, když ti to vyjde, no, ale taky se můžeš kouknout úplně na druhou stranu, když ti to nevyjde.
1: Ano, ještě si chvilku počkáme. Nicméně, kolik to bude vlastně v roce 2050?
0: 53.
1: Jo? Aha. Cože? To asi neumíš počítat trošku, ne?
0: Kolik bude tobě?
1: Počkej, tobě bude nějakých 91.
0: Kolik bude tobě?
1: No, mě bude 28 jako vždycky. Odpolední jump. Od 2 do 6 na Rádiu K.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: 17 hodin 36 minut, přátelé, to znamená, že pokud jste soutěživí a chcete soutěž ještě, tak teď v tuhletu chvíli najdete posledních pár minut, protože úderem 18. hodiny končí tato soutěž a je jenom a pouze na Facebooku Rádia Kiss.
1: Pojďme si ale říct, o co se tam soutěží. Přátelé, je to prosím vás pěkně voucher v hodnotě 5000 korun do e-shopu Alavis. Já myslím, že tahle ta značka není třeba představovat, že ji moc dobře znáte. No a právě teď mají novinku Alavis Maxima Hydromax, kterou právě můžete na našem Facebooku Rádia Kiss vidět a taky vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun na ní. A my už to tady všichni máme na Rádio Kiss.
0: Pijeme to.
1: A pijeme to.
0: A moc nám to chutná.
1: A jsme hydratovaní hezky. Ano, přesně tak, je to opravdu moc dobrý a teď na léto si myslím, že se vám to opravdu hodí. Takže neváhejte ani chvilku, máte už posledních pár minutek na to, abyste se do této soutěže zapojili.
0: Facebook Rádia Kiss a vy hlavně taky nezapomeňte se podívat na web alavis.plus.cz.
1: Dejte
0: hodně štěstí.
2: Kiss. Rádio Kiss.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Přátelé, kamarádi, my se přišli už jenom tak nějak pomaličku, ale jistě loučit.
1: Ano, je to tak. Všechno dobré zkrátka jednou končí, ale nebojte se, brzy to zase začne na novo. Nicméně, teď tady pro vás máme ještě jednu pozvánečku a nechte se mýlit, není to na zítřejší Kiss Party, když už se o tom zmiňuji, že?
0: No. Ta pozvánka je opravdu hodně speciální, je krásná, je boží. A my vám nic jako nemůžeme, no, ta tak boží není. Ano, přátelé, ale kde ji uvidíte? Uvidíte ji
1: v Showtime.
0: A ty běží, nebo to běží, Showtime, ten ano, běží vlastně.
1: Ano, na Primě.
0: A to v pohlavních zprávách, takže ano. Pojďte dneska kouknout na Showtime, pokud budete doma mít ten prostor a tu šanci, zapněte si po hlavních zprávách na Primě, na televizi Prima Showtime, protože tam bude jedna speciální pozvánečka
1: pro vás.
0: Pro vás.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, mějte se krásně, skvělé, báječně, užívejte, protože samozřejmě odpolední jam je na svém zdárném konci tohoto pracovního týdne. My se budeme těšit samozřejmě hned zase v tomhle složení i poneděli, to znamená ve 14 hodin v pondělí, ale nepředbíhejme, je pátek, užijte si víkend a zítra Máchovo jezero.
1: Ano, těšíme se na vás moc, tak jestli můžete, doražte, a jestli ne, tak si nás zase puste příští pondělí ve 14 hodin.
0: Mějte se krásně, skvělé, báječně, užívejte víkend a nezapomeňte, že od 18 hodin Martin Hovorka a Miléniovky.
1: Ahoj!
0: Zítra na Máchově jezeře.
2: Radek Hrdina a Soňa Eder.
3: Na Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: A ještě doprava na závěr od Polního jumpu.
2: Je to tak, D1, pokud teď vyjíždíte někam ve směru na Brno, tak pozor na 19. kilometr, je tam nehoda, havarované vozidlo a tvoří se pomaličku kolony. Pozor také ve Staňkovicích na Lounsku, tam se bouralo v ulici Postoloprcká. No a potom tady mám ještě informaci z D4, 12.5. kilometr ve směru na Prahu, dopravní nehoda.
1: Bohužel se taky bouralo přímo v Brně, a to ulice Koliště, počítejte se zdržením. No a Staroměstské náměstí, to jsme v Praze. Pokud se chystáte do centra, velký špatný. No, tak teď už se ale opravdu loučíme, máváme. Zítra se budeme těšit s některými z vás. Doufám, že v hojném počtu na Máchově jezeře. A taky nezapomeňte, pokud nejste ještě jako rozhodnutý,
2: tak se rozhodněte laskavě.
1: Budou i na místě. Zítra čau, jinak pondělí, ahoj. Best of

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu. Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: KIS počasí.
1: Zítra bude převažovat oblačná obloha, místy se objeví přeháníky a nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Napříč republikou budeme mít 23 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Rozměrná betonová plastika nazvaná rovnováha u pražského Barrandovského mostu se dnes ráno rozpadla a zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Nikdo zraněn nebyl, v místě ale musela být částečně omezena doprava. Na bezpečnost na místě dohlíží policisté. Podle magistrátu byla socha kvůli špatnému stavu už delší dobu oplocena a město připravovalo její řízenou demolici. Izraelské ministerstvo životního prostředí změnilo status krokodýlů nilských, což otevírá cestu pro jejich využití v okolí věznic s Palestinci. Podle dosavadní kvalifikace krokodýlů nilských jako divokých zvířat bylo možné je využívat jen pro vzdělávací a vědecké účely. Úprava umožní izraelské vězeňské službě se obrátit na chov krokodýlů, aby zapůjčilo několik zvířat pro její pilotní projekt nasazení krokodýlů v hlídaném areálu věznic. A teď zpátky domů.
2: Hlavní město se ve spolupráci s policií zaměřuje na kontroly různých elektrovozidel. Jde o elektrokola a elektrokoloběžky. Cílem kontrol je zvýšit bezpečnost v ulicích. Policisté aktuálně zkontrolovali 94 vozidel, z toho u 37 nalezli nedostatky. Především v souvislosti s nevyhovujícím technickým stavem.
0: Sport.
1: Na úvod přípravy na nedělní velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Max Verstappen. Nizozemský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojici jezdců Ferrari, Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca. Tolik poslední dnešní zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou a teď už je tady Martin Hovorka.
3: Posloucháte Rádio KIS, bylo 6 večer a protože je pátek, tak nás čeká hudební výlet do té nejbláznivější dekády. Je tu Millennium.
0: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Rádio KIS.
4: Be happy. Slash dance.

soir, danse avec moi. Suis mes pas.

Teda musím říct, že to dnešní Best of Millennium jsme odstartovali skutečně hvězdně. Nejprve Global DJs, pak zpěvačka Ingrid. No a já jsem rád, že si společně užíváme hudební dekádu, co přišla po roce 2000. Takže pojďme si to užít všichni společně, pokud teďka třeba jste v autě, stojíte na semaforech na červený, pěkně ruce nahoru, jo? Put your heads up in the air, jako tenkrát v miléniu. Pojďme dát volume doprava, protože tu jsou 4 hodiny muziky, které budou hodně pestrý. R&Bčko, rocková muzika, taneční muzika, to všechno bylo milénium. Prostě muzika, která nám svýho času vymlátila repráky v diskmenech. A taky to je doba, kdy jsme kolikrát celý kapesný utratili za stahování polyfonních vyzvánění do těch našich Nokií. Já jsem Martin Hovorka, no a garantuju vám, že si užijeme vzpomínky na gely ve vlasech, taky na první foťáky v mobilech, na rozhodně muzika, ta nebude chybět. A jako další nám bude hrát britský boyband skupina Five. Tady je pecka Don't Wanna Let You Go na rádiu Kiss.

Oslavujeme nultá léta a zhruba v polovině tohoto období skončila éra takových těch barevných fleků a začala éra opravdových fotek. Ne, jestli přišla nějaká revoluce po roce 2000, tak to byly foťáky v mobilech, protože do té doby jsme sebou tahali digitální fotoaparáty, vypadalo to zhruba jako krabička na mídlo, ale když se objevily foťáky v mobilech, to bylo prostě wow. Jako já vím, že samozřejmě, když jste vyfotili psa, vypadalo to jako rozmazaná mikina, ale ta hrdost, že jste poslali kámošovi MMSku za 10 korun, to bylo k nezaplacení. Navíc tenkrát jste potřebovali fotit, že jo, v mobilu. Dneska prostě ťuk a fotíte, že jo. To je na dva dotyky. Ale tenkrát jste museli odsunout krytku foťáku na zádech. Telefon pípnul a byl připravený do akce. To je prostě dávno. Nebo selfiečka. Žádná přední kamera neexistovala. Vedle objektivu, vzadu, že jo, na telefonu, bylo takový miniaturní vypouklý zrcátko a člověk se do něj musel trefit pohledem. Vykloubil si u toho zápěstí a doufali jsme, že v tom záběru budeme mít i hlavu a nejenom ucho. Tak to jsou takový jako první selfiečka, řekněme 22 let zpátky, je to teda děsně dávno. Jestli máte třeba v telefonu nějaký vaše první selfiečko nebo nějakou fotografii z nultých let, právě z takovýhleho legendárního telefonu, klidně to sem k nám pošlete na KIS. Já se s tím rád pochlubím našim posluchačům přes sociální sítě Rádia KIS. Opravdu dejte vědět, opravdu to sem pošlete přes naši kysáckou apku. Já se mile rád pokochám. A teďka už další muzika, která nás bavila před více jak 20 lety. Tady je Olaf Basovský a Waterman.

Posloucháte Radio Kiss. Já už jsem tu dnes otevřel první vzpomínky na milénium, a to díky mobilním telefonům té doby. A napsal mi Jirka, že si vzpomíná, jak mu táta dovolil koupit si kryt na mobilní telefon s logem kapely Linkin Park. Prý byl největší frajer na diskotéce. Tak za malý moment další vaše vzpomínky na nultá léta. K tomu přihodíme muziku, dáme si Vanessu Amarozy anebo Anestéžu tady u nás na Radio Kiss.

0: Pazmeni, pamětníci, doufám, že jste teďka zbystřili, protože tohle je hymna, kvůli který v nultých letech praskaly podlahy na všech diskotékách od Aše až po Ostravu. A pokud jste měli tehdy v autě subwoofery, vsadím se, že v nich dunělo právě tohle. To byl francouzský DJ Paquito a hymna, klubová hymna právě nultých let. Livin on a video. Tak, to byla další z našich dnešních vzpomínek. Já teďka pouštím do éteru jednoho z vás, respektive jednu z vás, protože naši milí drazí posluchači také vzpomínají právě na dobu milénia. Ahoj!
1: Ahoj Martine, tak v roce 2004 mě bylo krásných 13 roků a ujížděla jsem na hitech od Black Eyed Peas, Shut Up, a nebo jsem poslouchala Outkast, Hey Ya, nebo Jamelia Superstar. Můj děda měl MTV, takže jsme poslouchali televizi a tyhle písničky a nahrávali jsme si je na kazety a furt jsme si je pouštěli. Takže to byla super doba a miluju ty hity. Mějte se všichni moc krásně, zdravím vás, Áňa.
0: Áňa nám vyjmenovala, jaké písničky, jaké interprety ráda poslouchala kolem roku 2004. Já jsem z toho výčtu Jamelia, Black Eyed Peas, Outkast vybral právě Outkast. Zazpomínáme na single Heya a vám všem přání parádního pátečního večera. Tady je Radio Kiss.
2: Když hity milénia, tak na Kissu. Na Kissu.

0: Posloucháte Radio Kiss, tohle byla vyloženě letní muzika, písnička Sweet Love. Za okamžik v našem pátečním Best of Millennium Anastasia nebo skupina Keen. No a já doufám, přátelé, že máte naleštěné střevíce pro ten dnešní večer, protože mám tu plán, který prostě nejde odmítnout. Pokud ještě nemáte jasno o tom, jak budete trávit tu dnešní noc, tak kysáci, zvedněte kotvy a doražte za mnou na tu nejlepší retro jízdu široko daleko. Já se totiž v průběhu dnešního večera přesunu do Poděbrad a společně se potkáme na tom nejkrásnějším místě pod širým nebem, a to je na soutoku Labe a Cidliny. Tam dneska retro party ve stylu mileniovek, taky devadesátek, vychlazený drinky a mejdan počítám až do svítání. Takže žádný výmluvy, nasedněte do aut, jeďte směr Poděbrady, jsou to Labe a Cidliny a já tam na vás budu během dnešní noci čekat u mixážního pultu. Strašně moc se na to těším, už teďka se nemůžu dočkat. Sliboval jsem Anastasiu, je tady. Nedávno byla ve Varech na filmovém festivalu, měla tam koncert. Teďka ji máme tady na Kissu s její první písničkou, prvním hitem I'm Outta Love.
1: Když hity milénia, tak na Kissu s Martinem Hovorkou.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Co se stane, když se vetřelec dostane tam, kam opravdu nepatří, tedy na naši planetu? Novinka Vetřelec Země poprvé přesouvá legendárního zabijáka přímo na Zemi, kde se z obyčejného dne během chvíle stane boj o přežití. Čekejte pořádnou dávku napětí, temnou atmosféru i akční scény, u kterých budete rádi, že sedíte bezpečně doma na gauči. Vetřelec Země je sci-fi, který vám zvedne tepovku. Díky Disney+. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
2: Hi, this is Denzel. How are you doing?
3: Hi, this is Zina.
4: Hi, this is Marcus Schultz.
5: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
6: The DJ Basslicker.

0: Vaším parťákem pro páteční večer je Radio Kiss a Martin Hovorka. Odbyla 19. hodina. Mám tu pro vás Guru Josh Project.
1: Millennium. Best of Millen. Každý pátek večer na Radio Kiss.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Čiky, čiky.
1: Teda to jsou pecky, ty já se úplně užívám, doufám, že i vy. Za námi Cheeky Girls a další ze vzpomínek na 0. léta tady u nás na Radio Kiss. Best of Millennium pokračuje, stále tu máme mraky vzpomínek na dobu, kdy se muzika nescháněla na jeden klik na mobilu, ale chodili jsme do obchodů pro CDčka. Pamatujete na ty velký pulty v obchodech, kde byly nápisy jako Taneční liga, Bravo Hits, Best of Dance, Now Hity a tak dále. Člověk si koupil jedno dvoj CDčko a měl tam úplně všechno, od Eminema po Madonu. A já jsem tady teďka našel Taneční ligu s označením 131, si jak kecám, 130, ano. A je tam písnička od Jetstream, což je vlastně taková kombinace elektronické hudby a italodiska. A to je písnička, která nás bavila v klubech přesně v roce 2000. Tak jestli teďka někdo z vás má třeba blbou náladu a potřebuje jí krapítek zlepšit, tak doufám, že díky songu Love Song od Jetstream se to povede napravit. Ať máte hezký večer, Radio Kiss jede dál.

0: Tak tohle byly začátky Davida Getty, When Love Takes Over, a písnička, ve které se objevil i hlas zpěvačky Kelly Rowland, což je ta dáma, která taky byla v kapele Destiny's Child, například spolu s Beyoncé. Tak to jsou opravdu jako hudební návraty o 25 let zpátky, 25 let zpátky. Vy posloucháte Radio Kiss a já, pozor, mám teďka na telefonu jednoho z našich nejmladších posluchačů. Ozval se mi Kubík na můj Instagram, tak já jsem mu zavolal zpátky. Kubo, čau.
1: Ahoj.
0: Kubo, kolik ti je let?
1: Je mi 12.
0: Kuba má teďka prázdniny. Narodil se v roce 2014, jestli dobře počítám. No ale to je, jako když se řekne milénium, tak to je pro tebe pravěk, podle mě. Rok 2000, to je pro tebe pravěk.
1: Přesně tak.
0: Což třeba pro mě naopak, já mám pocit, že to je nedávno, ale pro tebe to je pravěk, to jsou ty věky, to jsou ty rozdíly. Každopádně já mám jako pocit z toho, co jsi mi psal, že jsi jako velký fanoušek muziky, kterou tady na Kissu v pátek večer hrajeme. Tak když se řekne milénium, pojď ty jako 12letý kluk, jako kdybys byl u tabule ve škole, pojď nám říct pár takových hitů z milénia, z nultých let.
1: Tak určitě Pussycat Dolls.
0: Ty jo, dobře ty, povídej dál.
1: Poslal jsem taky One More Time, Daft Punk.
0: Ty jo, dobře.
1: Outcast.
0: Outcast. Hele, ale kam ty to chodíš? To ti radí máma s tátou, poradila. Nebo to opravdu jako posloucháš doma tohle?
1: Já to fakt jako poslouchám.
0: A použij si to jak? Jako přes telefon, přes nějaký tyhle ty aplikace? Nebo třeba to má táta na CDčkách? A uměl by si zapnout vůbec CDčko?
1: CDčko umím zapnout, ale já to spíš poslouchám se Spotify.
0: Tak to je názor tady naší mladé generace. Jak je slyšno a vidno, tak i tato generace miluje dobu milénia nějakým způsobem. Ty jo, a jak užíváš prázdniny, řekni nám.
1: Je to super, konečně si můžu na ty 2 měsíce odpočinout.
0: Od čeho?
1: Od čeho? Od školy, protože se furt musíte učit. A furt se hodnotí známky a teď je to na pohodu.
0: A udělal jsi nějakou lumpárnu o prázdninách už?
1: Ještě jsem neudělal a asi nebudu radši dělat.
0: Tak Kubíku, my ti děkujeme, že jsi byl s námi a zase třeba někdy v éteru. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A teď si dáme Spankers, protože Best of Millennium na Kissu pokračuje dál.
2: Of Millennium. A Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.
3: Are you ready to party? Here we go.

Díky téhle písničce vybavilo dětství, někomu jsme připomněli pubertu, každopádně za námi geniální spojení Beyoncé a Jay-Z a pecka Crazy in Love. Pokračuje Best of Millennium a za malý moment mám pro vás další mňamku, další chuťovku. Čeká nás mistr kytarových strun Carlos Santana a za mě asi nejvíc sexy letní song 0. let. Písnička Maria Maria.

Radio Kiss miluje devadesátky a není nám ani lhostejná muzika, co přišla po roce 2000. Proto tu máme každý páteční večer tento hudební speciál Best of Millennium. Hrajeme si největší hity, co v hitparádách bodovali po roce 2000. Napsal mi teďka Martin, že si užívají skvělý páteční večer se svojí manželkou Simonou, sedí na terásce a popíjejí vínečko. Tak ať už děláte cokoliv v tomto pohodovém pátečním večeru, měl bych tady pro vás teďka jednu letní melodii. Santana, to vám něco říká, ne, Santana? Tak tady ten kytarový virtuos vydal na konci 90. desku Supernatural. Bylo to vlastně takové Santánovo comebackové album a z něj vyšlo hned několik singlů. A já vám teďka pustím ohromný letní hit roku 2000, Maria Maria, na kterém Santana dokonce spolupracoval i s Wyclef Jeanem. Tak pojďme trošku zadrnkat na strunu a dáme si letní hit, starý přesně 26 let. Santana, Maria Maria, Radio Kiss, hezký večer.

0: 1. července u Máchova jezera.
1: Ne týdny, ne dny, ale hodiny zbývají do letošní jediné letní Kiss Party Rádia Kiss, která proběhne na Máchově jezeře. Takže pojďme teďka všichni podívat se do mapy, hledejme doxy, pak pláž Klůček a to je to místo, kde se to všechno bude konat, ta zítřejší Kiss Party Live u Máchova jezera. Těšte se na DJ a moderátory Rádia Kiss, kteří budou na místě už od odpoledních hodin. Ten samotný večírek odstartuje zhruba ve chvíli, kdy se bude lámat odpoledne ve večer. Takže se postupně vystřídají na pódiu všichni moderátoři a DJové Rádia Kiss a před půlnocí, až to bude všechno vrcholit, tak budou na pódiu úplně všichni. Takže Mejdan u Máchova jezera s Rádiem Kiss zítra večer, těšíme se moc na vás. Už se to tam všechno richtuje, už se to všechno chystá. Viděl jsem nějaký první videa a fotky z příprav a bude to Eňo Ňuňo. Tak koukejte dorazit, no a pokud chcete už teďka mít v rámci předprodeje vstupenky, tak zamiřte do předprodejní sítě QR Ticket. Teď další muzika R.I.O., písnička Shine On, bude i Last Go, tak buďte i nadále s námi, no a pojďme se tou dnešní muzikou naladit na zítřejší večer, který bude díky Rádiu Kiss na Máchově jezeře stát za to.
0: Rádio Kiss.

0: Je tu 20. hodina, s vámi je Martin Hovorka, posloucháte Radio Kiss, čeká nás DJ Fresh a taky Blink 182.
1: Millennium. Best of Millennium.

Na rádiu Kiss Supermode, což je hudební projekt, který do svého hitu Tell Me Why v miléniu vysemploval hlas Jimmyho Somervilla. I on je velká osobnost, která tady s námi byla už v 80. letech, plnil hitparády. No a na konci 80. let, v roce 89, se dala dohromady taky kapela Right Said Fred. Bratři Ferbasové dali dohromady tuhletu kapelu, která hned z kraje 90. bodovala s dvěma hity. Ten jeden se jmenoval I'm Too Sexy. I'm too sexy for my car. A ten ještě větší nesl název Don't Talk Just Kiss. So don't talk, just kiss. A Right Said Fred přežili i ten přechod z 90. na milénium, protože i v této době, v této dekádě vydávali hit za hitem. A já bych vám teď rád představil ohromný hit Right Said Fred z roku 2001. Jmenoval se Mojive. Tak tady je na rádiu Kiss. Best of Millennium.

Vamos everybody! Je dobře, že vy všichni posloucháte Radio Kiss. Je tu Best of Millennium, vzpomínáme na 2000 a já bych se chtěl v tom našem dnešním flashbacku poklonit odvaze našich hlav. Přátelé, vzpomínáte si na ty tuny průhledného gelu, co jsme si na začátku milénia lili do vlasů? Jako kdo neměl na hlavě bodliny ostré tak, že by o ně mohl rozřezat krabici od mlíka, jako by v pátek na diskotéce vůbec nebyl. Holky tehdy testovaly naší věrnost tím, že nám pánům prohrábávali vlasy a ruka se jim většinou zasekla v půlce hlavy v zabetonované chemii. My chlapi jsme se tenkrát inspirovali klukama z Lunetiků, ale třeba i drsňákama z Linkin Park, protože to byly přesně ty party, které měly plnou hlavu průhledného gelu. Jenomže pak přišel zlom, protože gel vystřídal hřeben a lak na vlasy. Do školních lavic vtrhly temné emopatky. Najednou půlka třídy neviděla na levé oko, protože přes něj měla hozený černý závěs z vlastních vlasů. Jediné, co z té patky koukalo, byly silné černé linky. Pojďme si jen tak jako naťuknout, jak zněla kapela, kvůli které tehdy v drogeriích došly černé barvy na vlasy. Polovina nultých let a z Německa tehdy přišli Tokyo Hotel a jejich hymna Durch den Monsun. Ano, jak jsem dneska říkal, Millennium nebyla pouze taneční muzika, nebylo to jenom R&Bčko, ale i rocková muzika a Tokyo Hotel ty tehdy hodně hráli. Stejně jako třeba Blink 182. Ale to jsou poctiví punkáči z Ameriky. All the small things.

Sváteční Best of Millennium na Rádiu Kiss pokračuje. Za malý moment nás čeká členka skupiny Spice Girls Emma Bunton. Taky si dáme největší hit od Morandy, písničku Angels. A pozor, mám pro vás pecku, která v roce 2001 zbourala všechny kluby na planetě. Tak si na ní počkejte. Detaily za malý moment tady u nás na Rádiu Kiss.

0: Radio Kiss vysílá Best of Millennium a já doufám, že máte teďka v autech a v obývácích dost místa na tancování, protože to, co přijde teď, tak to vás rozhodně nenechá v klidu. Ptám se našeho posluchače, cože to budeme hrát. Ahoj.
1: Nazdar Merty, a co třeba takovou Missy Elliot? Už jsem taky dlouho neslyšel. Čau, Venca.
0: Tyjo, Missy Elliot, královna R&Bčka, královna hiphopu, která tu byla a vévodila hitparádám po roce 2000. Tak to je mimochodem dáma, která tancovala ve svých videoklipech na stromě, oblékala se do pytlů na odpadky nebo dokonce polikala živé plže. Z toho seznamu hitů, které měla, tak vyberu ten, na kterém spolu s ní spolupracovali i dva DJové z Londýna, Basement Jacks. Takže Missy Elliot a písnička For My People v remixu od Basement Jacks jako vzpomínka na rok 2000.

0: Hezký večer, tady je Radio Kiss a my společně vzpomínáme na dobu, kdy letopočet začínal dvojkou. Takže žádný devadesátky, ale to všechno, co přišlo potom, to znamená rok 2000 a dále. To je naše Best of Millennium a chodí mi od vás mraky vzpomínek. Já jsem rád za to, že vysíláte společně se mnou a vzpomínáte na nultá léta s námi s Rádiem Kiss. Tak další vzpomínka je od Milana. Ahoj.
1: Pro mě naprostá pecka bylo pomocí čísel vlastně psát zprávy. Ještě dneska bych i poslepu napsal prostě nějaký zprávy. Jak se to psalo bez mezer, aby člověk ušetřil nad spatán co nejvíc znaků, a nebo jak se prozvánělo, aby zase člověk ušetřil, a nebo tu hrůzu ve očích, když omylem zmáčknul internet. Mějte se, ahoj.
0: Je to tak, jedna SMSka mohla mít maximálně 160 znaků, pokud jste napsali 161 znaků, operátor vám naúčtoval dvě zprávy. Proto se šetřilo místem, nepoužívala se diakritika, hácky, cárky a tak dále, nedělali se mezery mezi slovy, každé další slovo jsme začali psát velkým písmem, aby se to aspoň jako nějak vizuálně oddělilo. Jo, to jsou všechno vzpomínky, čtvrt století zpátky, ale jsme rádi, že jsme tady tu dobu zažili. Tak další muzika z této doby, teď od Fragmy, Toukas Miracle na Radio Kiss.

0: Fajnrádio odvysíláme. Pussycat Dolls jsou zpěv a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Mauro Picotto, Rihanna nebo ATC, další muzika tady u nás na Kissu. Bylo 9 a já jsem Martin Hovorka. Ahoj.
0: Millennium. Best of Millennium. Každý

0: Brela, Brela. Brela, Brela, Umbrella, to je jako šníkem, šníkem, dešníkem. Tak doufáme, že nebudeme o víkendu dešník moc potřebovat, byť nějaká ta kapka by spadnout měla, ale bude se jednat spíš o takový letní deštíček. Máme krátce po 21. hodině, stále vysíláme Best of Millennium a vzpomínáme na nultá léta. Jako další si o vzpomínku řekne náš posluchač Jirka. Čau.
1: Pamatuju si, vzpomínal si na písničku od Glenn Stefani, Hallaback Girl, tak kdyby si tam dal. Bylo by to úplně úžasný. A jinak přeju všem krásný pátek. Ahoj.
0: Tyjo, Hallaback Girl, Gwen Stefani. Tak já se vsadím, že málo kdo z vás ví, že tahle písnička vznikla jako taková drsná pomsta, protože rocková zpěvačka Courtney Love se hodně opírala do Gwen Stefani a urážila jí všude možně. Říkala o ní, že je trapná roztleskávačka. A tak Gwen Stefani místo toho, aby doma brečela někde v koutě, tak šla do studia, oblékla si basketbalový dres a nahrála hit, který jako první v dějinách pokořil milion stažení na iTunes a Courtney Love to totálně vymazalo z mapy. Tak pojďme vzpomínat na mega hit roku 2005. Hallaback Girl a Gwen Stefani na Radio Kiss. Best of Millennium na Kiss.

Radio Kiss vám v pátek večer hraje ty největší hity, co v hitparádách bodovali po roce 2000. Teďka si budeme hrát Alcazar a já si vzpomínám, že když Alcazáři vydali nový CDčko, první svoje CDčko, tak já jsem ho chtěl mít. No jo, ale prostě kapesný nebylo tak vysoký, takže jsem využil spolužáka, co měl vypalovačku. Teďka si vzpomeňte na toho jednoho jediného konkrétního spolužáka, který měl jako jediný ve třídě vypalovačku. To bylo něco. Půjčili jsme si CDčko originální, sehnali jsme si prázdné médium verbatim, šoupli jsme to tomu kámošovi, tomu jsme dali dvacku a ten nám to doma na stolním počítači vypálil. Musel mít teda ten vypalovací program Nero Burning Chrome, se to jmenovalo. Nero, pamatujete? Pálilo se to na rychlosti, ideálně co nejpomalejší rychlost, aby to potom v diskmenu nepřeskakovalo. Samozřejmě, když jste vypalovali tou nejpomalejší rychlostí, tak to trvalo třeba i hodinu a půl. Ale potom už byly lepší vypalovačky a tyto zvlády vzpomínám si za 10 minut. Takže my si teďka dáme pecku, která rozhodně nesměla chybět na žádném vypáleném výběru. A to jsou Alcazara, This is the world we live in. Ať se vám Best of Millennium poslouchá skvěle, hezký večer.

Rádio Kiss s parťákem pro váš páteční večer. Za malý moment taky Silver a říkám si, že by bylo skvělý, kdybyste si ještě jednu pecku z Millennia vybrali vy. Takže hlasovka Rádia Kiss a za chvilku se slyšíme v éteru.

0: Pořád říkali, jak budou bouřky a jak se nám zkazí počasí a mám pocit, že i nadále pokračuje takový jako sympatický léto, tak jsem rád, že i teďka v pátek večer vám mohu popřát pohodový poslech, třeba někde pod pergolou nebo u sousedů na terase, zkrátka ať se vám hezky poslouchá. No a jednu písničku teďka zahraju podle vašeho výběru, tak ptám se naší kysácký hlasovky, ptám se naší posluchačky, která se ozvala touto cestou, co si dáme. Ahoj!
1: Ahoj všem, krásný večer. Venku je krásně, teplíčko a pro všechny by bylo super, kdyby si mohlo zahrát Black Eyed Peas, Pump It. Díky a všem krásný večer.
0: Tyjo, dobrý výběr, děkujeme za něj. Vezměte kytaru z Tarantinova Pulp Fiction, přidejte k tomu sexy Fergie a máme z toho největší party bombu milénia. Black Eyed Peas a Pump It. Takže pojďme všichni, volume doprava a jedem.

0: Radio Kiss, tohle to je další ze zásadních hitparádových hitů milénia, Mundian Tbačke a Panjabi MC. Schválně napadlo vás někdy přeložit to Mundian Tbačke, víte, co to znamená? Kluci, dávejte si bacha na holky, Mundian Tbačke. Takže pánové, pokud dneska večer míříte někam na bar, tak Panjabi MC vám poslal jasný vzkaz, na koho, že si to máte dát pozor. Na holky. Za chvilku ještě Nova Space, taky Denzel, míříme k finále, do finále dnešního Best of Millennium, protože pak už nás čeká jenom to nejlepší z dnešního dne vysílání Rádia Kiss. Díky, že posloucháte, díky, že ladíte, no a já se budu těšit hnedka ráno, uslyšíme se od 7. Ahoj, pa, čau.
1: Když hity milénia, tak na Kissu. S Martinem Hovorkou.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. 17. července se slaví Světový den smajlíků a to mě donutilo zamyslet se nad tím, jak se změnila kultura psaní textovek v průběhu let. Vezměte si, že někdy první SMSka byla odeslána v roce 1992, 3. prosince před Vánoci a bylo tam pouze Merry Christmas. Mm-hmm,
2: pamatuju.
1: To je krásný.
2: Takhle, pardon, ne, že by přišla mě ta SMSka, jo? Ale mluvili jsme o tom tady v Ranním Kissu.
1: A od té doby se dost změnilo. Pamatujete si ty první SMSky, kdy jsme psali jenom strohý zprávy, protože to mělo nějakých 160 znaků?
3: Já píšu furt jenom ok.
2: Hele, jako upřímně, já si pamatuju hlavně tu dobu, kdy se ani SMSky neposílaly, ale prozvánilo se.
1: Jo. To bylo taky dobrý.
2: To ty nepamatuješ?
3: Něco mi to říká.
1: Ne.
2: Jsme se prozvánili, jsme si jako dali najevo, že je, o sobě víme, anebo jsme se domluvili, když tě prozvoním, uděláš něco, protože to nic nestálo.
3: Jo, to je pravda.
1: No ale tehdy měli SMSky 160 znaků, takže člověk se snažil být co nejstručnější, protože pak se to dělilo na další zprávy a tak dále. Jenomže, jak pak už tohleto pravidlo ustoupilo a přišli na scénu smajlíci, tak si vezměte, jak ty lidi to začali hodně používat a v dnešní době, když někdo pošle zprávu bez smajlíku, což bylo kdysi normální, tak to vypadá, že je ten člověk naštvaný.
2: Jo, mám to úplně stejně. A taky si říkám, že to je takový až trošku infantilní.
1: Mm-hmm. Jo.
2: A to, když si píšu s klientama třeba a podobně, ale když to tam nedám, mi to přijde moc tvrdý.
1: Jo.
3: Já to mám úplně stejně. A hlavně, když dáš na konec věty nebo toho souvětí dvě tečky, tak to je ten člověk úplně naštvaný na mě.
2: Tak to já mám s vykřičníkama. Nemám rád vykřičníky, jako jo. Když mi někdo sype vykřičníky, jako já nepotřebuji nějaký důraz. Já to vím, že to je důležitý.
1: Ale čím to je, ty smajlíci? Předtím to vůbec nebylo a já třeba kolikrát, když píšu e-mail, tak třeba když přeji hezký den, já tam chci dát toho smajlíka.
3: Je pravda, že když mi od tebe přijde e-mail, tak je tam asi 8 smajlíků.
1: Aby si věděl, že se na tebe těším, že tě mám ráda.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Jak Míša říkala, dneska je den smajlíků a hezky si tady popsala ten vývoj od první SMSky až do dnešních dob. Zajímavý by bylo vědět, co nás čeká za dalších 5, 10, 15, 20 let, co vlastně bude, že jo?
3: Teď někdo ti pošle SMSku a řekne, ty seš boomer.
2: A hezkou vzpomínku má náš posluchač Rudla.
4: Bez mezer, prostě dohromady, abych ušetřil místo a vyšlo se to do jedné zprávy třeba. A nebo ještě pamatuju, tohle je číslo mamky, už nepíš.
2: Jo. Vem si to, každá SMSka stála třeba korunu, dvě, jo. Bylo to drahý.
5: To je pravda, takže vždycky se tam potřebovalo napsat, protože člověk neměl kolikrát kredit, tak psal od mamky, tak pak už nepíš zpátky.
2: A měli jsme jenom určitý počet znaků, máš pravdu, Rudlo, jako bych úplně zapomněl, bez mezer se psalo, protože i ta mezera bylo něco, jo, že jo, a ty se tam potřeboval vejít.
6: Ještě byla dobrá éra SMSky z telefonních budek za 3 koruny, to bylo taky úžasný, nebo jsme si prozváněli do budek. Do dneška jinak píšu všude 3 tečky, nevím proč, ale píšu.
2: Teď si vemte zlatý stránky.
5: Jo.
3: To by jsem chtěl někdy zase vidět.
7: Ty jo.
5: Jestli to vůbec ještě někdo dneska má.
7: Jo, to asi někde najdeš.
0: Ranní Kiss. Každý všední den
8: od 6 do 10.

0: To je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Pokud o víkendu plánujete zavařovat, nebo si chcete odvést čerstvou zeleninu a ovoce přímo z pole, tak na farmě v Raňany právě probíhají samozběry.
3: No hele, to můžou kysáci spojit, pokud pojedou například z Kiss Party z Máchova jezera v neděli a budou
4: pravda.
3: Si chtít dát takovou nějakou dobrotu, tak to je plus minus 40 kilometrů, to je kousíček.
2: Pokud by to pro vás bylo poprvé v životě, že pojedete do Vraňan, tak to vám tu říkám nahlas, jako že se anděl jmenuju, že nám potom napíšete, Romane, kysáci, fakt ta zastávka ve Vraňanech stála za to, protože tam je to nádherný. A teď pozor, jo, nazbírat si můžete momentálně meruňky, okurky, česnek, cibuly, cukety nebo sladký papriky. A pozor, jenom tento víkend mají okurky od 50 kilo, to znamená, nazbíráš minimálně 50 kilo, za 25 korun za kilo. A na místě je, a to je to nejdůležitější taky navíc, farmářská prodejna i kavárna. Těch dobrot tam...
4: Tam mě baví hodně.
2: Bacha na to, je to zrádný, jo?
4: No.
2: Mají tam to moc dobrýho.
4: A mají to dobrý,
2: takhle
4: fakt.
2: Velký vody jdete potom, no. Takže si můžete udělat příjemný výlet.
3: Když si u těch cen a u těch kilogramů, mě to úplně připomnělo tu scénku v tom obchodě, já nevím, kde to bylo, jak
4: Kameňa.
3: Ty papriky, toto.
2: Počkej,
3: to ono!
2: Jako růžičkou, myslíte,
4: no,
2: jo?
4: No, máš ji tam.
2: Tak to se teď nehodí, ne?
3: Hodí, to je naprosto skvělý.
4: Hodí. Jo, já ti dokážu, že se to hodí, pusto.
5: Co stojí ty rajský?
6: 74.
5: Cože? No to si je strč do prdele.
6: To nemůžu, tam už mám papriky za 96.
4: Holky, kdybyste si zašli do Vraňan, máte to levnější.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Chtěl bych pozdravit jednoho mého kamaráda, který mi dneska poslal moudro dne, které za okamžik tady dáme na kysu. Chtěl bych pozdravit Michaela Bartůňka. On teďka někde je na střeše, někde na kozolupech. Poslouchá kys, je to věrný kysák. K tomu má ještě pomocníka, tašky, ty nové pálené tašky, za strašně moc peněz mu tam podává Honzíček. Tak chlapi, moc krát děkuju. A Michaele, já teda smoothie nepiju, jo, ale věřím, že uděláme teď hodně lidem radost, co to vlastně to smoothie je. Pojďme se na to podívat.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Jestli pak víte, co je to smoothie? Smoothie. Způsob, jak někomu prodat jednu broskev a jedno jablko za 112 korun.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
2: od 10 do 2.
0: Na Rádiu Kiss.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Jestliže muž dává ženě květiny, co by měla žena dávat muži? Dáváte něco? Máte nějakou praxi? Nějaké doporučení, nějakou fintičku, která vždycky udělá nám chlapům radost?
2: Já jsem kdysi k výročí naší svatby manželovi zaplatila domů aroma masérku na dvouhodinovou masáž. Manžel se měl vysprchovat před masáží, ale myslel si, že bude úplně něco jiného.
3: Vlastně co by měla žena muži dávat? Když ono vlastně stačí, když dá.
4: Já si myslím, že když ženská dostane kytku nebo růži, tak by mužovi měla dát za oplátku aspoň pusu a nějaký dobrý jídlo.
5: Dlouhý mazlicí políbek na myslící zónu muže.
6: Zrovna dneska jsem natrhal manželce slunečnici, tak uvidím, co za to dostanu. Ale myslím si, že prd.
0: Výherní hlasovka. Děkujeme, Marti.
7: Já tomu svýmu udělám radost, když mu přinesu bomboniéru nebo čokoládu. Ale já si stejně myslím, že úplně největší dar pro chlapa je, když má plný žaludek a může spokojeně odpočívat. Prostě ležet v posteli po vepřový se zelím a s knedlíkem a pivečko. Rozumíš?
0: Děkujem.
8: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Ráďo, ty jsi byl včera v kině, to už jsme si říkali, Odysea se ti moc líbila, ale mě by zajímalo. Ty jsi mi tady říkal takový jeden příběh, kdy jsi byl v kině a chtěl jsi se dívat na film, ale byl tam nějaký kluk na rande s kočkou a neustále vyrušovali. Ono taky jít na rande, třeba na první rande do kina, není úplně jako dobrý.
2: To může napadnout jenom debila.
1: Ano, tam
2: jo, prosím vás, jako jestli zvete holku, holka vás, ale většinou je to teda doufám chlap, že holku zve na rande a vezme jí do kina, jakože poprvý, jakože se neviděli, tak za prvý tam nepokecáte. Jestli chlap přemýšlí tím stylem, že se tam stane něco intimního, tak je opravdu idiot, protože třeba včera to kino bylo téměř plný, jo, když je to nějaký kinohit. Takže prosím vás, do kina na první rande opravdu ne. Tady ten ale opravdu idiot byl, protože to byl chlapec, nevím, do 30 let a vzal svoji frajerku, asi potenciálně budoucí, nevím, právě do kina a jelikož chtěl být hrozně vtipný a zábavný a asi i byl, to já mu jako neupírám, tak se tam furt smáli, on něco furt komentoval a tak dále. Tím ale vyrušoval celý kino. Celý kino, mě to bavilo chvilku.
1: Dobře, ale ty jako jediný si vstal a uměl si s tím hezky, opravdu krásně zdvořile v podstatě vyřešit tu situaci.
2: Protože mě to opravdu až normálně sra. Opravdu jsem začal jako mi nabíhat, ale říkám, jako nebudu tady dělat nějaký scény a tohleto, takže jsem vstal, předpřipravil jsem si pod mě bankovku 500 korun, což jako asi odpovídá cenom dvou lízkům plus minus. Přišel jsem k němu a říkám, na, on na mě koukal, co, proč, já říkám, to máš za kino, já říkám, vem si slečnu, vem si prachy, jděte někam na kafe a tam buď vtipnej a šarmantní. A říkám, ale vypadni, protože já z toho filmu mám úplný kulový.
1: No a jaká byla reakce?
2: Do neřek ani popel, že jo. Odsedli si teda kousek, omluvil se, že se omlouvá. Peníze si nevzal, abyste jako nečekali, že to. A odsedli si, chviličku tam ještě tak nějak šepitovali, jako třeba 2-3 minutky a skutečně z kina odešli.
1: No to je krásný. To
2: ale
1: je.
2: Jako prostě vás, pokud opravdu jdete do kina, tak myslete na to, že...
1: Tam
2: jako,
1: jsou i ostatní.
2: Jsou tam ostatní,
1: ano,
2: no.
1: Ano.
2: Takže tak.
1: No a mimochodem, když jsi byl v kině, slyšel jsi mě tam?
2: Slyšel, přicházel jsem a slyšel jsem tě. A první, co moje bylo? Tak to je skvělý.
1: Ona mi nedá pokoj.
2: 4 hodiny s ní vysílá, ona tady ještě mluví z nějaký upoutávky na cinemu. Je to tak, takže přátelé, do kina ano, choďte. Jako nějaká koruna navíc to stojí, ale já si tam chodím to plátno užít, chodím si tam užít ten zvuk a všechno a právě
1: odpočinout
2: to slovo užít. Takže pokud jdete na rande, jděte do kavárny, do vinárny, ale ne do kina.
1: Tak, souhlasím.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední jump.
1: Ale to si dal moc krásný podkres, kolego.
2: Proč? Protože my budeme do Jižní Koreje.
1: Ano.
2: Bude to takové malé feministické okénko, ale přátelé, jenom v tom nejlepším slova smyslu, protože to je věc, která nám se líbí a možná by to nebylo od věci,
1: udělat
2: kdyby se
1: u nás
2: dopravní podniky jednotlivých větších měst třeba nebo obecně průřezem celé České republiky na tohle tak nějak i specializovali.
1: Ano, je to tak, protože Jižní Korea spustila speciální noční autobusy jenom a jenom pro ženy. No a díky tomu je cesta domů, co? I pozdě v noci mnohem, mnohem bezpečnější. Já jsem si teda ale všimla, nevím, jestli jsi všimnul ty, jestli pokud ty jezdíš někde třeba Boltem nebo Ubrem, tak tam
2: jo,
1: už jsou opravdu jako přímo ženské řidičky, že jako žena si můžu vybrat ženu, abych třeba nemusela mít strach, ale jako pravdou je, že městská hromadná doprava, tak to tady nic takového jako není. A minimálně v Praze a v těch velkých městech by něco takového, věřím tomu,
2: asi by to nebylo od věci, prostě jako takový ty aspoň pátky, soboty, tak, teď to beru jako by třeba z těch mladý holky jedou z diskotek nebo z nějakých zábav nebo něco podobného, nebo v letních měsících, jo, asi by to nebylo úplně, úplně jako špatný.
1: Přesně tak.
2: Naopak.
1: Tak uvidíme, dopravní podnik nás poslouchá, to víme už skrz Míšu, že jo, která se přiznala, že jela bez lístku, tak uvidíme, jestli se třeba něco takového neudělá i tady u nás.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Návrat do budoucnosti bychom tento vstup klidně mohli nazvat, protože my jsme slibovali, že se nakoukneme do roku 2050.
2: Ano.
1: Takže to je vlastně za 24 let.
2: No a musím říct, že ten rok by mohl vypadat oproti dnešku opravdu k nepoznání, protože ty technologie...
1: No všechno jde nahoru, ano, a rychle.
2: Ty technologie jsou opravdu neskutečně rychle. Ono, když se podíváme třeba do Japonska, nemusíme chodit daleko, tak tam jsou podle mě třeba o 50 let dál, než jsme my tady kdekoliv jinde. Je to tak. No tak jenom tak, abychom vám udělali takovou jako představu o tom, jak to bude opravdu vypadat v budoucnosti, nebo tedy v roce 2050, bude naprosto běžné, že budete mít doma robota.
1: Aha.
2: Takového ženského robota jako hospodyňku, která vám bude prostě ráno dělat kafe, pak půjdete do práce, ona mezi tím uklidí, zase vám připraví nějakou...
1: Přátelé, v roce 2050 nebude piskovat. Ona to kafe prostě normálně udělá.
2: To je pravda, bude to bez piskování, jak říká tady můj kolega Ráďa. No a třeba jako bude na vzestupu vesmírná turistika. Minimálně pro bohaté, počítá se.
1: No ne, tak ono to vlastně už začíná, že jo, teďka už několik takových výletů máme za sebou, nebo někdo.
2: Ano.
1: A tak si myslím, že za 24 let se to odost šoupne.
2: No to rozhodně. No a třeba balíky, tak to už budou doručovat jenom a jenom drony. Jo.
1: To už se taky dneska děje v některých místech a lokalitách, takže jo.
2: Chytré brýle nahradí mnoho telefonů. Jo, tak jako tenkrát vlastně přišly smartfony a vytlačili tlačítkový telefony, tak teď přijdou brýle a vytlačí úplně telefony. Tak na to jsem docela zvědavá, to už je taky v podstatě technologie, která tady je že jo,
1: ano,
2: to známe,
1: jako
2: to víme, ale nepoužívá se ještě tak hojně, není tak dokonalá. Auta, tak na to se těším nejvíc, ty budou řídit sami sebe.
1: No, tak na to já se vůbec těším.
2: No, ale můžeš si zdřímnout po cestě, chápeš?
1: Nechci se zdřímout, vůbec. Já se tam prostě nezdřímnu, jako.
2: Ale oni tam nemají ani volant, takže jako tam není co.
1: No nic,
2: jde o to, že prostě hold jako pak...
1: Tak si prostě auta schováme do sena, tyhle cty, naftáky a benzáky a budeme prostě to vytahovat po tmě.
2: Co se mi třeba líbí, a to by se bude líbit taky, tak to je, že lidé budou mít AI klony. Jo, to znamená, někam nemůžeš, rozumíš, takže já stihnu třeba 3 akce najednou. Někam nemůžu, tak prostě tam pošlu klona a někam půjde originál.
1: Ty jo,
2: ty kdo dají nejvíc, no, dítě jo. A nebo třeba roboti, tak ty nahradí většinu pracovníků v těch továrnách, jak dělají takový ty jako jednoduchý jasně. Prostě nějaký práce, spojování drátů.
1: Je to pak bezvadný, ale ty prachy nám budou teda posílat jen tak prostě zadarmo.
2: Jak jako?
1: No tak když nebudeme mít práci, protože nám to seberou roboti.
2: No ano, bude nepodmíněný příjem takzvaný. My se budeme vzdělávat a budeme růst na úrovni vědomí.
1: Přátelé, dávám teda dobrou radu. Nevím, jestli se vám tato budoucnost líbí, nicméně já si jdu zabrat někam pod most místo, plakovat tam ještě nějaký flek.
2: No a víš, kolik vydrží třeba taková baterie mobilního telefonu?
1: V roce 2050?
2: Ano.
1: No ani ne, protože budeme mít brýle.
2: Dobře ty, ale tady píšou 100 let. Kdyby náhodou někdo chtěl třeba
1: jako
2: mobilní
1: nabití?
2: Telefon. Ano.
1: Dobře.
0: Odpolední Jam. Každý všední den. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
2: Dopřejeme vám účinnou hydrataci.
3: Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v ranním KISSu.
4: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Hudební pas.
1: Tak máte za ucho rozpoznat originál od takzvané předělávky. A jsem zvědavý na Kysáky, jak si poradí s následující písní, co třeba Míša Davidů.
2: Budu doufat, že je to originál.
1: Jdeme do Itálie. Rosana Fratello. Teď vám hrajeme oficiální song Avicii.
2: Za mě je tohle určitě originál.
1: Pojďme do roku 1962. Sometimes
2: I get a good feeling, yeah. Etta James.
1: Jo. Co kroutíš hlavou?
3: Já to mám zase v dnoch, jo.
0: Raní Kiss od 6 do 10. Are you drunk?